zrovna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domů. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Myslím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, pizza pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pirimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, kdy slunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se tím trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstovuje, zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se, tak říkajíc, vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je toho ještě vhodná doba, abych teda odstříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
3: Hmm. Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
3: Karkulka, co
2: to bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, mm-hmm. Jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
3: a
2: přebírat
3: ověřovat.
2: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: Mm-hmm. A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, ne, snad v Evropě?
2: Ne,
3: nebo
2: nemá to není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník

plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořskly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď měno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajeďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
5: Mejdan, řekněte, takže, jsme hodovní
7: ano,
5: sály.
7: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
5: Suchý mejdan, ano, ano.
7: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
5: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
8: Já jsem
5: farářka,
8: z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
5: No, tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále. No.
5: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále, mám vás vyhodit nahoru nebo...
8: Doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
5: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
5: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
5: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale vašeho, nemám kartičku.
5: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
5: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
8: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
5: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
8: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
5: A to jste měli.
8: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
5: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
9: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janků, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu, a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no, všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co jako co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: A to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky? Nebo
3: ne,
1: se zpnou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako
3: ne,
1: nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším dáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí.
1: Jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jde za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláca po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul a ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujem.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně Radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, co mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na Radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem Radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Ona.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Lenko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, anebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastiště.

0: odebírá to velké DAP rádio. Alenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma a ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Odvoz kadmiových kalů z Šumperska nabral zpoždění. Veterináři zaznamenali na Olomoucku třetí ohnisko pseudomoru drůbeže. Prostějovský tenista Jakub Menčík skončil na Roland Garros v semifinále. Dnes bude slunečno, později oblačno, teploty do 24 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Odvoz kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku probíhá pomaleji, než se plánovalo. Téměř 180 kovových kontejnerů s nebezpečným odpadem mělo z obce zmizet už loni v létě. A teď to vypadá, že likvidace kalů z bývalých rudných dolů Jeseník nabere ještě další zpoždění. Řekl to mluvčí společnosti Diamo Tomáš Indrej. Firma, která odvoz kalů zajišťuje, totiž čeká na další potřebná povolení. Zatím z Vikantic odvezla 21 kontejnerů. Krajští veterináři zaznamenali v nekomerčním chovu v Pňovicích na Olomoucku ohnisko pseudomoru drůbeže. Choroba se podobá ptačí chřipce, na člověka přenosná není. Na Olomoucku jde letos už o třetí výskyt. V obcích do 10 kilometrů od ohniska platí mimořádná veterinární opatření. Pravidla pro chovatele shrnuje Helena Radiměřská-Přibylová z krajské veterinární správy.
2: Primárně dodržovat biologickou bezpečnost, schovat krmivo a vodu a vlastně té drůbeže, tak aby nedocházelo ke kontaminaci například trusem volně žijících ptáků. Ideálně, pokud k tomu mají dispozice, tak svůj vlastní drůbež chovat taky v uzavřených prostorách nebo pod přístřeškem.
1: Areál Muzea českých drah u hlavního nádraží v Olomouci dnes bude dějištěm regionálního dne železnice. Návštěvníci si můžou prohlédnout výstavu železničních vozidel nebo ukázku plnění parní lokomotivy vodou. Zájemce taky sveze historický motorový vůz Věžák z roku 1931. S dětmi bude jezdit i malá posunovací lokomotiva BN. Muzeum bude otevřené od 8:30, říká mluvčí českých drah Vanda Rajnochová.
3: Hlavním lákadlem budou zvláštní vlaky v čele s parní lokomotivou Rosnička ze sbírek Národního technického muzea. Historická souprava, tvořená vozy bývalé třetí třídy, takzvanými rybáky, bude během dne opakovaně jezdit mezi stanicemi Olomouc-Hřebčín, Olomouc-Město, Hlavním nádražím a Velkou Bystřicí.
0: Sport.
1: Tenista z Prostějova Jakub Menčík skončil na Roland Garros v semifinále. 20-letý český reprezentant prohrál s Němcem Alexandrem Zverevem 1-3 na sety. Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová naopak postoupili v Paříži do finále deblu. Kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská a Luisa Stefaniová porazili 6-0 a 6-1.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: S komplikacemi počítejte ve Šternberku. V souvislosti s konáním závodů Ekce Homo a doprovodným programem na hlavním náměstí jsou uzavírky v centru města, ale i dalších komunikací.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To je víkendové ranní vysílání Českého rozhlasu Olomouc a ten víkend by měl být velmi pěkný, slunečný, ale nebude zase nějaké velké vedro, no a těch akcí, které se opravdu konají dneska i zítra, je hodně a pořadatelům to krásné počasí pochopitelně přejeme. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, spolu se mnou třeba také Petr Jungmann, který se podívá za chvíli do kalendáře, a nebo kolega Martin Písařík s rubrikou Co v učebnicích nebylo. I tu ještě stihneme do 17:30. Sobota 6. června přejeme dobré ráno.

0: Joseph Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Sobota 6. června. Dobrý den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek. A tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa. Americká NBA byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu. If you change your mind,

0: počasí.
1: Čtvrt na šest a dvě minuty, dneska bude pěkný, jasný den, odpoledne může být nějaká kupovitá oblačnost, teploty maxima 21 až 24, v Jeseníkách kolem 17, vítr slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas.cz.
2: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Půl šesté zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Škodu za téměř 8,5 milionu korun způsobila včerejší nehoda na železnici u Prostějova, uvedla to Správa železnic. Mezi stanicemi Prostějov a Kostelec na Hané se osobní vlak srazil s kamionem. Motorák při nehodě vykolejil, 8 lidí se lehce zranilo. Někteří obyvatelé Šumperka kritizují sochu, která zdobí fasádu zdejšího hotelu Perk. Jde o obří laminátové miminko z dílny výtvarníka Davida Černého. Socha váží 150 kg a na délku má 3,5 metru. Kvůli umístění sochy se musel hotel nechat zpracovat posudek od statika. České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert proplácet nebude. A to, dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Sport. Turisté a cyklisté na Šumpersku dnes můžou vyrazit na tradiční turistickou akci putování za Bohutínskou žábou. Start pochodu je mezi 6. a 10. hodinou ranní od tělocvičny v Bohutíně. Vybrat si můžete mezi trasami v délce od 8 do 35 kilometrů. Cyklisté můžou vyrazit na jízdu dlouhou 20 až 67 kilometrů. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená bude i dnes část Lipovské ulice v Jeseníku kvůli pracím na inženýrských sítích. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je 6. června, je sobota, leckde se vstává hodně brzo, třeba v Konici, protože tamní rybářský svaz pořádá závody na rybníku u Skřípova. Už od 8 hodin až do 13 budou závodit děti, večer potom čeká totéž i dospělé. No a pro závodníky i veřejnost je připraveno bohaté občerstvení s rybými specialitami a gulášem. Zdravíme do Konice.
3: Měla rovnou k nám, kolem louky lesy, hej.

0: 9.39, sobotní ráno Českého rozhlasu Olomouc. My pro vás sledujeme zajímavosti z celého kraje, tak třeba nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů Olomoucké vědecké knihovny zkoumají v těchto dnech historici a chemici z Olomoucké univerzity a Akademie věd. Pomocí nejnovějších přístrojů aktualizují původ, složení i techniku maleb vzácných děl z 11. až 14. století. Všechno šetrně, bez rizika jejich poškození. Jde o první kompletní výzkum tohoto typu v České republice.
1: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 lunové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
2: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístrojími chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
1: Tohleto my vlastně můžeme přímo dotýkat se těch iluminovaných rukopisů. Máme to propojené k tomu velkému digitálnímu mikroskopu.
2: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
1: Co si myslím, že je úplně suprové. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak
2: no,
1: uvidíme...
2: Stačí lehce potočit.
1: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
2: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
1: A nebo kulma tady.
2: A nebo kulma.
1: Přesně tak.
2: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
1: My jsme právě v těch nejstarších iluminovaných rukopisech našli mosas. Mosas je zprofanovaná v 19. století, ale v období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí, co je důkaz už prvních cest vzácných věcí.
2: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd, který se analýzami historických děl dlouhodobě zabývá.
3: Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací. To, co je na tom vlastně jedinečné, je právě to, že my kombinujeme tu analytickou schopnost těch přístrojů současných s velmi komplexní znalostí.
2: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Tulpíková.
4: My si o to slibujeme, že nám to přinese poznání, z čeho jsou vlastně tyto ornamenty a vůbec ty materiály těch vzácných rukopisů. K takovému komplexnímu zkoumání je to poprvé, nám to vlastně pomůže při té ochraně toho našeho historického fondu.
2: Moderními přístroji projdou ještě další desítky iluminací z víc než 20 vzácných středověkých rukopisů vědecké knihovny. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala Den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.

Věřme, že čas o víkendu není proti nám, ale naopak hraje pro nás, že máme dostatek volna a že teď v 5.54 třeba plánujete den, co chystáte. No, nechte se inspirovat vysíláním Českého rozhlasu Olomouc i po zprávách po 6. hodině.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud bude znovu jednat o případu vraha z Dlouhé Loučky. Turisté vyrazí z Přerova na tradiční pochod Hostýnskými vrchy. V bývalých jesenických kasárnách budou závodit cyklisté. Dnes má být slunečno, později oblačno, teploty do 24 stupňů. Jsou tady ranní zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Olomoucký okresní soud bude muset znovu jednat o tom, do jakého typu věznice patří muž odsouzený za vraždu v Dlouhé Loučce na Olomoucku. 19-letého Martina Vítka poslal krajský soud ve čtvrtek na 17 let do nejpřísnějšího typu věznice. Z předchozího trestu za loupež a krádež by si ale zároveň měl odpykat 2,5 roku v mírnější věznici s ostrahou. Soud tak bude muset takzvaně ujednotit trest, řekl soudce a mluvčí krajského soudu Igor Krajdl. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá možné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií kvůli změně jejich financování. Současný systém ale podle něj už neodpovídá této době. Premiér to napsal v dopise předsedovi odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Janu Křemenovi. Vláda od příštího roku plánuje rozhlasové a televizní poplatky zrušit a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Křemena ale stále není jasné, jak bude financování Českého rozhlasu a České televize garantované.
3: Jinde ve světě ty garance jsou 6-letý, 4-letý, 8-letý. Teďkon stávkuje úřad vlády, předtím stávkovali adiktologové a my vlastně jsme v podobné situaci, protože ačkoliv byly slíbeny nějaké expertní skupiny, tak pracovní skupina sice byla ustanovená, záhy byla okamžitě rozpuštěna. Odborná diskuze asi má nějaký smysl, nechápu, proč nemůže proběhnout.
2: Na tradiční pochod 36 tisíc valašských kroků dnes vyrazí turisté z Přerova. Vybrat si mohli ze dvou tras Hostýnskými vrchy. Pro účastníky pochodu je v cíli na Rusavě připravený také doprovodný program, říká Oldřich Smékal, předseda Přerovského klubu přátel turistiky a sportu.
4: To je ve dvou trasách 15 a 25 kilometrů, nenáročná turistická trasa. Tam je minimální převýšení s tím, že na kontrolách je zajištěno občerstvení. Už 8 rokem nám tam hrají freďáci, country skupina. Každý rok tam zajišťujeme nějakou zajímavou skupinu. Teď tam bude speciál Věry Špinarové.
1: Sport.
2: Cyklisté dnes v Jeseníku v areálu za podjezdem změří síly v závodě takzvaném short tracku. Na trať se o 9:30 ve dvou vlnách vydají závodníci všech věkových kategorií, říká za organizátory Rostislav Brokeš.
5: Ten závod je určený pro všechny věkové kategorie. Jede se de facto ve dvou seriálech, s jedním jesenický šnek, druhým je jesenický šneček. Trasa je naplánovaná z areálu bývalých jesenických kasáren a ty trasy jsou tady na bývalých běžeckých tratích namotány prostě v lese.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte jasno až polojasno, ráno v nížinách s mlhami. Odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. V Jeseníkách se může objevit i přehaňka. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 17. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně teď na dálnici D1 od Hulína kolem Kojetína až téměř k Brnu. Hlásíte nám tam místy mlhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Vy
6: víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc bývá obvykle plné typů, zajímavostí, pozvánek a bude to tak i ten první kompletní červnový víkend. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior, máme 6.6.2026 a teď pár minut po 6. hodině raní, tak pokud ty šestky někomu přinesou štěstí, bude to jenom dobře. Olga Lounová, Toto Kutúňo a hned potom rubrika Stalo se před stolety.

0: Stalo se před 100 lety.
1: S Ditou Vojnarovou v 6.11 na automobilové téma.
2: Automobily měly mít hluboce znějící signální trubku, houkačku. Mimo uzavřené osady mohli řidiči používat ale i jiné přístroje. Značky na vozidlech musely být dobře čitelné a museli je udržovat vždy v dobrém stavu. Na zadní straně měly být v noci jasně osvětlovány. Dále se psalo. Rovněž dbáti jest toho, aby za tmy nebo mlhy automobily byly opatřeny napředu dvěma dobře svítícími svítilnami a bezbarevnými skly a aby v osadách po městsku zastavených nebylo užíváno oslňujících reflektorů. Nejvyšší povolená rychlost pro souvislé osady byla 15 km za hodinu. Při husté mlze a v nepřehledných místech pak 6 km za hodinu. Veškerá vozidla bez rozdílu měla podle platných předpisů při jízdě zůstávat v levém jízdním pruhu, vyhýbat se vlevo a předjíždět vpravo. Řidiči se během jízdy měli věnovat výhradně řízení svého vozidla a bylo tedy nemístné, aby přitom kouřili.

0: počasí.
1: Bude velmi pěkný den, skoro jasný, s teplotami od 21 do 24 stupňů odpoledne a slabým větrem. Předpověď počasí živě s meteorology bude za půl hodiny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
3: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
4: Mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: pátkoví nadšenci dneska vyrazí na různá místa. Regionální den železnice se koná třeba také v areálu depozitáře v Olomouci mezi 9. a 17. hodinou. No a na Osoblažsku začíná zase další sezóna parních vlaků. Úzkorozchodná dráha má několik novinek pro turisty, třeba novou nádražní budovu v Horních Povelicích. Tam jde dokonce o repliku původního nádraží z konce 19. století.
1: Na parní vlak jsem si počkal ve Slezských Rudolticích a seskakuje z něj Vít Bumba. Má trochu umouněné ruce a trochu sazí ve tváři.
2: Teď si vlastně obejdeme mašinu, osaháme si veškeré ložiska, vyzkoušíme, jakou mají teplotu, no a následně budeme dobírat vodu do tendru, budeme vysypávat popelník, domazávat maznice ložisek, dolívat olej, spravovat oheň na roštu a připravovat lokomotivu na jízdu zpět.
1: Ta lokomotiva je přece jenom takový tlakový hrnec na kolech a podle Víta Bumby je nutné udělat celkovou revizi, než po zimě opět vyjede.
2: Tak, aby bylo všechno v nejlepším pořádku a lokomotiva vyjela na trať prakticky ve stavu, jako byla vyrobena.
1: A náhradní díly sehnat nejdou, takže vše musí být vyrobené na zakázku. Je tady s námi i projektový manažer Osoblažské úzkorozchodné dráhy David Chovančík.
3: Máme několik novinek. Tou největší je asi, že už jsme ukončili veškeré práce na prostranstvích okolo úzkokolejky, to znamená na cestující čekají nová veřejná prostranství, lavičky, doprovodná infrastruktura cestovního ruchu.
1: Na jízdu se přišel podívat i ředitel Osoblažské úzkorozchodné dráhy Mojmír Pargáč. Teď jezdí vlaky jenom v letních měsících, ale podle něj by se to mohlo v budoucnu změnit.
4: Součástí projektu jsou i zakoupení vagónů ze Švýcarska. Jsou to dva osobní vagóny, kryté vagóny pro ten provoz v zimě, nebudou to ty naše klasické otevřené vyhlídkové vagóny.
1: Vagóny ze Švýcarska teď čeká oprava a Mojmír Pargáč věří, že poprvé vyjedou na trať příští zimu. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé, zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Krajská veterinární správa zaznamenala v nekomerčním chovu v Pňovicích na Olomoucku ohnisko pseudomoru drůbeže. Choroba se podobná ptačí chřipce, na člověka přenosná není. Na Olomoucku jde letos už o třetí výskyt. V obcích do 10 kilometrů od ohniska platí mimořádná veterinární opatření. Už jen do konce června můžou obce podat žádost Národní sportovní agentuře o dotaci na obnovu sportoviště zasažených předloňskou povodní. Jednou z obcí, která rekonstrukci hřišť řeší, je i Lipová Lázně na Jesenicku. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka teď připravují projekty. Maximální cena litru benzínu ode dneška klesne o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 41 korun a 64 haléřů. Informovala o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste oproti pátku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Sport. Fotbalisté Bčka Sigmy zvítězili v předposledním kole Moravskoslezské fotbalové ligy na hřišti Hranic 4-0. Hanáci rozhodli o výhře dvěma góly už v prvním poločase. Rezerva Sigmy tak zapsala druhé venkovní vítězství v řadě. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S komplikacemi počítejte dnes i zítra v centru Šternberka a také na některých okolních silnicích. Konají se tam závody Ekce Homo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: hodin 38 minut, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Zajímá se o sport, tentokrát je o ten regionální olomoucký hokejový útočník Jakub Navrátil. Nepustí hokejku z ruky ani v létě během takzvané suché přípravy. Pravidelně si ji totiž zpestřuje inline hokejem, kde hájí v nejvyšší soutěži barvy Přerova. A kromě dobré nálady v kolektivu je pro Jakuba také prospěšná dávka trénování navíc.
1: Beru to hlavně, že je to zábava, potkám se i s klukama, kterýma se vlastně přes rok nevidím. A hlavně to beru i jako doplněk. Jezdím vlastně sem i na tréninky, takže to mám vlastně trénink navíc. Vím, že to splní nějaký účel, který je pro mě důležitý, a tím, že máme přes letní pauzu vlastně víkendy volný a hraje se v sobotu dva zápasy, tak vím, že mi to dá i tu v sobotu nějakou zpětnou vazbu, že jsem jenom neležel, tak jedu si tady zahrát, vypotím se a pak v neděli spočnu a v pondělí zas na trénink. No.
2: Říká olomoucký hokejista Jakub Navrátil, který si letní přípravu pravidelně zpestřuje inline hokejem. V právě skončené základní části dal za Přerov v 8 zápasech 18 branek a střeleckou fazonu trénuje oproti ostatním spoluhráčům z Olomouce s předstihem. Ale přechod z nožů na kolečka má i svá úskalí.
1: Ty první tréninky, když vlezeš na tu inline plochu z toho ledu, já nejsem schopný vystřelit s tímto. To je úplně, když to řeknu, něco jiného, takže těší si na to zvykat. Hlavně když pak vlezu na ten led, tak mi chybí přední kolečko, že to tam jde jako cítit, že furt přepadávám dopředu a ta koordinace není úplně ideální. Ale zas na druhou stranu, furt máš tu hokejku, furt hraješ s tím pukem, mazlíš se s ním, takže zas tomhle je to dobrý, že z toho úplně nevypadneš a furt si v nějakým tom hokejovým tempu nebo v tom prostředí, kde se vlastně můžeš furt nějakým způsobem zlepšovat. No.
2: A hráči si na inline ploše dokáží zlepšovat hlavně dovednosti a často jsou k vidění kličky nebo parádičky, které by člověk v ledním hokeji hledal marně.
1: Jo, tak hlavně i tím, že tady není kontakt úplný, tak se tady pustíš do takových věcí, ve kterých nebo na ledě by si nedovolil na nějaký hráče, protože víš, že bys dostal meltu hnedka, ale v tomhle je to zas dobrý, že si to zkusíš a dovolíš si tady mnohem víc tím, že je to vlastně bez toho kontaktu. No.
2: A Jakubu Navrátilovi není cizí ani golfová hůl, tenisová raketa nebo volejbalový míč.
1: Mně je vlastně jedno, co hraju, hlavně, že něco dělám, baví mě to. Když mám odpoledne čas, tak samozřejmě někdo mi zavolá ohledně jiných sportů, nebo golf, nebo teď jsem byl hrát padel poprvé a bavilo mě to, musím říct, že je to super sport, zase trošku jiný než třeba tenis. A je mi to ve výsledku úplně jedno, hlavně, že se nějakým způsobem hýbu a mě to osobně baví.
2: Pochvaluje se olomoucký hokejista a všesportovní talent Jakub Navrátil. S inline hokejovým týmem z Přerova postoupil do čtvrtfinále a rád by nad hlavu stejně jako v roce 2002 zvedl extraligový pohár alespoň v tomto sportu. V ledním hokeji s tím totiž s ohledem na olomoucké ambice i ekonomické možnosti příliš počítat nelze. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí. 6:45 přesně, čas, kdy Český rozhlas Olomouc vždy volá do Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes má službu meteorolog Václav Smolka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaké máme ráno v Olomouckém kraji a jaká bude celá sobota?
1: Tak mělo by být dnes jasno až polojasno, teďka ještě v těch ranních hodinách se budou v nížinách lokálně udržovat mlhy, odpoledne se potom bude přechodně tvořit kupovitá oblačnost a v Jeseníkách nebo na severu regionu se může také přidat i přeháňka. Maximální denní teploty budou od 21 do 24 stupňů, na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný východní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: Jaké počasí bude v noci na zítřek a potom v neděli?
1: Noc by měla být oblačná až polojasná, k ránu se potom výjimečně přidají přeháňky, minimální noční teploty budou od 13 do 10 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být oblačno, přechodně až polojasno, zejména odpoledne se také mohou vyskytnout přeháňky, výjimečně i bouřka, večer se pak bude vyjasňovat. Maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů. A vítr bude slabý, během dne mírný, západní až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Tak to byl meteorolog Václav Smolka v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Je 6:47.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

6.54, víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Už od 8 hodin pohádkový les pořádá sbor dobrovolných hasičů Zbel a je to konkrétně na místním tábořišti Borová, takže tam velmi zdravíme. Od 8 ráno budou připravené soutěže, dětský jarmark, projížďky na koňském povozu, lukostřelba. No a poslední vstup do pohádkového lesa bude potom ve 12 hodin, takže ať se všechno podaří. Zdravíme na Konicko a do Zbelu hasiče.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. Olomoucká zoo zve na oslavy 70. narozenin. Ekce Homo ve Šternberku dnes nabídne tréninkové jízdy i adrenalinovou show. Bude jasno až polojasno, později oblačno, teploty do 24 stupňů. Pěkné sobotní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří doteď odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový je už i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
5: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou řádově v desítkách milionů.
3: Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisté hlídají, jestli nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog a jestli vůbec mají řidičský průkaz. Nejčastěji řeší špatný technický stav vozidel, například chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Olomoucká zoo si tento víkend připomíná 70 let od založení. Pro návštěvníky je od 10 hodin připravený program, včetně soutěžní stezky, kde si děti vyzkouší profese nezbytné pro chod zoologické zahrady. Chovatelé připravili i komentovaná krmení, například i v obří ptačí voliéře zvané bábovka, upřesňuje zoolog Jan Kirner.
6: V 11.15 můžete pozorovat, jak tady ti afričtí ptáci v téhle voliéře se slétnou na hrstí červů přímo před vás. Harmonogram těchto krmení určitě najdete při vstupu do zoologické zahrady nebo na sociálních sítích nebo na webu zoo.
4: Sport.
3: Fanoušci motosportu dnes můžou ve Šternberku sledovat první tréninkové jízdy evropské vrchařské špičky. Na trať Ekce Homo vyjedou formule, prototypy i speciály z více než desítky evropských zemí. Po skončení tréninku připravili organizátoři adrenalinovou show ve fanzóně na Lipině a doprovodný program na hlavním náměstí, říká Milena Šerferová za pořadatele.
7: Co se týká sobotního programu, na sobotní den jsou naplánované tréninkové jízdy. Během tréninkových jízd, které budou probíhat samozřejmě na trati, máme spoustu doprovodného programu, ať už z kontrolu města na hlavním náměstí, kde probíhá akce Město v pohybu, dosta kapel, dobrého jídla, atrakci pro děti.
4: Počasí.
3: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, ráno v nížinách s mlhami. Odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. V Jeseníkách se může objevit i přeháňka. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 17. Foukat má slabý, proměnlivý, přechodně mírný východní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na dálnici D46 na 6. až 11. kilometru od Brodku u Prostějova až k Drysicím. Provoz je tam kvůli opravám povrchu vozovky v obou směrech zúžený na jeden pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je
8: 6. června 2026 je tam hodně šestek v tom datu a bude se konat spousta zajímavých akcí celý tento víkend. O jedné z nich ale budu mluvit už trošku s předstihem. Jedná se o Žváčkův festival dechových hudeb každý rok v Konici. Letos to vychází na příští neděli, to je 14. s kapelami jako pořádající Holoubkova muzika, Hanačka, Žadoviáci a Moravská 12. A dvě vstupenky právě na letošní už 30. ročník Žváčkova festivalu vám nabídnu v této vysílací hodině jako první z našich víkendových dárků a vy tak na vstupném můžete ušetřit 600 korun. V Českém rozhlase Olomouc, jakmile přijde výzva, volejte nám do studia teď, ale ještě ne. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, máme 7.05 a za chviličku se vydáme do Jeseníku a zjistíme, jak jsou na tom s kapacitou ubytování.

0: 7.12, tak plánujete o víkendu výlet do Jeseníku, tam rozhodně bude velmi příjemné počasí a dovolenou v Jeseníkách už si lidé začínají rezervovat i s větším předstihem. Zároveň mají zájem i o delší pobyty, shodují se na tom oslovení hoteliéři.
1: Zhruba 80% je již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Co se týče léta, letních měsíců, červen, srpen, tak ta obsazenost je momentálně někde okolo 50% a postupně se to bude určitě doplňovat.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících podle ubytovatelů vyšší než loni, dodává Vaculová.
1: Asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí, tak bych řekla, že ta obsazenost v rámci dlouhodobých pobytů bych řekla, že je to tak o 80% lepší.
2: Větší zájem o tuzemskou dovolenou potvrzuje i Dubský. Podle něj k tomu mimo jiné přispěla i modernizace areálu.
3: Ten nárůst přičítáme dvěma faktorům. Jeden faktor je nově zrekonstruovaný wellness bazén. Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá.
2: Podle Niklové-Klimešové je nižší zájem způsobený několika faktory.
4: Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliéru rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
1: Březen, duben zhruba, což je relativně jako brzo. Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost za tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Nejvytíženějším měsícem je vždy měsíc srpen. Červenec vždy malilinko pokulhával a je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři hned, jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Jsme tady relativně blízko velké aglomeraci okolí Wroclawi a podobně, je to 150 kilometrů. Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatelé letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme.

0: počasí.
1: 8:03, sobota bude velmi pěkná, takový den jarní až letní, teploty k 24 stupňům, to jsou maxima 21 až 24, jinak jasno až polojasno, na severu kraje se může místy vyskytnout nějaká kupovitá oblačnost a ojedinělá přeháňka. Vítr dneska slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: 7 hodin 22 minuty mezi posluchači Českého rozhlasu Olomouc je spousta příznivců dobré dechové muziky a právě ta se bude hrát příští neděli v Konici na tradičním festivalu, který se jmenuje Žváčkův festival dechových hudeb a je to už letos 30. ročník. Vystoupí samozřejmě domácí holobková muzika, ale také kapely jako Hanačka, Žadoviáci a nebo Moravská 12. Navíc tam budou mažoretky základní umělecké školy Konice a také hosté. Dvě vstupenky v celkové hodnotě 600 korun právě teď na telefonu 221 555 444 a já vítám prvního posluchače. Hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo pak
1: tady je Dáša z Olomouce.
0: Dášo, zdravíme, tak vy byste jela na dechovou muziku do Konice?
1: Ano, já se na to moc těším.
0: Moc se na to těšíte, výborně, jsou tam 4 kapely, počasí to by snad mělo vyjít, i když úplně přesně to nikdo neví, jak bude za týden, ale co vy dneska, Dášo, co máte v plánu? Vypadá to na nádherný den.
1: Dneska chci jít na město se podívat na slavnosti.
0: Podívat se na slavnosti, takže je to jasné, ty slavnosti jsou velkolepé. Dneska slavnosti, příští týden dechová muzika, paní Dáša už ten program má jasný a my ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě budeme nabízet také další vstupenky na zajímavé akce, zajímavá místa. 7.24.

0: půl osmé, zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Odvoz kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku potrvá déle, než bylo v plánu. Firma, která likvidaci ekologické zátěže zajišťuje, totiž čeká na další potřebná povolení. V obci je uskladněno 180 kovových kontejnerů s nebezpečnými kaly z bývalých rudných dolů Jeseník. Firma jich zatím odvezla 21. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních pět měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda, za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Horské lázně Karlova Studánka mají novou 1,5 kilometru dlouhou stezku. Turistům ukáže místa, kde natáčeli filmaři, i historii lázeňských budov, sdělila to mluvčí lázní Lucie Špačková. Sport. Turisté a cyklisté na Šumpersku dnes můžou vyrazit na tradiční akci putování za Bohutínskou žábou. Start pochodu je do 10. hodiny od tělocvičny v Bohutíně. Vybrat si zájemci můžou mezi trasami v délce od 8 do 35 kilometrů. Cyklisté můžou vyrazit na jízdu dlouhou 20 až 67 kilometrů. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno. Odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 20 4 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S komplikacemi počítejte na silnicích ve Šternberku, ale také v okolí. Koná se tam závod Ecce Homo. Uzavřená je teď například silnice 3. třídy ze Šternberka do Lipiny a také silnice 46 z Lipiny do Horní Loděnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Máme už 6. června, prázdniny se opravdu nezadržitelně blíží a s nimi také sezóna táborů, třeba i těch, které nabízí Léto dětí pořádané Academic Sport Centrem Univerzity Palackého v Olomouci. Rodiče můžou letos pro děti vybrat více než stovky příměstských táborů, od sportovních přes teherecké až třeba takové farmářské, dokonce nechybí ani pobytový tábor zaměřený na lukostřelbu a navíc, a to je ta nejlepší zpráva, na přihlašování zatím není pozdě.
1: Příměstské tábory děláme skoro 30 let, takže Léto dětí má svou tradici. Zájem dětí i rodičů je srovnatelný, ovšem trochu nám to komplikuje místo konání, protože díky rekonstrukci sportovní haly nemáme takové zázemí, jaké bychom si představovali.
2: Říká Martina Štanclová z Academic Sport Centra Univerzity Palackého v Olomouci. Kam se tedy to zázemí přesune?
1: Zůstáváme v areálu kolejí Amens na Šmerálkách, kde po loňském využití bývalého úklubu, který se momentálně také rekonstruuje, využijeme koleje Bedřicha Václavka pro děti 6 až 14 let, kde to máme rozdělené na Léto dětí a Léto teenagerů. A nově máme pro brňousky domluvenou tělocvičnu a celé zázemí speciálně vedle na střední průmyslové škole Stranické, která je hnedka naproti na třídě 17. listopadu.
2: Vy těch táborů nabízíte desítky, které z nich jsou nejvíce žádané?
1: Nejvíc oblíbený v té kategorii 6 až 10 let rozhodně byl Minecraft, na který už se nepřihlásíte, protože během půl hodiny po spuštění přihlášek byl obsazen. Dalším oblíbeným jsou určitě tábory s koňmi, které máme na farmě v Hostkovicích. Celkově bych řekla, že máme tu nabídku hodně různorodou právě tím, že máme pokryté věkové skupiny 3 až 5 let, což je Mrňouskov, který je primárně zaměřen pohádkově. Nejoblíbenější témata tradičně Tlapková patrola, Stitch, ale letos třeba i Piráti. Pro děti 6 až 10 let jsou taneční tábory, gymnastické tábory, samozřejmě také zaměřené na pohádky, takže oblíbený Harry Potter. Potom pro ty starší jsou to převážně opět taneční, ale máme i třeba kanoistiku a rafting, která musí zůstávat tady v té lokalitě, protože řeku máme za loděnicí.
2: Jak těžké je pro vás zajistit dostatek vedoucích? Saháte právě třeba do řad studentů Univerzity Palackého?
1: Rozhodně. Oblíbené jsou samozřejmě vedoucí z pedagogické fakulty a i z fakulty tělesné kultury. A potom doplňujeme stavy právě od 16 let instruktory, kteří pomáhají vedoucím tím 18-letým a ty se nám hlásí z různých škol a z různého prostředí.
2: Je stále možné u vás na některé tábory děti přihlásit? A jak moc na poslední chvíli to mohou rodiče začít řešit?
1: Ano, stále je možno přihlašovat a jsme fakt šílenci, protože dovolujeme přihlašování klidně ještě v neděli před začátkem turnusu v pondělí. Ale je pravda, že jsme schopni, když rodič má potíž a přijde ráno, kterýkoliv den, tak určitě nějaké místečko najdeme i během prázdnin. Veškeré informace jsou na stránkách www.letodetí.cz, kde jsou jak informace k táborům, tak přihlášky.
2: Říká Martina Štanclová. Sezóna táborů pořádaných Academic Sport Centrem Univerzity Palackého letos začne 7. července, skončí pak až 28. srpna. Z Olomouce Klára Jerošová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí. 7:45 jasno až polojasno, případně na severu kraje může být nějaká kupovitá oblačnost, tak to je předpověď pro 6. červnový den. Zkrátka a dobře, bude krásně, teploty tak akorát 21 až 24, to jsou odpolední maxima. Vítr je jenom slabý, proměnlivý.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě. A k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Po srážce osobního vlaku s kamionem u Prostějova se lehce zranilo 8 cestujících. V nekomerčním chovu v Pňovicích na Olomoucku se vyskytl pseudomor drůbeže. Prostějovský tenista Jakub Menčík vypadl na Roland Garros v semifinále. Dnes bude slunečno, později oblačno, teploty do 24 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova se v pátek lehce zranilo 8 cestujících. Řekla to mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. Strojvedoucí ani řidič kamionu mezi nimi nejsou. Přední motorový vagón dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil. Celkovou škodu odborníci odhadli na téměř 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Dechové zkoušky u řidiče kamionu i strojvedoucího byly negativní. Krajská veterinární správa objevila v nekomerčním chovu v Pňovicích na Olomoucku ohnisko pseudomoru drůbeže. Takzvaná newcastleská choroba se podobá ptačí chřipce. Na člověka přenosná není. Na Olomoucku jde letos už o třetí výskyt. V obcích do 10 kilometrů od ohniska platí mimořádná veterinární opatření. Co by měli tamní chovatelé dělat, říká Helena Radiměřská-Přibylová z krajské veterinární správy.
3: Primárně dodržovat biologickou bezpečnost, chovat krmivo a vodu a vlastně té drůbeže tak, aby nedocházelo ke kontaminaci například trusem volně žijících ptáků. Ideálně, pokud k tomu mají dispozice, tak svůj vlastní drůbež chovat taky v uzavřených prostorách nebo pod přístřežkem.
2: Areál Muzea českých drah u hlavního nádraží v Olomouci dnes bude dějištěm regionálního dne železnice. Otevře už za půl hodiny, říká mluvčí českých drah Vanda Rajnochová.
4: Hlavním lákadlem budou zvláštní vlaky v čele s parní lokomotivou Rosnička ze sbírek Národního technického muzea. Historická souprava, tvořená vozy bývalé třetí třídy, takzvanými rybáky, bude během dne opakovaně jezdit mezi stanicemi Olomouc-Hřebčín, Olomouc-Město, Hlavním nádražím a Velkou Bystřicí.
1: Sport.
2: Rodák z Prostějova Jakub Menčík se do finále tenisového Roland Garros neprobojoval. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety, v Paříži ale dosáhl na nejlepší výsledek v kariéře. Pro řadu tenisových expertů byl Menčíkův úspěch překvapením kvůli pomalejší antuce. Proto má Menčík vysvětlení.
5: Proč se všude říká, že antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na antuce, takže bych řekl, že antuku mám vlastně jako pod kůži a je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekejte jasno až polojasno, odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. V Jeseníkách se může objevit i přeháňka. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 17. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 35 v Pražské ulici v Olomouci v obou směrech. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jestli pak víte, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Námět pro rubriku Co v učebnicích nebylo, uslyšíte ji za 5 minut. Do 9:30 pro vás chystáme třeba také oblíbenou minutovku Stalo se před 100 lety. U mikrofonu je dneska Tomáš Kedzior, je 6.6.2026, tak kdo má šestky rád, tak si určitě dneska přijde na své. A tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Krásná sobota na pomezí jara a léta, teploty odpoledne maxima 21 až 24, samozřejmě na sluníčku pocitově daleko více, no a vítr jenom slabý, proměnlivý. Celkově by mělo být jasno až polojasno, místy se může tvořit kupovitá oblačnost. Teď je 8.17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z místa.
2: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 8 hodin a 21 minutu se dozvíme, že proti zbrklé jízdě automobilistů brojili právě před 100 lety novináři. Více už Dita Vojnarová.
2: Automobily měly mít hluboce znějící signální trubku, houkačku. Mimo uzavřené osady mohli řidiči používat ale i jiné přístroje. Značky na vozidlech musely být dobře čitelné a museli je udržovat vždy v dobrém stavu. Na zadní straně měly být v noci jasně osvětlovány. Dále se psalo: rovněž dbáti jest toho, aby za tmy nebo mlhy automobily byly opatřeny napředu dvěma dobře svítícími svítilnami a bezbarevnými skly a aby v osadách po městsku zastavených nebylo užíváno oslňujících reflektorů. Nejvyšší povolená rychlost pro souvislé osady byla 15 km za hodinu. Při husté mlze a v nepřehledných místech pak 6 km za hodinu. Veškerá vozidla bez rozdílu měla podle platných předpisů při jízdě zůstávat v levém jízdním pruhu, vyhýbat se vlevo a předjíždět vpravo. Řidiči se během jízdy měli věnovat výhradně řízení svého vozidla a bylo tedy nemístné, aby přitom kouřili.

0: 9:30 zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Už jen do konce června můžou obce podat žádost Národní sportovní agentuře o dotaci na obnovu sportovišť zasažených předloňskou povodní. Jednou z obcí, která rekonstrukci hřišť řeší, je i Lipová Lázně na Jesenicku. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka tam teď připravují projekty. Někteří obyvatelé Šumperka kritizují sochu, která zdobí fasádu zdejšího hotelu Perk. Jde o obří laminátové miminko z dílny výtvarníka Davida Černého. Socha váží 150 kilo a na délku má 3,5 metru. Městský park Michalov v Přerově bude dnes od 13 hodin patřit branému dni s legiemi pro rodinu. Návštěvníci si vyzkoušejí střelbu ze vzduchovky, sokolský test zdatnosti, hod granátem a uvidí i ukázky ochranných masek, vězeňské služby nebo městské policie. Sport. Fotbalisté Bčka Sigmy zvítězili v předposledním kole Moravskoslezské fotbalové ligy na hřišti Hranic 4-0. Rezerva Sigmy tak zapsala druhé venkovní vítězství v řadě. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Až do nedělního večera budou uzavřené některé ulice v centru Šternberka, třeba ulice Dvorská nebo Barvířská a taky parkoviště u sportovní haly. Důvodem jsou automobilové závody Ekce Homo, které doplní akce Město v pohybu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Spousta věcí se teď odehrála v Olomouckém kraji v tomto týdnu, tak například nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů vědecké knihovny v Olomouci v těchto dnech zkoumají historici a chemici z Olomoucké univerzity a Akademie věd. Pomocí nejnovějších přístrojů analyzují původ, složení i techniku maleb vzácných děl z 11. až 14. století. Všechno je šetrně, bez rizika poškození. Jedná se o první kompletní výzkum tohoto typu v České republice.
1: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 vlnové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
2: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístroji chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
1: Tohleto my vlastně můžeme přímo dotýkat se těch iluminovaných rukopisů. Máme to propojené k tomu velkému digitálnímu mikroskopu.
2: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
1: Co si myslím, že je úplně superové. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak uvidíme...
2: Stačí lehce potočit.
1: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
2: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
1: A nebo kulma tady.
2: A nebo kulma.
1: Přesně tak.
2: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
1: My jsme právě v těch nejstarších iluminovaných rukopisů našli mosas. Mosas je zprofanovaná v 19. století, ale v období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí, co je důkaz už prvních cest vzácných věcí.
2: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd, který se analýzami historických děl dlouhodobě zabývá.
3: Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací. To, co je na tom vlastně jedinečné, je právě to, že my kombinujeme tu analytickou schopnost těch přístrojů současných s velmi komplexní znalostí.
2: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Čulpíková.
4: My si o to slibujeme, že nám to přinese poznání, z čeho jsou vlastně tyto ornamenty a vůbec ty materiály těch vzácných rukopisů. K takovému komplexnímu zkoumání je to poprvé, nám to vlastně pomůže při té ochraně toho našeho historického fondu.
2: Moderními přístroji projdou ještě další desítky iluminací z víc než 20 vzácných středověkých rukopisů vědecké knihovny. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jasno až polojasno, teploty odpolední maxima 21 až 24 v Jeseníkách kolem 17 a slabý proměnlivý vítr, tak to je ideální výhled pro krásný den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.

0: hodin 50 minut, tak blíží se prázdninové měsíce a třeba olomoucký hokejový útočník Jakub Navrátil nepustí hokejku z ruky ani v létě během takzvané suché přípravy. Pravidelně si je totiž zpestřuje inline hokejem, kde hájí v nejvyšší soutěži barvy Přerova. A kromě dálady, té dobré v kolektivu, je pro Jakuba Navrátila prospěšná i dávka trénování navíc.
1: Beru to hlavně, že je to zábava, potkám se i s klukama, kterýma se vlastně přes rok nevidím. A hlavně to beru i jako doplněk. Jezdím vlastně sami na tréninky, takže to mám vlastně trénink navíc. Vím, že to splní nějaký účel, který je pro mě důležitý, a tím, že máme přes letní pauzu vlastně víkendy volný a hraje se v sobotu dva zápasy, tak vím, že mi to dá i tu v sobotu nějakou zpětnou vazbu, že jsem jenom neležel, tak jedu si tady zahrát, vypotím se a pak v neděli spočnu a v pondělí zas na trénink. No.
2: Říká olomoucký hokejista Jakub Navrátil, který si letní přípravu pravidelně zpestřuje inline hokejem. V právě skončené základní části dal za Přerov v 8 zápasech 18 branek a střeleckou fazonu trénuje oproti ostatním spoluhráčům z Olomouce s předstihem. Ale přechod z nožů na kolečka má i svá úskalí.
1: Ty první tréninky, když vlezeš na tu inline plochu z toho ledu, já nejsem schopný vystřelit s tímto, to je úplně, když to řeknu, něco jiného, takže těší si na to zvykat. Hlavně když pak vlezu na ten led, tak mi chybí přední kolečko, že to tam jde jako cítit, že furt přepadávám dopředu a ta koordinace není úplně ideální. Ale zas na druhou stranu, furt máš tu hokejku, furt hraješ s tím pukem, mazlíš se s ním, takže zas v tomhle je to dobrý, že z toho úplně nevypadneš a furt si v nějakým tom hokejovým tempu nebo v tom prostředí, kde se vlastně můžeš furt nějakým způsobem zlepšovat. No.
2: A hráči si na inline ploše dokáží zlepšovat hlavně dovednosti a často jsou k vidění kličky nebo parádičky, které by člověk v ledním hokeji hledal marně.
1: Jo, tak hlavně i tím, že tady není kontakt úplný, tak se tady pustíš do takových věcí, ve kterých nebo na ledě by si nedovolil na nějaký hráče, protože víš, že bys dostal meltu hnedka, ale v tomhle je to zas dobrý, že si to zkusíš a dovolíš si tady mnohem víc tím, že je to vlastně bez toho kontaktu. No.
2: A Jakubu Navrátilovi není cizí ani golfová hůl, tenisová raketa nebo volejbalový míč.
1: Mně je vlastně jedno, co

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Majetín přišel o 4 miliony korun kvůli podvodným převodům. Na koupališti v Soběchlebích finišují s přípravou na novou sezónu. V Olomouci dnes pokračují svátky města. Bude slunečno, později oblačno, teploty do 24 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obec Majetín na Olomoucku přišla kvůli podvodným bankovním převodům o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky Miroslavy Zavadilové vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Případ vyvolal mimořádné jednání zastupitelstva, na němž padl i návrh na odvolání starostky. Zastupitel Jaroslav Konečný tvrdí, že přístup k účtům vydala podvodníkům právě starostka. Zavadilová to odmítla komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování a rezignaci odmítla. Brigádníci připravují na zahájení sezóny areál letního koupaliště v Soběchlebích na Přerovsku. Natírají lavičky, čistí bazén a chystají zázemí. Sportoviště rekreanti využívají nepřetržitě od roku 1982. Provozuje ho obec a přestože na něj každoročně doplácí zhruba 500 000 korun, ani letos neplánuje zvýšit vstupné, říká nezávislý starosta Miloslav Jančík.
4: Bereme to jako službu veřejnosti a takové vnímání občanů, že tady je něco víc než jenom škola, školka, hřiště, ale že máme v létě ještě možnost právě té rekreace a na to jsou ti občané tady jako takový hrdí. Takže myslím si, že by byla chyba to neotevřít.
2: Za vstupné zaplatí dospělí 90 korun, děti 60. V Olomouci pokračují svátky města. Program začíná v 10 hodin na Horním náměstí. Na pódiu vystoupí například žáci uměleckých škol. K dispozici jsou tvůrčí dílny, bublinová show i odpočinková zóna. Informační centrum nabízí i komentované prohlídky pro dospělé i pro děti. Více mluvčí radnice Jan Horejš.
5: Na Horním náměstí ve 20.30 pak začíná koncert Pod širým nebem v podání orchestru Moravského divadla. Současně se na něm představí i účastníci Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní. Zazní populární hity skupiny ABBA, Roxette a Nightwish. Místenky jsou stále v prodeji v městském informačním centru. Sport.
2: Cyklisté dnes v Jeseníku v areálu za podjezdem změří síly v závodě, takzvaném short tracku. Na trať se ve dvou vlnách vydají závodníci všech věkových kategorií. První závod odstartuje už za půl hodiny. Více za organizátory Rostislav Brokeš.
6: Ten závod je určený pro všechny věkové kategorie. Jede se de facto ve dvou seriálech, jedním jesenický šnek, druhým je jesenický šneček. Trasa je naplánovaná v areálu bývalých jesenických kasáren a ty trasy jsou tady na bývalých běžeckých tratích namotány prostě v lese. Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost. V Jeseníkách se může objevit i přehánka. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 17. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný východní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor v Přerově, když budete odbočovat z ulice Kapitána Jaroše na třídu Československé armády. Bourala tam dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. mezi nebem a zemí.
7: Takzvaných babičských procesech totalitní justice odsoudila stovku lidí, 11 popravila, včetně farářů Boli s Drbolou, které dnes katolická církev blahořečí. Pozveme vás na výstavu, která připomíná dvě významné osobnosti pražské židovské Libně, historika Erika Poláka a spisovatele Arnošta Lustiga. Silným duchovním místem je Neratov v Orlických horách. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeje příjemné sobotní dopoledne.

0: Petru Černockou jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Katolická církev dnes blahořečí první uznané mučedníky v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který volil útoku v Babicích. Natáčel Daniel Zach.
1: V Květně on byl popravený. No, já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti.

0: V magazínu Mezinebem a zemí se dnes věnujeme jedné dnešní významné události. Už za pár hodin začne na brněnském výstavišti slavnost blahořečení Jana Boly a Václava Drboly. Vyvrcholí tak beatifikační proces, který trval přes 20 let. Záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV. Pokračuje Naděžda Hávová.
1: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
2: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
1: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
3: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
1: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
3: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků. Letošním tématem pouti, která začne v 10 hodin slavnostní mší svatou, je svatý František z Assisi. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival je má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna, nabídne 130 programových položek. Téma ročníku zní návraty. Místo, kde stávala synagoga, ožije v době festivalu kulturními i komunitními akcemi. Minulost synagogy připomene také literární almanach Nenacházím žádné stopy. Svými texty přispěly Kateřina Tučková, Milan Uhde, Arnošt Goldflam a další autoři. Na vydání knihy mohou lidé přispět prostřednictvím komunitního financování. Festival totiž letos nezískal peníze od Ministerstva kultury. Oproti očekávání chybí zhruba 400 tisíc korun na literární a hudební linku festivalu. Pořadatelé se snaží peníze získat také od sponzorů. Šetří na provozu, aby nemuseli škrtat program. I tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu. Tak.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Zvláštní kříž, skleněná střecha i křížová cesta, to je Neratov v Orlických horách. Tamní kostel římskokatolické farnosti je vyhledáván nejen věřícími lidmi z celé republiky, i díky zvláštní energii. Redaktor Karel Sladký natáčel s monsignorem Josefem Suchárem právě o výjimečnosti tohoto místa.
1: Vy máte v Neratově zvláštní kříž. Co je to za kříž?
2: Je to kříž, na kterém není Kristus, ale je tam jenom silueta, která je vyřezaná do toho dřeva. Má nám symbolizovat právě ten symbol toho kříže, to znamená i tu bolest a trápení celého světa, odmítání a všechny ty věci, které sebou život přináší, že bychom je měli dokázat přijmout a dokázat do nich vstoupit, neuhýbat před nimi, ale že bychom na tom kříži neměli zůstat, ale měli bychom jim projít. A tam, když projdeme tím křížem, tam je ten nový život, to, co představuje ten příběh o tom vzkříšení.
1: Tady v Neratově máte nádhernou prosklenou střechu kostela. Co symbolizuje právě?
2: Symbolizuje tu důležitost propojování těch světů. Jak se i říká, tam, kde se spojuje nebe se zemí, tak tam se dějou zázraky. A je důležitý, a zvlášť si myslím, že pro dnešní lidi je důležitý, aby třeba i v tom kostele opravdu uviděli nebe. Protože někdy to je takový jako nahrazovaný spoustou těch našich výtvorů a spoustou věcí, které my do toho vkládáme, a je to náhražka, není to opravdový. Myslím si, že taky proto spousta lidí třeba nenavštěvuje ty naše byť překrásný barokní kostely, nejen, že jsou zamčený, ale jde radši do přírody, kde je to takový jasný, čistý, proto si myslím, že taky v těch nových kostelích tak tam jsou jenom základní symboly a není tam těch věcí na to, aby rozptylovali vaši mysl moc, protože vám dávají prostor pro to, abyste si mohli sednout a přemýšlet a nechat působit jenom to něco, jako co tam je. A navíc to, co je nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější, co by v kostele mělo být, tak jsou lidi a ne ty věci.
1: Neratov je spojením duchovna, přírody. Myslíte si, je to právě ten důvod, proč tolik lidí rád do toho Neratova jezdí a cítí tam takovou zvláštní energii?
2: Já proto mám vysvětlení to, že to je takový ten boží dar, který proniká zvláštní mariánský poutní místa. Je takový to mateřský pohlazení. A že když lidé reagovali vlastně na nějakou tu boží výzvu a vytvořili nějaké to poutní místo, zvlášť mariánské, tak je Bůh obdařil právě tady tímhletím nádherným darem, kdy je to propojení toho koloritu, té přírody, atmosféry, která je neopakovatelná, a spoustou i dalších věcí, které do toho můžeme vkládat my. No a my máme tu výhodu těch čistých duší, těch lidí s tím handicapem, se kterými se snažíme vítat všechny ty poutníky a návštěvníky, mezi kterými neděláme rozdíl a kterým chceme umožnit právě to, aby tam mohli vstoupit. Můj tatínek vždycky říkával, že člověk by měl mít vždycky něco, čím si může hosta uctít. On pálil výbornou slivovici, takže on měl vždycky něco, co mohl tak nějak podat. My jsme dostali do vínku ten nádherný kostel i ten kus přírody. No a tak se snažíme o to podělit se všemi lidmi, kteří přichází, aby oni mohli zažít to, co máme rádi, na co jsme hrdí, a to, co bychom chtěli, aby se aspoň kousek toho pokoje, té radosti mohli odníst domů.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme jednu pozvánku. Libeň židovskou, ale především dva významné libeňské rodáky připomíná výstava ve Velkém neboli Levitově mlýně v Praze Libni. Prvním z nich je historik a pedagog Erik Polák, od jehož úmrtí letos uplynulo 30 let. Druhým je světově uznávaný spisovatel Arnošt Lustig, který by letos oslavil 100 let. Jeho jubileum zařadilo na svůj seznam významných výročí také UNESCO. Výstava s názvem Chci žít tam, kde to mám rád, představuje výběr citací z literární tvorby obou autorů, které odrážejí jejich životní osudy. Oba prošli koncentračními tábory a druhou světovou válku přežili. Výstavu můžete navštívit až do 28. června, zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na organizaci výstavy v Levitově mlýně se podílí Praha 8, nadační fond Arnošta Lustiga a nadační fond Hudba pro věčnou naději. Jeho zástupkyně Martiny Jankovské jsem se zeptala na poselství této výstavy.
2: Připomínat život, dílo a odkaz obou těchto libeňských osobností, protože oba se narodili v Libni, oba prožili své dětství v Libni, pak dokonce Erik se tam ještě vrátil a žil tam vlastně do konce svého života.
1: Jeho historii paní Jankovská dobře zná, protože univerzitní profesor Erik Polák byl otcem jejího manžela. Erik se jako 13-letý dostal do Terezína.
2: Zažil nástup fašismu, transport do Terezína, byl internován v getu v Terezíně a v tom chlapeckém domě, kde byl i třeba Arnošt Lustig nebo jiné osobnosti. Zažil další koncentráky a šťastný návrat.
1: Jak ho válečné zážitky poznamenaly, kromě toho, že se stal zaníceným zastáncem lidské důstojnosti?
2: Nebyl z těch, kteří by k tématům se vraceli hned, řekněme v těch jeho mladších letech, až v době, kdy už šel do důchodu, tak se k tomuto tématu teprve začala vracet v druhé polovině 80. let a po revoluci se velmi aktivně zapojil do práce v památníku v Terezíně, dokonce vypracoval i takovou koncepci, jak pracovat s mladými lidmi, jak jim přibližovat téma holokaustu a odborně se i tomuto tématu jako historik věnoval. A vždycky říkal, a je potřeba konat, jednat tak, aby se nezapomnělo.
1: Arnošt Lustig byl o 3 roky starší než Erik Polák a do terezínského geta byl deportován v 16 letech a zkušenosti z válečných let později promítl do svých knih a scénářů. Výstava je pojmenována podle jednoho z jeho výroků. Chci žít tam, kde to mám rád.
3: Jeho tatínek šel do Osvětimi a protože měl brýle, tak šel rovnou z toho transportu do pecí. Na toho tátu nikdy nezapomněl a bylo to pro ně vždycky takový jako trauma, že ten táta takhle zemřel, který ho on měl strašně moc rád, i tu maminku, ale ten táta, ten pro něj znamenal moc.
1: Říká Markéta Mališová, někdejší ředitelka nakladatelství a centra France Kafky, která s Arnoštem Lustigem intenzivně spolupracovala v závěru jeho života. Jak ho poznamenaly válečné zkušenosti?
3: On samozřejmě na to nikdy jako nezapomněl a věděl, že to byla strašná hrůza, ale vždycky se snažil být spravedlivý nebo poznal tam spousta tak lidských povah. Jo. Tam šlo o život každému, že jo, takže to bylo těžké.
1: Připomeňme, že po válce nějakou dobu pracoval Arnošt Lustig i v Československém rozhlase.
3: Co mu zůstalo, že kdykoliv ho někdo požádal o rozhovor, tak on opravdu spolupracoval. Neodmítal rozhovory a vždycky si vzpomněl, když on začínal, jaký to bylo, takže se to vždycky snažil těm redaktorům usnadnit.
1: Ovšem jeho největší vášní bylo psaní.
3: To jakmile někam odjel, a tak on psal jakoby v duchu, nebo si dělal poznámky, ale jak neměl u sebe ten psací stroj a on psal opravdu na psacím stroji, tak to nevydržel díl než týden, bych řekl. Pak už se těšil na to, že už bude psát. A proto taky to bylo to jeho dopisování, to potvrdí všichni nakladatelé, že odevzdal rukopis. A když si ho měl přečíst, tak tam dodal dalších 8 stránek.

0: Rozjímání nad cestou kolem světa. Tak nazvala Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity své zamyšlení na závěr magazínu Mezi nebem a zemí. Ten pomalu končí. Hezkou sobotu vám také přeje Daniela Pavlíčková.
1: S blížícím se létem pokaždé přemýšlím, že už konečně vyrazím na tu cestu kolem světa. Přemítám, co sebou vzít. Oblečení, náhradní oblečení, spacák a nepromokavý obal, nafukovací polštářek, boty, náhradní boty, náhradní brýle, pouzdro na náhradní brýle, jiné boty, léky, izolační box na léky, papírové kapesníky, papíry na psaní, nabíječku, powerbanku, talisman. Bez čeho se obejdu? Mýdlo, možná i ručník, fyzická knížka, dopisní papíry, papírové mapy. Co nechám doma? Psa, kytky, práci, srdce. Je mi rovnou jasné, že na takovou cestu toho budu mít k nošení moc a stejně mi toho bude hodně chybět. A to prý člověk skoro nic nepotřebuje, když na to přijde, což zřejmě platí především tehdy, když není na výběr, a pak pro radikální stav dobrovolné chudoby. Nicméně souhlasím, že všichni máme věcí spíš moc než málo a stejně se zajišťujeme pořád dál. Vydat se na cestu kolem světa chtě nechtě znamená, že se těch rádoby jistot valnou měrou vzdám. Budu muset začít mnohem víc spoléhat na sebe v každodenních maličkostech, které nakonec třeba udělají den. A budu muset spoléhat mnohem víc i na druhé, bez jejichž pomoci se v cizím prostředí těžko obejdu. Uvažuji, odkud se vydám. Konec konců mohu odkudkoliv a vždycky bych měla dojít domů od té doby, co je země kulatá. Přemýšlela jsem, jak budu cestovat, zda rychle nebo pomaleji, čím a jestli budu mít na vybranou a jestli to vydržím, bude horko, bude zima, ocitnu se v neznámých krajích. Místní tam třeba nebudou znát lingu franku, anebo budou a stejně si nebudeme rozumět. A nebo si budeme rozumět navzdory tomu, že se nedomluvíme. Nevím, na co se připravit, nevím, co očekávat, nevím, co si o všem myslet. Mohu jen doufat. Modlit se lze naštěstí všude. Co když se po cestě unavím a budu se chtít vrátit? Jenže v půlce štreky už to nedává smysl. Zatímco ale pokračuješ vpřed, můžeš to vnímat i jako začátek navracení. Od určitého bodu návrat znamená zůstat na cestě. Možná, že druhé poloviny ubíhají rychleji. Pokračuji a postupně odhazuji, co mě tíží. Bez tak doma všechno mám. Na nohách poslední sešmajdané boty, brýle poslepované, v pouzdru od brýlí zbylý aspirin. Talisman jsem cestou darovala. Za to jsem nově pořídila klobouk, na něm uschlá kytka z jižní polokoule. Cestou jsem začala kupovat dopisní papíry. Až přijdu domů, zaklepu na svoje vlastní dveře.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. Soud bude znovu jednat o případu vraha z dlouhé loučky. Na Ekcehomu ve Šternberku jsou v plném proudu tréninkové jízdy. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří doteď odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2-hektarový pozemek a hotový je už i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
2: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou řádově v desítkách milionů.
0: Olomoucký okresní soud bude muset znovu jednat o tom, do jakého typu věznice patří muž odsouzený za vraždu v dlouhé loučce na Olomoucku. 19-letého Martina Vítka poslal krajský soud ve čtvrtek na 17 let do nejpřísnějšího typu věznice. Z předchozího trestu za loupež a krádež by si ale zároveň měl odpykat 2,5 roku v mírnější věznici s ostrahou. Soud tak bude muset takzvaně ujednotit trest, řekl soudce a mluvčí krajského soudu Igor Kreidl. V Zámeckém parku ve Velké Bystřici na Olomoucku se můžete seznámit s japonskou kulturou. Už za hodinu tam začíná tradiční festival nazvaný Jsme ze stejné planety. Mezinárodní piknik každoročně představuje cizince žijící v Česku. Letos na něm vystoupí i japonská operní pěvkyně Nao Higano, bydlící v Kroměříži, říká spoluorganizátorka akce Petra Dokládalová.
3: A ta právě nám přijede zaspívat a předvede nám vlastně kousek jakoby Japonska. Máme to doplněné i o nějaký jakoby gastro, máme to doplněné i o přednášky, máme tam japonské divadlo Kamishibai.
1: Sport.
0: Fanoušci motosportu dnes můžou ve Šternberku sledovat první tréninkové jízdy evropské vrchařské špičky. Na trati Ekcehomo se představí formule, prototypy i speciály z více než 10 evropských zemí. Po skončení tréninku připravili organizátoři adrenalinovou show ve fanzóně na Lipině a doprovodný program na hlavním náměstí, říká Milena Šerferová za pořadatele.
4: Co se týká sobotního programu, na sobotní den jsou naplánované tréninkové jízdy. Během tréninkových jízd, které budou probíhat samozřejmě na trati, máme spoustu doprovodného programu, ať už z kontrolu města na hlavním náměstí, kde probíhá akce Město v pohybu, dosta kapel, dobrého jídla, atrakci pro děti.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, odpoledne se má přechodně tvořit kupovitá oblačnost, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 17, povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 45 v Krnovské ulici v Bruntálu. Kvůli opravám je tam kyvadlový provoz jedním pruhem a nejde odbočit na silnici 3. třídy na Obornou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
1: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozdílné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
2: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
1: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se tím trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
2: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
1: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
0: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystěhovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda odstříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
2: Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
2: Karkulka,
1: karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
2: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
1: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a
1: přebírat
2: ověřovat, a ověřovat.
1: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, ne, snad v Evropě?
1: Ne, nebo nemá to není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
0: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamenná nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace, skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky?
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína, tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově a kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: lékařský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červenli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Majetín přišel o 4 miliony korun kvůli podvodným převodům. V Sobáčově dnes oslaví výročí založení obce. Prostějovský tenista Jakub Menčík vypadl na Roland Garros v semifinále. Odpoledne bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Pěknou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obec Majetín na Olomoucku přišla kvůli podvodným bankovním převodům o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky Miroslavy Zavadilové vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Případ vyvolal mimořádné jednání zastupitelstva, na němž padl i návrh na odvolání starostky. Jaroslav Konečný tvrdí, že přístup k účtům vydala podvodníkům právě starostka. Zavadilová to odmítla komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování a rezignaci odmítla. Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celoevropské akci Two Wheelers, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Siřišťová.
2: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
0: Obyvatelé Sobáčova, místní části Mladče na Olomoucku, oslaví 675 let od založení obce. U tamního rybníka organizátoři nachystali hudební a taneční vystoupení. Zahrají například hudebnici z Revivalu, kapel Harley a Kabát. Zájemci si můžou prohlédnout i výstavu fotografií nebo záznamy z místní kroniky. Program podle pořadatele Josefa Papuly začíná ve 13 hodin.
3: Jsou to oslavy založení obce Sobáčova 675 roku. Ten kulturní program začíná ve 13 hodin. Je tam Pepin z Hané, Marek Ošťádal. Potom je tam cymbálová muzika Primáš a taneční soubor Cholínka. Je to v podstatě vlastně, to jsou krojované tance a tady ty věci. Sport.
0: Rodák z Prostějova Jakub Menčík se do finále tenisového Roland Garros neprobojoval. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale dosáhl na nejlepší výsledek v kariéře. Pro řadu tenisových expertů byl Menčíkův úspěch překvapením kvůli pomalejší antuce. Proto má Menčík vysvětlení.
4: Proč se všude říká, že antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na antuce, takže bych řekl, že antuku mám vlastně jako pod kůži a je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří. Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, v oblasti kolem hor přechodně až oblačno s možností přehánky. Večer bude od jeho západu pozvolná oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Pované slabý, proměnlivý, přechodně mírný východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D1 na 251. kilometru u Křenovic ve směru na Brno. Stojí tam u krajnice porouchané auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pěkný
5: Pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Těch akcí je dnes opravdu hodně, třeba v Jezernici plánují dětský den od 14 hodin na horním hřišti, a nebo třeba středověký den ze středisku Doubrava v Ondřejovicích, to ve 14.30. Na dalších akcích jsou také naši kolegové a reportéři, odkud se také přihlásí. No a chystáme i zastavení v krajině každou sobotu v 11:30, kdy se dneska vydáme na kopec nad Mladějovicemi. Přeji dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte sobotní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc a olomoucká zoologická zahrada slaví právě v červnu 70. výročí založení. Z původně malého zookoutku se během let stala nejoblíbenějším turistickým cílem na střední Moravě. Dnes a zítra si tam pro návštěvníky připravili k výročí speciální program. Na místě je reportérka Barbora Taševská. Báro, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak kde právě jsi a co zajímavého se kolem tebe děje?
1: Tak děje se tady toho opravdu hodně a to na každém kroku. Já jsem teď nedaleko pavilonu opic a dívám se na velkou ptačí voliéru, které se tady přezdívá Bábovka. Už za malou chvíli v ní zaměstnanci před zraky návštěvníků nakrmí její obyvatele. No a proč je Bábovka bábovkou a proč je tento tvar voliéry pro ptáky vhodný, to popsal zoolog Jan Kirner.
2: Určitě to byl v 90. letech, když se tato voliéra postavila, jistý architektonický záměr, ale řekl bych, že je velmi nadčasová, protože ve většině voliér, které jsou kvádrového typu, tak ten pták se v určité chvíli musí v podstatě otočit, dát zpátečku a letět zase zpátky. Ale tady lítají krásně dokola ve výšce nějakých 9 až 15 metrů, takže oni můžou volně létat v podstatě tak, jak ve volné přírodě a díky tomu je právě tato voliéra unikátní.
1: A atraktivní je Bábovka i pro návštěvníky, protože její částí se dá projít.
0: A to je skutečně velmi lákavé. Báro, co dalšího si v zoologické zahradě pro návštěvníky připravili?
1: Tak prohlédnout si lidé můžou například výstavu panelů, na kterých se dozví, jak zoo vypadala dříve a jak vypadá teď. Stánky tu mají nejrůznější organizace, děti si můžou vyzkoušet roli ředitelů zoo a pomocí úkolů získávat zaměstnance. A taky jsou tu během celého dne komentovaná krmení, třeba plameňáků, makaků nebo pandy červené. Zoo také ve vybraných časech představuje své letošní přírůstky. Pokračuje Milan Kořínek, fotograf a také pracovník marketingu olomoucké zoo.
3: Po mnoha letech se opět podařilo odchovat gepardy, protože původní zvířata, která jsme měli, zestárla a odešla. Získali jsme dvě nové samice, k ním později přibyl samec a pokoušeli jsme se to o to už od loňského roku a naštěstí teda v letošním roce se povedlo a máme mláďata gepardu. Z dalších mláďat třeba návštěvníci můžou vidět malou žirafu nebo mláďata manžuské levhartu, ti jsou zatím ještě více v zázemí, bojí se, musí si zvyknout ten venkovní výběh, ale postupem času vlastně budou čím dál víc vidět.
0: Už jsme říkali, že zoologická zahrada slaví 70 let. Báro, můžeš připomenout její historii?
1: Ano, areál na Svatém Kopečku se poprvé otevřel 3. června 1956. Pracovalo v ní tehdy 17 zaměstnanců, většinou bez odborného zoologického vzdělání. Byli to především nadšenci. Vstupné tehdy bylo 1 koruna československá. A jak se vlastně zoo ocitla právě na Svatém Kopečku, to popsal opět Milan Kořínek.
3: První zookotky vznikly vlastně ve smetanových sadech, ale tam nebylo moc prostoru, protože se tam zoologická zahrada nemohla až nějak moc rozrůstat, proto se vybírali místa, kde by mohla vzniknout nová zoologická zahrada. Kromě dalších, tak bylo vytipováno vlastně tady tohleto místo, ať už z toho, jak je členité, bylo vlastně v lese, byla to nejbližší rekreační oblast, ale dalším důvodem bylo i to, že vlastně chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na Svatém Kopečku bylo za první republiky.
1: Na začátku zoo chovala okolo 30 až 40 druhů zvířat v počtu asi 120 kusů. Dneska se tady chová více než 350 druhů a počet kusů se pohybuje kolem 1500.
0: Uzavírá Barbora Taševská a toto všechno si dnes či zítra můžete speciálně prohlédnout.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala Den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
2: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši. To je

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc v sobotu okolo 11:30. To je Zastavení v krajině a náš další díl, který začne za pár minut, bude podle rozhlasového kalendáře na kopci nad Mladějovem. Najdeme tam krásný soubor kapliček křížové

0: Soubor krásných kapliček s obrazy z křížové cesty, vodojem, kříž z roku 1867 a také centrální kapli, která je připomínkou války s Prusy v roce 1866. To všechno najdeme na kopci nad Mladějovicemi a kromě toho i krásný výhled. Přímo na místo se vydáme se správcem tamního kostela a také dobrovolným strážcem kaplí Janem Němcem.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Nacházíme se v Mladějovicích, kousek od hřbitova na návrší, na kterém stojí kapličky. A těch kapliček je tady 14, no a 15 je kaple, které se sloužívala vlastně bohoslužba kdysi pro vojáky, kteří tady procházeli. No je to vlastně pruská armáda. Máme to tady zde i napsané na tabuli.
3: Těch 14 kapliček je postavených do takového obdélníka, bychom řekli. Je to vlastně jakoby v kostele, jakoby loď kostela. Akorát místo obrazu na zdi té lodi toho kostela máme vlastně tady ty jednotlivé kaple. Přímo na začátku je kříž, který je datován rokem 1867. Vy jste říkal, že vlastně první bohoslužbu tady sloužili pruští vojáci. Letos je to přesně 160 let?
2: Ano, je to tak. Navíc právě zde se provádí křížové cesty každým rokem v září. Většinou to je na svátek povýšení svatého kříže a tím si vlastně připomínáme tady to hledění, které zde bylo a doufám, že i budoucí generace tady toto zachovají.
3: Je zajímavé, že každá tahle kaple měla svého donátora a byli to vlastně majitelé největších gruntů v obci. Platí to do dneška?
2: Musím říct, že z archivu, co jsme vyčetli spolu s děkanem, tak každá ta kaplička patřila k nějakému tomu bohatšímu gruntu, který se o tu svoji kapličku staral a vlastně přicházela zase na další generaci. V současnosti už se o to nestarají ty grunty, ale stará se o to vlastně místní obec a snaží se navrátit vlastně tu krásu, protože jak jde vidět, tak ty kapličky postupně už zase chátrají, protože poslední opravy byly v 90. letech, takže se snažíme o to, aby ta krása stále tady byla.
3: Vy už tady stavíte novou kapli a to jste říkal, že sice neprozradíte kdo, ale že máte donátora, že vlastně se rozhodl, že tu 14. kapli, která tady byla a která padla za vlast zemědělským pracem někdy v letech nedávno minulých, tak se konečně zase objevuje tady na tomto místě.
2: Ano, já jsem se to dozvěděl nedávno, i když mám vlastně tady krásný výhled ze svého balkonu, tak kolikrát sleduju a najednou jsem viděl, že se tady něco děje, tak jsem se o to začal zajímat. Tady místní donátor zainvestoval tu kapličku, která tady kdysi byla zbourána jedním pracovníkem, kdysi v kolchozu, kdy trochu v rauchu to pobral pluhem. No a ta nešťastná událost způsobila to, že vlastně zmizela ta kaplička až do posud vlastně je. Už chybí jenom střecha, pracuje se na tom. Tímto se docílo toho, že těch 14 zastavení opravdu je tak, jak to bývávalo. A ta středová kaple, tak ta zase může sloužit té bohoslužbě. Párkrát si zde řekli své ano i novomanželé, ať už místní nebo z okolních. Věřím, že se jim to velice líbilo a že mají krásnou vzpomínku na tohle místo.
3: Nadmořská výška tohle kopce je 270 metrů, což pro nás lidi z kopců je opravdu hodně málo. Ale na druhou stranu, když se tady podíváme okolo, tak je tady neuvěřitelný výhled. Nejenom, že vidíme Štenberg, nejenom, že vidíme tady tu krásnou Hanáckou rovinu kolem nás, včetně těch vesnic, ale vidíme vlastně i v dálce věže baziliky na svatém kopečku. Troufám si tvrdit, že tamhle vykukují i věže Olomouce. Vidíme Litovel tamhle, vidíme Uničov. A vy jste říkal, že dokonce je odsud vidět i na Bouzov.
2: Ano, za pěkného počasí, pokud není vzadu opar, tak ze zadní části tady té vodárny jde směrem do těch kopců dalekohledem vidět krásně celý hrad Bouzov. Chodívám tady se často takhle kochat tím pohledem, protože opravdu tady toto místo je takové, jak já říkám, takové relax. A nejen jako na Velký pátek, když tady chodí lidi z okolí, ale i během toho roku, jo, za pěkného počasí. Tak.
3: Z Mladějovic Mirek Kobza, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: A vy můžete otočit stránku v kalendáři stejně jako já a podívat se na fotografii příštího týdne. Vydáme se k památníku na návrší švédských šancí nedaleko Horní Moštěnice. Připomíná nesmyslný masakr z června 1945. Poslouchejte za týden.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: V roce 1972 byla skupina T-Rex skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už 7. deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Šumný šumperk, velká akce, na které můžete navštívit také náš stánek. No a my jsme samozřejmě na místě s redaktorem Alešem Spurným.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Krásné dopoledne z parku u muzea, u kulturního domu. Je tu radost, je tu pohoda, řekl bych, že ten šumperk je na takovou slavnost tak akorát. Je to všechno uměřené a přesto z toho sálá hezká energie. Je to několikadenní festival Šumný šumperk, čtvrtek, den otevřených dveří, říká program, pátek, Malá Vídeň ožívá a sobota Šumný šumperk vrcholí. Vyvrcholilo to na Horním náměstí, odkud se vydal průvod s veterány, s autoveterány, s prezidentem Masarykem, s císařpánem. Byla toho velká spousta a my tu máme ředitelku tohoto festivalu, Hanku Pískovou. Dobrý den.
3: Pěkné dopoledne.
2: Kolikátý ročník si užíváme?
3: Užíváme si třetí ročník a konečně nám vyšlo krásné počasí.
2: Jak jsem vystihl ten festival a co bys k tomu dodala?
3: Dodala bych, že jsi to vystihl úplně přesně a že samozřejmě sice Šumný šumperk vrcholí, ale pořád se teprve budou rozjíždět některé programy, takže i pokud jste o tom nevěděli, tak má smysl klidně z Olomouce do Šumperka zajet, protože ten program tu poběží až do půlnoci.
2: Na co se těšíš a na co se my můžeme těšit?
3: Tak já mám velkou radost z takových těch krásných poetických věcí, jako je třeba řezmář Matěj, který tady je, nebo mám radost, že ve 2 hodiny začne workshop s Petrem Válkem, výtvarníkem to známým, a takže si to užijí děti i dospělí. Velikou radost máme také z místní policie a vojáků 13. pěšího pluku, kteří v parku u Barborky chystají velké události vojenské, takže když se podíváte na stránky www.šumnyšumperk.cz, tak tam najdete podrobnosti.
2: Instalace Petra Válka. Takové jak jinak, jeho originální, velmi originální herní prvky si tady můžou děti vyzkoušet v parku spolu s těmi běžnými třeba skákacími hrady. Petr Válek tady pochází kousek od tu, tuším, že v Loučné nad Desnou přebývá. Je to známý umělec a jeden známý umělec je tu také s námi. Je to, řekl bych, čestný prezident festivalu Radovan Lipus, který je tu poprvé, přestože už je to třetí ročník. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všichni.
2: Co na vás dýchá ze Šumperka?
4: No tak na mě hlavně dýchá taková lehká nostalgie, protože jsem tady dlouho nebyl. V roce 89 jsem tady byl účastníkem takové docela důležité divadelní dílny. V srpnu 89 pak jsme tady točili s Davidem Vávrou přes 20 lety Šumný šumperk. No a jsem rád, že se ten název Šumný šumperk vlastně přetransformoval a žije i po 25 letech v takovéhle jako opravdu rozvětvené a krásné akci, která to město tak jako probudí a převede z toho jara do léta, do prázdnin.
2: Šumperk má takovou jedinečnou atmosféru právě tím, že tady už za tím městem vidíme kopce. Je to město, ale už je na dosah té přírodě. Říká se mu Malá Vídeň, chápete to?
4: No tak chápu, protože ono bylo velmi napojené zejména průmyslem, textilem, ale i architekty právě na Vídeň, což byla ostatně ale celá Morava, takže tady působila spousta architektů vídeňských a zároveň někteří zdejší rodáci se ve Vídni velmi uplatnili jako architekti a nejenom ve Vídni, jako třeba Karel Seidl, takže to, ta vazba na Vídeň je velmi jako intenzivní a řada těch vil má takovou jako takový vídeňský, dneska by se řeklo vibe.
2: Řada vil má vídeňský styl a mě tady baví chodit do kaváren právě na tu Vídeň. Co mě zaujalo, že i ve všední den, třeba v 11 hodin, v 10, v 11 hodin v pracovní době jsou tu ty kavárny plné a já si vždycky přisednu a pozoruju ten život. Děláte to taky, pane režisére?
4: To tak samozřejmě, já kromě toho, protože jsem vášnivý kavárenský povaleč a průzkumník, takže já ty kavárny sleduju nejenom z hlediska kávy a obsluhy, ale i z hlediska vlastně interiéru, z hlediska nějakého scénování té kavárny, čím chce ta kavárna v tom městě být, jaký prostor nabízí, pro jaké publikum, jaké návštěvníky, takže každá ta kavárna je jiná a jak jsem říkal dneska dopoledne, už by to chtělo zase vrátit ten velký salon městský, tu kavárnu Opera v Romanovském divadle v Šumperku, nebo vlastně v tom německém domě, protože takovýhle salon si myslím, kam můžou přijít všichni, tak ten tady trošku chybí.
2: Výzva pana Lipuse šumperákům, vrátíte se za rok?
4: Tak když mě pozvou, tak velice rád.
3: Tak já prozradím, že už jsme domluveni, my moc rádi přijmeme zase čestného pana prezidenta a já si myslím, že zatím se nám to tady líbilo a že to takhle bude pokračovat.
2: Ještě také se zmiňovalo, že vy vlastně nevlastníte mobilní telefon, což pro nás, když vyjdeme bez mobilu, tak je to prostě tragédie, vracíme se domů okamžitě a jsme jako bez ruky. Tím pádem by se dalo čekat, že tato retro atmosféra je vám příjemná.
4: No tak samozřejmě, ten mobil je dobrý sluha, ale zlý pán, takže já jsem rád, že zatím se bez něho obejdu a že mě neruší při tom toulání kavárnami a při tom zkoušení divadla a natáčení a že se můžu věnovat svým myšlenkám a svým snům a svým nějakým průzkumům.
2: Režisér Radovan Lipus. Hanko, dokolika můžeme ještě přijet a užívat si Šumný šumperk?
3: Tak ten hlavní program pro děti bude do 17 hodin, ale i potom budou stánky stánečky otevřeny a v 18 hodin otvíráme, nebo dokonce o 17:30 už večer otvíráme Pavlínin dvůr a tam začnou vlastně koncerty Kateřina Marie Tichá, René Dang, místní kapela Siux a 100 zvířat.
2: Ze Šumperka Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Po operační sepsí, tedy otravou krve, v Česku ročně onemocní přes 5 000 lidí. Počet prodaných aut v Česku roste. V Ondřejovicích místní části Zlatých hor mají středověký den. Odpoledne bude skoro

0: jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, tedy otravy krve. V Česku je podle dat ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
1: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
0: Vedle toho chce ministerstvo také změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda, za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu. Středověký den se koná v Ondřejovicích, místní části Zlatých hor. Návštěvníci střediska Doubrava uvidí ukázky historické bitvy a šermířské turnaje. Program začne o 14:30, říká za pořadatele Hana Doláková.
2: Máme připravené pro návštěvníky ukázku husických palných zbraní, takže se můžou podívat, ale také si i vyzkoušet. 16:30 je tam menší bitva na motivy historie hradu Rychleby. Potom bude nějaký šermířský turnaj těch účinkujících. No a večer to všechno vyvrcholí ještě krásným koncertem živým středověké hudby Bohemian Bar a večer ukončí mini ohňová show.
0: Na osobložskou úzkokolejku na Bruntálsku se vrací parní vlaky. Dnes začíná nová sezóna, která turistům nabídne také upravené okolí tratě, včetně nové nádražní budovy v Horních Povalicích. Jako vedle ředitel osobložské úzkorozchodné dráhy Mojmír Pargač, historická souprava by mohla v příštím roce jezdit i v zimě. V plánu je pořízení dalších vagónů.
3: Součástí projektu jsou i zakoupení vagónů ze Švýcarska, jsou to 2 osobní vagóny, kryté vagóny pro ten provoz v zimě, nebudou to ty naše klasické otevřené vyhlídkové vagóny. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posune na 17. pozici v žebříčku ATP. Jeho kariérní maximum je ještě o 5 míst výš. V nedělním finále bude hrát Němec Zverev, který vyřadil Menšíka s Italem Kobolim. Dnes se utkají o svůj premiérový trumf na Grand Slamu Ruska Andrejová s Polkou Chvalinskou. Počasí. Odpoledne bude skoro jasno až polojasno, na horách přechodně i oblačno s přeháníkami. K večeru má oblačnosti přibývat. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouká slabý proměnlivý nebo východní vítr. Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přeháníky ojídněla bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nehodu máme hlášenou na přerozku v obci pod štát, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkná pozdravení od všech z Českého rozhlasu Olomouc a dost možná třeba i pro vás, celou rodinku našich posluchačů, anebo pro nějaké oslavence. Uslyšíme už v zápětí, třeba díky tomu, že někdo váš blízký, vzdálený, známý nebo neznámý, zavolá na linku 221-555-444, vybere nějakou moc pěknou písničku, abychom třeba nehráli úplně každý den, každý týden to samé, tak pojďme víkendově zkusit oprášit a vzpomenout si na nějaký trošku zase třeba jiný hit. A můžete také napsat do SMS schránky Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51. A pro pořádek 5 minut popolední po 12. Dneska 6. červen roku 2026. Norbert Norek hlavně v kalendáři, ale klidně také Norberta, Norman, Persida anebo Sidonie.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A teď 9 minut po 12. 6. 6. linka 221 555 444 a pěkná přivítání a krásná slova už od paní Marušky. My vítáme Marušku a Maruška vysloví krásná pozdravení. Dobrý den, pěkné poledne.
2: Dobrý den, pane Božku, i já vás zdravím a také všechny posluchače. A já srdečný pozdrav posílám paní Aničce Bezděkové do Zábřeha k narozeninám. Milá Aničko, dodatečně o to upřímněji a srdečně vám k narozeninám přeji vše dobré, štěstí, zdraví, lásku, spokojenost a do dalších dnů a roku jen samou radost, pohodu, dobrou náladu a každý den s úsměvem. Přidávám i písničku, kterou mi pan Bořek vyhledal a potěší srdíčko a dušičku. A já bych chtěla ještě pozdravit do Šumperka pracovníky moderátory Českého rozhlasu, že nám umožnili, my už co se nemůžeme dostavit do Šumperka, šumný Šumperk panu Tomáši Kecziorovi, Aleši Spurnému a režisérovi divadla v Šumperku. A vám, pane Božku, moc děkuji. Vždycky mě hezky přivítáte, písničku vyhledáte a také mě ji zahrajete. A já vám za všechno pěkně děkuji.
1: A ta následující veselá rozespívá úplně všechny, kdo jsou napřímo a kdo nejsou, měli být napřímo Českého rozhlasu Olomouc. Tak třeba se připojí i aktivně a třeba taky napadne nějaká zase trošku oprášená další melodie. A paní Marušce moc zdravíme do Hrabišína. A ještě vás pozveme živě, alespoň na chvilinku, na pár minut. Ale jako bychom tam byli, kdo tam nemůžeme být, do Moravičan, tam dneska slaví obec i celé Mohelnicko, mikroregion Mohelnicko, takže během odpoledního sobotního víkendového programu se tam živě vydáme, jako naživo, jako osobně. Za chvilinku už budeme také u vás dalších. Hned můžete vyzkoušet linku, která v zápětí bude připomenuta, vedoucí do studia Českého rozhlasu Olomouc, ale my už taky míříme do SMS schránky a hrajeme, představte si, Evičce do Strukova, Marušce do Hrabišína, Lidušce do Jeseníku, Janě Jiřímu do Roštění, Lidušce do Raclavic a Julince do Přerova. Všechny posluchače s předmostí srdečně zdraví taky paní Hanka. Moc hezký slunečný víkend, no je jako malovaný mimochodem. Také písničku pošleme do Supíkovic, dalšího přání od Helenky, paní Dorce Ševčíkové, k dnešním narozeninám. Teď ti přijmi moje blahopřání, ať se ti splní, to je tajná přání. Moje přání shrne věta, lásku, štěstí, dlouhá léta ti přeje Helena. A já bych ještě dodal, ať teta Dorka Ševčíková oslaví krásně narozeniny a užije si i písničku a krásná pozdravení od Helenky a od nás z rozhlasu.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: Tak to zaspívali, zanotovali, rozjásali. Já myslím, že Karel Hála umí a Matilda, klasika. 12 hodin a skoro 16 minut a 6. červnové polední vyhrávání na přání pro paní Jiřinku právě teď. Pěkný den, hezké poledne.
1: Dobrý odpoledne, zdravím Český rozhlas Olomouc a tuto písničku posílám do Mohelnice. Tam má narozeniny zítra, oslaví své krásné narozeniny pan Alois Plesník a jeho manželka zlavila včera, tak obou štěstí, zdraví, lásku, osobní spokojenost. Lojzo, ať máš krásný svět a kukačka ti nakuká hodně let, to ti přeje babička ze Sudkova a zdravím celou tvoji rodinu. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Zdravíme rodinku, oslavence, adresáty, přáníček a samozřejmě i vlaní Jiřinku a pozdravení posíláme teď do práce Milánkovi, našemu miláčkovi, protože ho zdraví tři děvčata, manželka a jeho dvě kočky. Moc zdravíme Milánka do práce. Pozdravy posíláme velice rádi též do srdce Hané, té pravé a centrální hanácké Hané, a to do Senice a komu? A to Katce Pruckové ke včerejším narozeninám. Zahrajeme jí rádi do Senice. Kateřinko, přejeme ti zdraví, štěstí, měj radostné dny v kruhu svých blízkých a přátel. Raduj se s první krásnou vnučkou. V srdci měj lásku a na tváři úsměv a stálou ochranost anděla strážného. Hezkou oslavu. Krásný den od Bartových do Senice k Pruckovým paní Katce. A pak ještě přání ze Štítů k svátku zítřejšímu Ivetce Drelíkové. Tak dneska máme toho Norbího, Norberta, zítra Iveta, Slavoj a pak už je 8. v pondělí Medarda.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: až do Vlásků postříbřených a ještě jedna sentimentální zazní na podobnou notu, ale to už od paní Evy a ty vzkazy, ta vyřízení, ta pozdravení už necháme na vás. Pěkně vás vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý den, vám přeji krásnou sluníčkovou sobotu do Českého rozhlasu Olomouc a vám, Bořečku, a všem milým posluchačům. A já bych touto písničkou jako poděkování chtěla poděkovat mým kamarádům, kteří mě včera navštívili. A je to Miluška Uncajtlíková z Květina, taky pozdravuju jejího manžela, Janička ze Zábřeha s Mílou, manželé Syslovi ze Svinova, ještě bych chtěla popřát krásnou sobotu mojí sestře Alence do Jeřmaně, Havličkům do Pavlova, Lidušce Olšovské do Červené Lhoty a Sedláčkovým do Ujezda. Všem přeji krásný den. Stále na ně vzpomínám. Včera to bylo super s tou návštěvou. Udělali mě velikou radost. Děkuji moc krát za vybrání písničky a zase někdy budu těšit naslyšenou.
0: Návštěvu, navštívenou Evu a hodné posluchače pěkně zdravíme i za nás. Za Český rozhlas Olomouc, za chvilinku zahrajeme klidně i vám, nebojte. Jestli si říkáte zavolat, nezavolat, zkuste to. 6.6.12.22, šťastlivý čas, hezká souhra. A teď ještě také hodně štěstíčka pro babi a dědu Jarku a Mirka, které zdraví celá rodinka z Čech a zapsala to Wendy. A ještě sousední zpráva na čísle 723 70 33 51 pro další babičku a dědu do Hradečné, do Horního Benešova. Tady vyřizujeme krásná víkendová pozdravení přes Český rozhlas Olomouc od Emči a Adi.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: už hned za chvilinku budeme bohatí o další písničku a přáníčko za vteřinku, aby nám to vydrželo. Ale teď ještě vyřídíme pozdravení jednak pracantovi Marošovi, kterého zdraví kamarádi, zítra si užij pořádně volna, ať je taky hezký, krásný den. Zdraví tě Martin a Marek. Písnička ještě míří k zítřejším meninám Ivetce do Hněvotína. Hodně zdraví Kytička Koprtin, tak to je přes Český rozhlas Olomouc. Tež ale Jendovi do Štětovic pozdravy posílá Anička v SMS pozdravení. No a my jdeme za paní posluchačkou a hned budeme hrát také podle jejího.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Děcka krásně a jeden slavný světový hit a trocha toho optimismu dětské energie ve 12.32 přejeme i všem, kdo ji potřebují. No a já teď pěkně zdravím na lince 221-555-444, že by po dlouhatánské době, možná po letech, paní Naďu, pěkně vás vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuju. No já bych chtěla pozdravit všechny choliňáky, hlavně seniory, a poslat jim z Nového domova naši klubovou hymnu Babylon. Ať jsou všichni zdraví a ať je prostě hezkým na světě a ať je spokojenost a ať se mají co nejlíp. No. Děkuju, Naděja.
0: Moc děkujeme, paní Nadě. Z Choliny toho času z Ludmírova. A ozvěte se, pozdravujte. To byla paní Naděja Cholina z Ludmírov. Pěkně zdravíme, děkujeme za hlášení, za přihlášení. Pozdravení teď ještě také rádi vyřizujeme. A zase od rodinky, tentokrát od Františka, Míji, pro babičku, ale především pro oslavence dědečka. Zítra se těšíme aspoň na skok, na krátkou návštěvu a hlavně potěšení celé rodinky. A dál ještě moc rádi pošleme písničku s přáním moc hezkého odpoledne, krásného červnového dne a písnička pro radost a uzdravení Evičce a Laďovi, rodině Gottwaldových, Navrátilových, Alence do Jeřmaně, Karlově Alence do Turecka, všem kamarádkám, kamarádům, na všechny myslí Joži a František. Pozdraví ještě prosím vyřizujeme tentokrát zase řidiči do práce Lukimu, kterého zdraví zase jeho dvě děvčata a to Martinka a malá Wendy.

0: Babylon, Babylon. A k tomu ještě na kterou z vás? A teď hrdá láska, paní Lajferová a pan Laďa, pěkně zdravíme.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky, zdravím vás ještě jednou, zdravím český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat Ivetce Macíkové z Roščení. Ivetko, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí zejšímu svátku a celé rodině a i Jendovi. A toto písničku bych chtěl poslat dneský má sraz sestra škola ročník 46-45 a to posílám všem srazem do Tovačova na cukrárnu nebo na vinárnu. Děkuju moc krát, pane redaktore. Všem přeji hodně zdraví, všechny rodinné pohody. A i vám dorazí.
0: Děkujeme pěkně, to byl pan Laďa Tovačov. A dál posíláme a hned je tu odpověď od Alenky z Jeřmaně. Co by dup? Alenka z Jeřmaně moc děkuje a zahraje Evičce, Laďovi, Aničce a Slávkovi možná. Krásný den a taky všem kamarádům od Alenky z Jeřmaně. A tam je krásně, stejně jak doufám u vás. A tam také pošleme krásná pozdravení a tentokrát od Vaška pro tetu Mirku, která dneska krásně oslaví ještě krásnější jubileum. Tak všechno dobré a krásné a krásněji zahrajte. Ano, ano. A výběr třeba zase od vás za chvilku po telefonních linkách 221 555 444. A přidáváme ještě také vzkazíček, krásná pozdravení pro babičku Jiřinku k narozeninkám. To přeje dcera Jiřka a taky celá rodinka, včetně vnoučat z celého světa. Posíláme další pozdravení pro naši babičku Emilku Koberovou do domova seniorů Senevida Chrudim s pozdravem od celé rodiny Adamcovi a Pavlíkovi. A ještě posíláme krásná pozdravení opět do práce a zase jednomu panu řidiči, a to Ladislavovi. Zítra bude mít krásnou rodinnou sešlost a s manželkou navíc slaví moc hezké výročí už brzy. No tak to se možná hodí i tahle písnička.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: No a teď další čas pro písničku, tu sobotní popolední 6.6. To je čas vyhrazený taky pro paní Milatku. Moc vás zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
6: Dobrý den, Bořečku, vám krásný den a příjemnou službu. A písničku posílám do Českého rozhlasu Olomouc všem pracovníkům a zdravím také všechny posluchače. A písničku a příjemný víkend posílám Lidušce do Jeseníku, Evišce s Františkem do Strukova, Marušce do Kroměříže, Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, Elišce do Václavova a Jirkům do Jeseníku a do Litovle. Písnička je také pro vás, Vořečku. A mějte se moc hezky, naslyšenou.
5: Moc děkujeme, to byla paní Milatka. A myslím, že ten den bude opravdu pěkný, jako v té písničce. Taky trocha nostalgie, taky trocha muzikálu a mladých let. Mimochodem, pan Gott paní Petru, tedy Jana Petru, nikoliv Petra Janu, písnička, ať udělá velkou radost všem, kdo poslouchají, ale především a speciálně Věrce Kořenkové, taky Lidušce Loničkové, pohodový, hezký, slunečný víkend od Marušky a Marušce též. Další přání, to je od Plevových z Čunína pro Evičku Plevovou z Ptenského dvorku k jejím dnešním kulatým narozeninám. Hodně zdraví, hodně štěstí, lásky, božího požehnání, ať si dnešního dne pěkně užije. Všichni Plevovi z Čunína zdraví Evičku do Ptenského dvorku na Ptenský dvorek. A ještě přidáváme krásná pozdravení, ať si taky moc hezky užije toho vydařeného malovaného dne naší babi Mirečce, kterou zdraví úplně celá širokánská rodinka, která by se do SMSky prý nevešla. Tak moc hezky, krásný den přejeme.

0: Jdeme je opravdu jako malovaný, ať nám to vydrží a přinese nám no, trochu optimismu, kdo je, komu je zapotřebí. 12.49, já si říkám nějak v klidu, bez kulisy, bez vláčku, ale přece prý v terénu. Paní Marta, pěkně zdravíme.
1: Krásně zdravím, Božku vás, všechny moderátory, celý svět posluchačů, celou republiku, okolí Olomouce i do Olomouce. A dnešní Norberty, zdravím taky svoji rodinu do Krnova, Aničku, Slavku, všechny rodáky do Krnova a prostě všem přeju nádherné dny, krásné červnové, dětem se pomaly blíží prázdniny, takže ať si užívají s babičkou, s dědou, s rodičema výletu a prostě ať se vám všem daří, nebo život rychle prchá, utíká, tak každý den, ať se probudíte z radosti, bez bolesti a ať se šťastní, spokojení v pracovním, osobním životě. To je všechno, Božečku. Ahoj a děkuji.
0: Děkujeme, tak přece jenom na cesty pěkně zdravíme a krásně zahrajeme a jednu líbeznou a energickou i hubičku všem pošleme. Písničku prosím potěšte Jarečka a to proto, že oslavil krásné narozeninky, na oslavy nás pozval a výborně pohostil. Olizujeme se ještě teď. Moc ho pozdravujeme přes Český rozhlas Olomouc, všichni kamarádi a kámošky. Krásně zahrajeme i milovanému tatínkovi Václavu Bernaťákovi ze Skal u Rýmařova k dnešním narozeninám, milý tatínku. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody a hlavně ale samozřejmě zdraví. Jsi nejlepší taťka a dědeček ve vesmíru. Přejí dcera Eva s vnoučaty Evičkou a Tomáškem. Komu? Oslavenci panu Václavu Bernaťákovi. Moc rádi se přidáváme. A posíláme přání toho krásného, jako malovaného červnového 6. dne. Taky Evičce z Krnova, moc hezké odpoledne, hodně zdraví, přeje Květa, srdečná pozdravení, ta ovšem posíláme také my, Květušce i Evičce. A ještě myslíme na ty, kdo jsou ve službě, a to třeba v nemocnicích LDN a podobně. Na ty myslí tentokrát v SMS-ce Vojtík, který moc zdraví a všechno dobré bych chtěl popřát speciálně taky dědovi, podle kterého se jmenuju, dědo Vojto, moc tě zdraví, Vojta.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Jo, ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Třináct hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Končí pětidenní policejní akce zaměřená na jednostopová vozidla. Na koupaliště v Soběchlebích finišují s přípravou na novou sezónu. Olomoucké výstaviště nabízí večerní prohlídku masožravých rostlin. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky a maximálně 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ještě dnes policisté po celém Česku kontrolují motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak celoevropské akci, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
6: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
5: Na letním koupališti v Soběchlebích na Přerovsku finišují přípravy na novou sezónu. Brigádníci na

0: Dírají lavičky, čistí bazén a chystají zázemí. Koupaliště v Soběchlebích funguje nepřetržitě od roku 1982. Provozuje ho obec a přestože na něj každoročně doplácí zhruba 500 000 korun, ani letos neplánuje zvýšit vstupné, říká nezávislý starosta Miloslav Jančík.
1: Bereme to jako službu veřejnosti a takové vnímání občanů, že tady je něco víc než jenom škola, školka, hřiště, ale že máme v létě ještě možnost právě rekreace a na to jsou ti občané tady jako takový hrdí. Takže myslím si, že by byla chyba to neotevřít.
0: Tisíce lidí míří od dnešního rána na brněnské výstaviště, kde se koná slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Trboly, které popravili komunisté. Vše, kterou slavnost vyvrcholí, začíná ve 14.30. Pořadatelé očekávají, že dorazí až 13 tisíc lidí. Dopoledne začal kulturně duchovní program na hlavním pódiu pavilonu P brněnského výstaviště, ve kterém se odehraje i odpolední bohoslužba. Ještě tento víkend je možné si v olomouckých sbírkových sklenicích prohlédnout výstavu Živé pasti. K vidění je více než 1000 tuzemských i exotických druhů masožravých rostlin. Dnes můžou návštěvníci využít i mimořádné večerní prohlídky od 21 hodin, říká autorka expozice Markéta Aubrechtová Dlouhá.
2: Budou tady svíčky, bude to podbarvený hudbou romantickou a budeme povídat i různé botanické zajímavosti k různým druhům masožravek, takže to si myslím, že je jedinečný zážitek. Sport.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu fotbalové asociace. Do šampionátu vstoupí tým trenéra Koubka za týden zápasem s Jižní Koreou v Mexiku. Počasí. Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku v obci Paršovice havarovalo osobní auto. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám krásný den, hezkou sobotu. Tak jsme začali první letní měsíc. Pravda, konec toho minulého nás trošku spláchl. Celou republiku nebo většinu republiky. Doufám, že jste to přečkali ve zdraví, bez velkých uhon. Dnes je tu sobota s datem 6. června a i když tedy nebe bylo tento týden uplakané, nás to v žádném případě nemůže odradit od dalších výletnických typů a plánů. A máme jich pro vás dost. Tentokrát vás vezmeme do největší volně přístupné jeskyně v Moravském krasu jménem Pekárna. Dovíte se mimo jiné i to, proč se jí tak vlastně říká. Potom vás provedeme obnovenou naučnou stezkou ve skalním městě Tisa v Ústeckém kraji a představíme i její nevšední průvodce. Navštívíme také dinosauří muzeum v Čertoriích na Olomoucku. Najdeme ho na soukromém pozemku nadšence, který na 3D tiskárně vytvořil repliky pravěkých fosílí a sestavil z nich kostry dávných tvorů. Dokonce bude řeč o jedné, kterou nikde jinde neuvidíte. A nakonec se zanoříme pod zem v bývalé obci Čistá na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Prozkoumáme někdejší středověký cínový důl, který se zachoval v téměř původní podobě. Takové jsou naše plány. Ještě jednou jsme rádi, že nás posloucháte. Posloucháte Výlety.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Příroda Moravského krasu přímo láká k procházkám a výletům. Oblast je, jak známo, bohatá i na jeskyní útvary. Kromě klasických prohlídek jeskyní plných krápníků, můžete nedaleko Hostěnic na Brněnsku navštívit i největší volně přístupnou jeskyni v Moravském krasu. Stejně jako to udělal kolega Zdeněk Truhlář.
1: S geologem Antonínem Tůmou přicházíme k informační tabuli, kde se píše jeskyně, kde se ryly dějiny. Co si pod tímto máme představit?
2: Jeskyně, kde je nějaký výrobek od pradávných lidí, který musel být tedy vyrytý, nebyl namalovaný, takže byl vyrytý. A stojíme před jeskyní Pekárnou v jižní části Moravského krasu. Je to největší volně přístupná jeskyně, kde nebudete platit. Je od nejbližšího parkoviště v obci Hostěnice vzdálená asi 1,3 kilometru. No a je to jeskyně, kde lovci koní a sobů magdalenské kultury, to je asi před 12-13 tisíci lety, měli poměrně velké sídliště. Asi byla ta jeskyně, mohli bychom říct, nejhustěji osídlená v rámci celého Moravského krasu. A patrně díky tomu osídlení tady byli i lovci, kteří měli umělecké vlohy. Nezanechali nám kresby na jeskyních stěnách, jak jsme zvyklí třeba z pyrenejských jeskyní, ale zanechali dvě rytiny na žebrech koní. Je to rytina souboje bizonů a rytina pasoucích se koní. Jsou to opravdové unikáty, které opečovává dneska Moravské zemské muzeum v Brně. Když sem návštěvník přijde, tak myslím si, že získá takovou velmi pěknou představu, jak ten byt těch dávných lovců vypadal.
1: Jak o tom tak povídáte, mě by opravdu zajímalo, co je vše ještě v jeskyni k vidění, takže můžeme vejít do toho poměrně širokého portálu.
2: Velmi široký portál, relativně s nízkou výškou, takže skutečně připomíná chlebovou pec, byť tedy velikých rozměrů. Jsou tady vidět tvary krasovění vápenců, to znamená rozpouštění vápenců, a já bych z nich vyzdvihl právě stropní hrnce. To jsou takové stropní prohlubeniny. My teď tady k jedné přicházíme a v ní se nachází replika nějakého kozorožce. Je to ukázka z těch pyrenejských maleb. My nevíme, kdo to tady udělal, ale malbu jsme tady nechali. Je to, řekněme, takový rebusek, aby si návštěvník s baterkou nebo s mobilem tady tu kresbu sám našel. Ale znovu připomínám, je to replika. Ve skutečnosti tady se žádné malby nezachovaly.
1: Co byste jako ochranář přírody doporučil a nebo naopak nedoporučil návštěvníkům, pokud se sem vydají?
2: Tak nechtěli bychom a prosili bychom návštěvníky, aby nedělali v jeskyni, respektive v tom portálu ohně, protože oheň za prvé může způsobit požár, za druhé popeloviny a kouř z ohně uškodí všem živočichům v jeskyni. No a naopak návštěvníci, ať si vezmou baterku nebo stačí i mobil a ať si tady udělají soukromí speleologický průzkum. Myslím, že se to obzvláště dětem bude líbit.
0: Říká geolog Antonín Tůma, který k jeskyni Pekárně zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Jeskyně je volně přístupná po celý rok a pokud byste chtěli už teď vidět, jak to v ní vypadá, tak nahlédněte do fotogalerie našeho pořadu na webových stránkách výlety.rozhlas.cz.

Minulá soutěžní otázka nás dovedla až k vodě, k přívozům, ostatně byla o nich řeč, a otázka zněla, který pražský přívoz je úplně nejstarší, zdali za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky na severním okraji Prahy. Tak historie, ještě než odpovím, historie vyšehradského přívozu sahá až do roku 1222, to jsem napověděl, vlastnila jej a provozovala vyšehradská kapitula. Dnes přívoz Vyšehrad spojuje pražskou náplavku na Rašínově nábřeží v Podskalí s hořejším nábřežím na Smíchově a ostrovem Císařská Louka. No a za B, tedy přívoz Sedlec Zámky, je druhým nejstarším a dosud fungujícím přívozem na území Prahy. Historie a tradice sahá až do přelomu 12. a 13. století, konkrétně k založení nedalekého kláštera v Plasích. Dnes spojuje městské části Praha, Sedlec a Bohnice. Tak doufám, že to nebylo příliš složité, prostě to teď zjednoduším. Správnou odpovědí bylo Ačko, jde o přívoz Vyšehrad. Kdo vyhrál kros body tašku? Jsou to paní Blanka Milpeková Holašovice, paní Růžena Hovorková Borovany, pan Jiří Juránek Jihlava, pan Jiří Vlk Mikovice a paní Zdena Ledlová Lunchcrown. Gratulujeme. A protože jsme na začátku dalšího měsíce, už tedy června, tak vám dlužíme, no nedlužíme, protože my vlastně jsme nic nepropásli. Prostě teď vám řeknu, kdo vyhrál hlavní cenu. Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak je to pan Jan Macháček, Závišice. Gratulujeme dvakrát a důrazně. Tak pokud jste nevyhráli, budu mít pro vás novou soutěžní otázku. Hlavní cena zůstává, takže i v červnu budeme soutěžit o velkou cenu, kterou jsem před chvílí jmenoval. Budete-li soutěžit, tak hodně štěstí.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Teď se ve výletech vydáme na sever Čech do Ústeckého kraje a zamíříme do skalního města v Tise, kde se po 40 letech podařilo obnovit naučnou stezku. Hned na jejím začátku u vstupu do skal narazíte na šikovnou geoložku Matildu a jejího společníka krkavce Alberta. Na nevšední průvodce stezkou upozornila manažerka cestovního ruchu v Tise Kateřina Granátová, naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí s sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nijak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení. A nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Popisuje obnovenou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, která ji provedla naši ústeckou redaktorku Evu Bucharovou.

0: Na začátku byl velký zájem o dinosaury a touha mít doma repliky jejich fosílií. A tak si Lukáš Vymětal z Čertoryjí na Olomoucku pořídil pořádnou 3D tiskárnu. Nakonec otevřel na svém pozemku pozoruhodné dinosauří muzeum, kterému vévodí 12 metrů dlouhá kostra Tyrannosaura Rexe, jediná replika svého druhu v České republice. Obklopují ji samozřejmě další pravěcí obyvatelé země a my se za nimi vydáme spolu s naší olomouckou kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Prvotní záměr byl určitě vytisknout si nějakou fosílii pro sebe. Objevil jsem, že jsou prostě na internetu volně ke stažení, a tak jsem si pořídil 3D tiskárnu s tímhle záměrem.
2: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým Tyrannosaurem Rex.
1: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici Tyrannosaura a Triceratopse, a jak jsem si říkal, to budu muset vytisknout.
2: S Lukášem Vymětalem bych tedy prohlídku dinosauřího muzea měla pravděpodobně začínat na opačné straně, kde jsou vitríny a kde jsou menší věci.
1: To jsou původní fosílie, reální skamenělý kostry dinosaurů, mořských plazů pravěkých. Třeba je tu obratel z Diplodoka, nebo chevron, což je další jeho kost, dinosauří vejce, nějakého oviraptora, část čelistí Edmontosaura, nebo zub z Megalodona a část limce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebros ze Spinosaura, jeho zub, tráp.
2: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
1: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel, ale je tady aspoň zmenšený.
2: Má tady přední nohy.
1: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
2: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
1: Stegosaurus.
2: Vedle něj ten 12-metrový Tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
1: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastní 3D tiskárnu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady a pak samotná stavba té kostry.
2: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
1: Tady je model Pteranodona, což byl takový takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
2: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
1: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek, jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4-metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
2: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda.
1: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura, nebo Nanotyrana, Dimetrodona. Nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dál.
0: Vyjmenovává tvůrce dinosauřího muzea v Čertoryjích na Olomoucku Lukáš Vymětal, který skutečně úžasnou expozicí, která návštěvníky vrací o miliony let zpátky, provedl naši kolegyni Ditu Vojnarovou. Výlety. Tak jsme se před chvílí prošli mezi kostrami dinosaurů v Čertoryjích. Pro návštěvníky, zejména ty nejmenší, jsou ale určitě lákavější expozice, kde jsou modely pravěkých zvířat v životní velikosti, zejména když se pohybují. Tedy jsou jaksi kompletní, nikoli pouze jejich kostra. Kombinují rodinnou zábavu a poznávání historie naší planety. A tak se ptám, kde u nás najdete největší dinopark? Jednoznačnou nápovědou bude, že zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru. Tento dinopark je za A v Ostravě nebo za B v Plzni. Ano, opět odpovězte textovou zprávou, opět připomínám její znění. Výlety, mezera A nebo B, mezera, tedy druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a doplníte adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. Do nedělní půlnoci odpovězte na telefon 90 011 04, respektive právě sem pošlete onu textovku. Stát vás to bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. No, myslím, že už jsem zdůrazňoval, o jakou hlavní cenu v červnu hrajeme. Prostě je to výletnický batoh s reflexními prvky s řadou dalších dárků, které najdete uvnitř. Tak prosím, upozornění, odpovězte pokud možno dnes, protože zítra nás čeká další pořad, jedeme za vámi, tentokrát do Telče, tak zítra klasické výlety neuslyšíte. Možná byste tu otázku mohli mezi tím zapomenout, ale je tu nápověda, všechno opět najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Důl Jeroným u bývalé obce Čistá na Sokolovsku patří k nejcennějším hornickým památkám v Karlovarském kraji. Unikátní středověký cínový důl je národní kulturní památkou. Díky své mimořádné zachovalosti nabízí pohled do práce horníků v 16. století. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou dolem provedl ředitel muzea Sokolov Michael Rund.
1: My vždycky říkáme, když vstupujeme do dolu, tak říkáme vzhůru do dolu. Takže vzhůru do dolu a rozsvítíme si světla.
2: Tak, za železnou mříží.
1: Pozor, si dávejte na hlavu, ale máme helmy, takže není problém, když se boukneme do hlavy. A taky koukejte pod sebe, protože místy je to takové docela členité. Tak, a jdeme do té první boční komory. Tady právě vidíme to, co se tady těžilo, a to je vlastně tady ty černý lesklý kamínky, to je ten kasiterit, který se potom samozřejmě musel dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo a vznikl z toho ten cín, který třeba se používá jako součást bronzu, takže máte měď a cín je součást bronzu, vyrábí se z toho děla, takže z toho vyplývá, že ten cín je takový strategický materiál.
2: Ta část prohlídky, kterou jdeme teď my dva, tak je vhodná i pro děti.
1: Ano, ano. Je to pro děti od 5 let a potom ta adrenalová trasa, protože se tam leze třeba i po žebřících, tak to je až od 12 let.
2: A my se teď díváme na vodní plochu.
1: My se teď díváme na takové malé jezírko, protože horníci se snažili dostat co nejvíc toho kasiteritu a vznikaly takové jeskyňky, nebo my tomu říkáme komory. A v některých těch komorách tak jsou ty dobývky zatopené a vznikají tam jezírka. No a tady jsme v místě, kterýmu říkáme kaple. Je tady vidět několik zajímavých věcí a právě ta kaple je tady proto, že tady máme svatou Barborku.
2: Ano, vidím sucho svaté Barborky.
1: Vidíme právě takzvaně zaraženou chodbu a v té horní části té chodby vidíme, jakým způsobem ti horníci staří postupně odlamovali tu žulu a právě je tam vidět i ten postup, že byl kolem těch 2 až 3 cm na tu jednu směnu. Já se opatrně, klidně se nebojte i přichytit třeba jednou rukou stěny. Tady právě jdou vidět ty průzkumné chodbičky.
2: Průzkumných chodbiček je tu několik.
1: Ano, je to, víceméně vždycky říkáme trošku nějakou nadsázkou, že ten Jeroným tak je provrtaný jako ementál, takže vy si to musíte představit tak, že skutečně tady je více výškových úrovní a je ta skála prostě tady na tom povrchu, to není patrný, ale je to tady jakoby hodně, hodně provrtaný. No a tady právě je první místo, kde jdou vidět krásně ty stopy ruční práce. A tady to všechno jsme neudělali my, ale ti staří horníci. A je to všechno pozůstatek právě té ruční práce těmi dvěma kladívky, tím želízkem a mlátkem.
0: Ukazuje ředitel Sokolovského muzea Michael Rund, který unikátním cínovým dolem Jeroným u bývalé obce Čistá provedl naši karlovarskou kolegyni Janu Strejčkovou.

No a protože nás zítra neuslyšíte, jak už jsem říkal, rozhlas opět jde za vámi, vy uslyšíte záznam pořadu, záznam setkání našich rozhlasových kolegů s vámi posluchači, tak připomínám soutěžní otázku a připomínám, neváhejte a textovou zprávu raději hned odešlete. My se tentokrát ptáme, kde u nás najdeme největší dinopark. Možná nápověda, zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru, mají tady desítky modelů zvířat, mnohé se pohybují a je to opravdu veliký zážitek. Tento dinopark je za A v Ostravě anebo za B v Plzni. Tak to už je na vás, hrajeme o LED svítilnu pro 5 posluchačů. Myslím, že v tom prvním zadání soutěžní otázky jsem tohle ani nezmínil. Všechno ostatně najdete na našem webu jako vždy výlety.rozhlas.cz. Jsou tam reportáže, fotografie, interaktivní plánovací mapa. I to, že hrajeme o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pokud se chystáte na nějaký výlet, tak si ho pěkně užijte. Hezký den vám přeji za tým výletu, Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Falešní policisté odčerpali z obecního účtu majetí na miliony korun. Soud poslal do vazby ženu ze Sokolovska obviněnou z vraždy po nálezu části těla. Bunkr u Přáslavic zpřístupnil návštěvníkům jako novinku únikovou chodbu. Zítra má být oblačno až polojasno, místy zaprší, naměříme až 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obětí kyberútoku se stala i obec Majetín na Olomoucku. Falešní policisté a bankéř se vynutili přístup k obecnímu účtu a z něj pak ukradli 5 milionů korun. Zhruba milion se díky rychlé reakci skutečné policie podařilo zachránit. O podvodu tento týden jednali zastupitelé. Schválili přísnější pravidla pro posílání plateb a většina z nich odmítla návrh na odvolání starostky Miroslavy Zavadilové za nezávislé. Pro její rezignaci hlasoval zastupitel Pirátů Jaroslav Konečný.
3: Samozřejmě lidsky pochopit se to dá. Není to o tom, že bychom nepochopili, že se může něco takového stát, ale myslím si, že prostě každý politik by měl za to vzít nějakou zodpovědnost. A to se tady prostě nestalo.
2: Soud dnes poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Informoval o tom krajský policijní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Další podrobnosti zatím policie neuvedla. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale vyšetřovatelé zatím oficiálně nepotvrdili. Bývalý vojenský bunkr u Přáslavec na Olomoucku zpřístupnil.

0: měl takzvanou únikovou chodbu, je dlouhá 86 metrů a návštěvníci si ji projdou v ochranných helmách, řekla za majitele bunkru Kateřina Pašková. Vojenský objekt v Přáslavicích je druhým největším ze 7 bunkrů, které byly v 70. letech vybudovány na území někdejšího Československa. V Olomouckém Rozáriu dnes začal festival Vyznání růžím, potrvá do zítřka. Program festivalu připomene osobnosti, které významně ovlivnily historii pěstování a sběratelství těchto květin. Mezi ně patří i Marie Henrieta Chodková. Pokračuje mluvčí výstaviště Flora Monika Tomašovičová.
1: V součástí programu bude i křest nové růže šlechtitele Lukáše Rojevského, nesoucí jméno Josef Švejk. Festival připomene i ocenění Award of Garden Excellence udělované Světovou federací růžařských společností, které řadí Olomoucké rozárium mezi významná světová rozária. Sport.
0: Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy, a to poprvé v kariéře.
2: Proto na to koukám, že to byla životní sezóna a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok. Je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky, ojídněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 u obce Hněvotín směr Hradec Králové, dělníci to sečou trávu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Olomouc rozhlas. I Marťani, přijdu na přetřes už za chvíli, možná i s vámi, dámy nebo pánové, v sobotním vydání hřebíku Českého rozhlasu Olomouc, takže mezi Marťany taky do jednoho pěkného, vlastně několika pěkných cizích slov se podíváme, taky jedna klasika třeba z naší kultury, no to jsou jenom taková obecná nastavení a vyjádření. Konkrétnější budeme třeba s vámi, třeba na lince 221 555 444, jenom míříme k 6. červnovým hřebíkům Českého rozhlasu Olomouc, tedy už za pár okamžiků třeba s vámi. Ty otázky jsou pochopitelně krásné, malebné v tom dnešním krásném 6. červovém dni, ale samozřejmě vypečené. Tak za chvíli s vámi.

0: To byla kapela Elán, jedna z relativně novějších písnička Otázníky. No a těch otazníků pro vás máme řadu.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A vy budete mít řadu odpovědí a doufáme, že třeba v sérii těch tří správných, jak to chodí u nás v pravidlech hřebíků Českého rozhlasu Olomouc na lince 221 555 444, tak hlavně se dovolat hodně štěstí a taky vybrat pěknou trojičku otázek a pak třeba moc pěkné výhry, panečku, myslím, že bude velký zájem nejenom o klasiku, takzvané suvenýry, neboli dnes se musí říkat merch Českého rozhlasu Olomouc, ale jedním takovým pěkným suvenýrem jsou i, no, pěkné, krásné narozeninové vstupenky na už ten 200. koncert série Živě, nikoli ve velkém studiu na Horním náměstí 21, ani na Pavelčákově, ale na scéně zvané Letňák. A to bude něco, to bude paráda. To je ten koncert 200, na který zveme na 17.6., ale třeba budou vstupenky, třeba si odnesete něco jiného a určitě poučení. Pěkně zdravíme prvního nominanta, kvalifikanta. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Věra ze Žulové.
0: Moc vás zdravíme.
4: Zdravím vás, dobrý čas.
0: Taky máte sobotu jako malovanou, že se vydařil 6. červen.
4: To je pěkně.
0: Moc pěkně, moc krásně. Pěkné otázky vám přejeme a servírujeme. Kterou pak? 1 až 10.
4: Já to vezmu od jedničky.
0: Dobře, ptáme se, já jsem tady naznačoval něco o sci-fi. Jakou světoznámou kroniku napsal už ve 40. letech 20. století americký spisovatel Ray Bradbury? Za A vesmírnou, za B domácí, anebo za C marťanskou kroniku?
4: Vesmírnou.
0: Vesmírná kronika to žel tentokrát nebyla. Marťanská kronika, celá možná nejenom jedna generace, měla i v Čítance tak v 5. a 6. třídě takové to prší, prší, obuj se do galuší. Srpen 2026 se to myslím jmenovalo. To byla povídka z Marťanské kroniky. Marťanská kronika, tedy C-čko, Ray Bradbury a jeho předpovědi v žánru sci-fi. Marťanská kronika, C-čko, jsme chtěli tentokrát. No a dál budeme chtít po vás, abyste si teď třeba v mezičase, kdy už slyšíte v telefonu, že jste propojeni ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, ideálně stlumili rádíko a pak už se nám přihlásili, kdo pak, odkud a kterou bere otázku. Dobrý den.
5: Dobrý den, Roman z Prostějova.
0: Pěkně zdravíme, taky u vás je krásně na jihu.
5: Je tady nádherně.
0: Přenádherně, malebně. Přepěkně. Tak ještě taky pěknou otázku. Marťanskou kroniku, říkalo vám to něco?
5: Vůbec právě.
0: Tak Ray Bradburyho, jak si použila vaše paní předchůdkyně, soutěžící Věruška, jestli se nemýlím, tak teď Romane, od dvojky po desítku. No.
5: Já budu pokračovat v řadě, tak dva.
0: Když myslíte, čeho by se tak mohla týkat tachygrafie? Tachygrafie za A srdečního tepu, za B písma, anebo za C lodní dopravy?
5: Za C.
0: Lodní doprava. Tak pardon, tady bychom vám rozdávali a ono ne, ono se to totiž týká za B písma. Tak tady by člověk možná mířil někam k těm tachykardiím, k srdečnímu rytmu tepu a ono Bčko, představte si, grafie tam rozhodovala, tedy tachygrafie. Je to psaní zkráceným způsobem rychlopis, nikoli vtěsno, ale rychlopis. Tak já se tady rychle škrtnu, že dvojka již použita, využita, ač takzvaně marně, ale už nabízíme dál spojení k nám do Českého rozhlasu Olomouc a přejeme, no, ať ty otázky sednou. No, můžete, nemusíte ovšem brát v pořadí 3 a dál. Máme jich pro vás tu otázku 3., 4. a pak až 10. takhle v tomto pořadí. Od 3. dál, pěkné, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Honza z Opavy.
0: Opava, nádherně, krásně, překrásná sobota.
6: Máme krásně,
0: báječné,
6: teplo,
0: báječné. No a teď tedy snad báječné otázky. 3 až 10.
6: Tak to vezmeme od nejmenšího čísla.
0: Maňkaté od troječky, ano.
6: Může být.
0: Zase možná něco z těch Čítanek, antologií. Z jakého regionu první republiky pochází titulní postava novely Ivana Olbrachta Nikola Šohaj Loupežník? Za A. Slezsko, za B. Chocko, za C. Podkarpatská Rus.
6: C. Zase.
0: No tak, ojo. To byste za soudružkou paní učitelkou museli vrátit možná jedničku. Nikola Šuhaj Loupežník, románová balada českého spisovatele Ivana Olbrachta. Příběh se odehrává v podkarpatské Rusy, zakarpatské Ukrajině, zejména po první světové válce, ale i na jejím počátku a během ní. Tak to, loupežníci, ale už v době války. To byla trojka, skvěle, a první bod pro vás.
6: Tak pojďme na čtyřku, jest tam...
0: Kdo pak byl posledním soukromým šlechtickým majitelem Šternberského hradu? Za A. Boreš III. Z Rýzmburka, nebo za B. Beneš Černohorský z Boskovic, a nebo za C. Jan František Lichtenstein.
6: Tak Lichtensteina.
0: Tak jo, tak i dějepis zatím teda za jedna, dobré.
6: Já jsem teda čekal jenom na název rodu, jméno vůbec.
0: Jo, tak Lichtensteinové zarezonovali. O Janu Františkovi a jeho ženě Karolíně mají teď ve Šternberském hradě nový prohlídkový okruh Lichtensteinům věnovaný. Pro vás druhý bod.
6: A můžeme pokračovat dál.
0: To byla čtyřka, tak jdeme na pětku a tady máme dneska, prosím, něco z rozhlasového vysílání a z programu Českého rozhlasu Olomouc. Máme 14 hodin, bezmála 18 minut, naposledy ve 14 a potom ještě 4 minuty a tak ještě od 12 a potom až do 19. Jste mohl poslouchat i zprávy čerstvé tedy z našeho olomouckého regionu a nejenom z něj. A kdo pak je četl? Kdo pak je dneska odpoledne nosí u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a zazněl, nebo zazněla ve 14 hodin? Tak mohla to být za A kolegyně Gabriela Adámková, nebo za B kolega Miloš Frýba, a nebo za C kolegyně Jana Faltýnková?
6: Tak tady musím typovat, protože jsem to nestihl, Adam. Za to třejte tu B.
0: Bčko vždycky zvítězí, když ho tam nasadíme. A přitom ho tady nemáme. Miloše Frýbu zdravíme do toho moderátorského nebe. Je co by hlasatele Československé televize v 70., 80., 90. letech. A nedávno taky ve vzpomínce jedné kolegyně paní hlasatelky, že to totiž byl, jak říkala, cituji, Bazilišek a dělal břiční tance za kamerou. To my tady u nás neděláme. My nabízíme samozřejmě ve vší počasnosti linku 221 555 444. A pěkně zdravíme, jsme již ve spojení. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Koho pak, kam tady pak jo. Zdravíme?
7: Leona Zuničová.
0: Linko, vy jste všechno věděli u vás zatím? Všechno?
7: No úplně všechno ne, ale něco jsme typli správně. No,
0: tak dobře, tak snad od šestky, ideálně třeba ve třech otázkách po sobě, ať nám to jde. Ale může to být šestka, může to být od desítky, odkudkoliv. 6 až 10 teoreticky.
7: Tak, mi dejte sedmičku, prosím.
0: Dobrá, ptáme se v ní na možná asi vašeho oblíbeného hrdinu. Hlavní hrdina Frodo z trilogie Pán prstenů je za A. elf, za B. trpaslík, za C. hobbit.
7: Je to hobbit.
0: Je to váš oblíbenec.
7: Jo, mám ho ráda.
0: Máte ho načteného, Frodo, jasně. A filmový nebo knižní?
7: Ten filmový.
0: No tak to jsem si myslel, má ty oči průzračné. To byla sedmička, to byl hobbit, to byl Frodo, ano, pytlik. A co dál?
7: Dejte mi desítku, prosím.
0: Dobrá. Které psí rasy je Čapkova dášeňka? Za A jezevčík, za B mops, za C fox terrier.
7: Fox terrier.
0: Váš oblíbený? Nemáte náhodou fuxníka?
7: Ne, to nemám moc ráda.
0: Ne, dobře, ale Dášeňka, dobré, roztomilé. Slečna Dáša byla na závěr vyfocena. No a slečna posluchačko, co ještě? 70? A co pak ještě by tam tak mohlo cinknout?
7: Tak osmičku.
0: Ke kterému náboženství patřil tvůrce pražského goléma? Za A ke křesťanství, za B k judaismu, za C k pravoslaví.
7: K pravoslaví,
0: to teda, představte si, nebylo. Stvořitelem totiž toho pražského golema byl židovský rabín a učenec rabí Lev, a tedy za B judaismus. Do příště dostudujeme a nastudujeme zase třeba do dalších televizních kvízů, až se někam vydáte, nebo zavoláte k nám do Českého rozhlasu Olomouc. Dášenka byla, golem byl, raz... Dva, už jenom dva kousky tady máme, ale ty neposkytneme, ty si necháme zase na příště. Tak se podíváme příště v dalších vydáních hřebíku Českého rozhlasu Olomouc na něco moc zajímavého, pěkného, pikantního z geografie. No a pak třeba na jeden letní drink, No tak jistě, jistě přesuneme. Nejblíže vás navigujeme na zítřejší 14. A nebo kdykoliv ve vysílání víkendu v programu Českého rozhlasu Olomouc. Bude k mání právě ještě třeba vstupenka až dvě na 200. jubilejní koncert Českého rozhlasu Olomouc ze série Živě. Třeba s Robertem Křesťanem a Druhou trávou natáčeli v Memphisu a přijedou do Olomouce na Letňák. Představte si. Tak jak říkám, teď už by byly teoreticky jenom dvě otázky, ale jedeme po trojicích. Zase zítra po 14.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu Žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Žamboši.
1: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: návštěva velké slávy v Moravičanech a vůbec na Mohelnicku. Den mikroregionu Mohelnicko živě ještě dneska, později, dál, třeba krátce po 15. v odpoledním víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc v živém vstupu a ve velkých oslavách. A taky třeba setkání s literaturou po 18. hodině, stránky, no asi na takové téměř letní, jarní, odpoledne spíš než na podvečer. A pozor dneska, růže Aleny Mornsteinové po 18. hodině ve víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc. No a teď ze všeho nejdřív něco lupneme, třeba to bude solené, třeba méně. Potravinářská firma Alika se zaměřuje na výrobu pražených ořechů a slaných sneků, valení sušeného ovoce, olejnatých semen, sídlí ve dvouhektarovém areálu v Čelčicích na Prostějovsku, kde pořádali den otevřených dveří. Návštěvníci, zájemci, příchozí mohli nahlédnout do skladovacích prostor, vidět při práci pražící linky, mechanickou ruku, která skládá pytle na připravené palety, taky balicí linku, podnikovou prodejnu. Všechno uslyšíme zítra komplet v delším podání v přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc s Ditou Vojnarovou po zprávách v 9, ale pojďme nakoupit nebo nahlédnout už teď.
1: Než se návštěvníci dostanou do výroby, tak musí projít takovým lehkým zaškolením a také musí vyplnit důležitý dotazník.
2: To by vám tady řekla kolegyně víc.
1: Stanislav Vokurka, manažer, mě poslal za kolegyňkou, která právě teď z velkých krabic vytahuje uzavřené sáčky. Co v nich máte?
3: Čepičku. Počkejte chviličku. Plášť, čepičku, sáček na šperky.
1: Takže vůbec s ničím nesmíme vstoupit? Proč to tak je?
3: Z bezpečnostních důvodů. Kdyby vám ten šperk spadl třeba do ohřišku, když bude balit, nebo...
1: Irena Ošťádalová má teď v ruce jeden z dotazníků, na co se mimo jiné ptáte.
3: Jestli jste alergická na nějaké oříšky, nebo na co jste alergická, aby jsme věděli, nebo jestli máte nějakou nemoc, aby jsme infekci nezavedli do výroby.
1: Vítá nás vůně, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Poprosím teda nejdřív stáhnout vlásky, čepička, plášť a potom umyjeme ruce a jdem na to.
1: Vypadá to, že nás dostala na starosti Lucie Matoušková a vy jste asistentka výroby.
5: Ano, jsem asistentka výroby. A já vás jenom poprosím, teďka teda budeme vstupovat tady bočním vchodem. Máme tady označené schody, tak opatrně.
1: Otevíráme dveře velké haly.
5: Momentálně se teda nacházíme ve skladu surovin. Suroviny vidíme už na první pohled, že nám putují v různém balení. Jsou to kartony, pytle a nebo tady ve spodním patře žoky. Je to žok Big Bag, do kterého se vleze 1250 kg suroviny. Máme rozličné země původu, třeba u podzemnice olejné je to Argentina nebo Čína, u lískových ořechů Turecko a mandle ve většině případů jsou ze Spojených států amerických.
1: Jdeme za hlukem.
4: Ano.
5: Tady se teda nacházíme v přípravně, je to taková spojovatelná mezi právě skladem a balírnou a dochází tady před chystávání suroviny pro další zpracování. Teď se teda nacházíme u naší největší frity. Je to teda frita, která praží pomocí horkého vzduchu. Za směnu, to znamená za celý den, zvládne napražit 18 tun suroviny. Je to velkokapacitní, vidíte, že ten násyp teda probíhá už právě z těch žoků, které jsme viděli tady v té přípravně vychystány. Posuneme se až tady.
1: Okolo vysokozdvižného vozíku a před námi jsou další stroje, další linky.
5: Počkáme na kolegu, až nám tady uvolní místo. To, co nám vlastně ten Easy Roast napraží, to množství suroviny, okamžitě zpracováváme tady pomocí robotické linky. Surovina je nasypána v síle. Teď momentálně jsme viděli předěl té suroviny z Easy Roastu do robota. Přičemž robot teda zvládne za svou 8-hodinovou směnu napiklovat 920 pytlů. To znamená, že nám zpracuje 14 tun suroviny.
1: A robota si držíte pěkně pod zámkem, je za plotem.
5: Samozřejmě, je to z důvodu bezpečnosti. Robota ovládá vždycky jenom jeden člověk. Při naplnění té palety samozřejmě je ta robotická linka vypnutá, znehybněna, protože v finále té robotické linky je tady. A to je vlastně automatický ovíječ s trečovou fólií. Momentálně ho uvidíme teďka v chodu.
1: Takže vy jenom zadáte příkaz a všechny pytle dobrý den se obalí igelitem.
6: Jo, stroj úplně pracuje za nás, já jenom čekám, jak on to omatá.
7: A hlídáte?
6: A hlídám, jasně.
0: Neujde. Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kde to Vojnaravou a jejími průvodci pestrý a nejenom zvukově a rozhlasově. Zítra komplet po 10. reportážně a to přímo z místa. Klasicky a pravidelně ve víkendovém programu. Zítra po 9. po zprávách přímo z místa z pražírny z potravinářské firmy.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandy Honoska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak pardon.
1: Já jsem prosím dáma, sorry I'm a lady, duo Bakara, jako vždy svůdne od 70. let až do 6. červnového odpoledne v hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc, kde už je ale nejvyšší čas na návštěvu Hanáků, minulosti a klasických hodů, se kterými souvislo taky takzvané hanácké právo. Víc už v pravidelném vysílání tohoto pořadu.
2: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
3: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
4: Dnes se zaměříme na hody s takzvaným hanáckým právem. V důsledku jde o spojení dvou obyčejů, říká etnoložka Simona Pracná.
5: Hanácké právo se původně konalo o masopustu. Vycházelo z ostatkového práva a k hodům se přidružilo až posléze. Hody jako takové byly vždycky příležitostí k sezvání přátel a příbuzných. Trvaly minimálně 3 dny, třeba od neděle do úterý nebo do čtvrtka se tančilo a jedlo a hodovalo. Málo kdo ví, že k hodům se kdysi pojil archaický obyčej, který měl také vlastně znaky práva nebo znaky soudu. Bylo to takzvané stínání berana, kdy šlo o to, že chasa nad beranem, který je slavnostně nazdobený a svázaný, aby nemohl utéct, tak vynáší rozsudek smrti a potom vybraný mladík musí vlastně ten rozsudek provést tím, že setne beranovi hlavu a musí setnout ideálně na jeden pokus, na poprvé. Jistá souvislost s tím, že se nějaké soudy konaly o hodech, tak tady je. To stínání berana si můžeme představit jako poměrně živelnou zábavu, kdy jednak hrála hudba, tančilo se, zpívalo se, popíjalo se samozřejmě, ale bylo to hodně animální, protože tam vlastně šlo opravdu o zabití zvířete přímo, že jo, na místě před zraky celé vesnice. Nám se dochovala zajímavá zmínka o stínání berana na Hané z roku 1840, kdy máme dokonce napsané, že Frantovi Odehnalovi se podařilo setnout hlavy dokonce 2 beranům na první pokus. Rozhodně, kdyby se něco takového konalo dneska, tak myslím, že bychom nevěřili asi vlastním očím, co se to děje, ale dříve to propojení života a smrti bylo tak blízké v životu člověka, že to vnímali hold prostě jinak.
4: Kdy se vlastně poprvé můžeme někde dočíst o hanáckém právu?
5: O hanáckém právu máme doklady ze začátku 19. století. Říká se, že takovým předchůdcem právě tohohle hanáckého práva byly doušky, neboli také doušky, což bylo pohoštění, které ukončovalo kontrolní obchůzku po meznicích a hranicích pozemku. Sedláci si sebou brávali chlapce a ti vlastně při každém tom hraničníku nebo mezníku dostali pořádnou výplatu, kterou si zapamatovali. A cílem bylo právě to, aby si ti chlapci zapamatovali, kde ty hraniční kameny jsou. Když se náhodou zjistilo, že nějaký soused třeba uoral kus pole druhému sousedovi nebo kus meze a podobně, tak musel zaplatit pokutu. A právě z těchto pokut se potom konalo pohoštění. Tyhle obchůzky po pozemcích se udržely až do zrušení vrchnostenské správy, což bylo v polovině 19. století, a posléze se překlopily do takového spíš přátelského posezení sedláků. Původně byla součástí zvyku také zavádková zábava. Tam se děvčata zaváděla pod právo a musela přitom vyplatit příspěvek finanční a čím víc dala, tím vlastně blíž mohla k právu sedět. Když mluvíme o hanáckém právu, tak můžeme říct, že v principu šlo o to, aby se odlehčenou formou vyrovnaly nesrovnalosti mezi obyvateli obce.

0: teď si pojďme popsat, jak probíhalo hanácké právo.
1: No, můžeme si to představit jako takový ceremoniál, kdy chasa přebírá od starosty právo. Přebírá právo nad konáním soudu ve vesnici a zároveň slibuje, že tuto povinnost bude vykonávat čestně a že právo potom ve smluvený čas vrátí. A chasa si může zavískat, či sohode naše, a nastává čas k chytání hříšníků a provinilců, k jejich obžalobě a k tomu, že se nad nimi vlastně vynese soud a provede se trest. Říkalo se, že odsouzený odpíká na gatě jednu zpívanou, takže dokud se hrálo, tak prostě dostal na pamětnou. A k tomu častokrát museli hříšníci vysázet i pokutu ve zlatě. Objevují se nám tady důležité postavy, kterými jsou především richtář, radní a šafář. Richtář disponuje soudní mocí, radní mu přečítají žaloby a šafář je správcem práva. Také zde můžeme potkat třeba kopaře, kteří vyplácí hřišníky ferulí, a kasaře, který vybírá peněžní pokuty do kasy.
0: Vy jste teď vyjmenovala několik takových zajímavých slov, která pojmenovávají buď úkony, nebo i ty postavy, které se toho ceremoniálu s hanáckým právem účastnili. Tak pojďme si říct, jaké jsou ty hlavní atributy tady toho obyčeje.
1: Těmi hlavními atributy jsou především ferola nebo ferula. Ta má podobu velké ozdobené vařečky, která je ještě nahoře proříznutá podélně tak, aby při dopadu pěkně pleskla, aby to pěkně zaznělo. K ní patří také lavice, o kterou se hříšníci při té výplatě musí opřít rukama. A potom nejdůležitější je to samotné právo. Samotné právo se skládá ze šavle, na které jsou přichycené součástky ženského kroje. Fjertušek s pentlemi, což je vlastně zástěra, krejzel, límec a pentlek, ozdoba hlavy. Ten pentlek je vlastně na samém špici práva. Takže jako celek to vypadá jako krojovaná panenka, dalo by se říct. V průvodu se také objevuje velký roztažený lipský šátek, červený, takový symbol hané. Celý tento výjev podtrhuje to, že jde o hanácké právo. Chození s právem bylo výhradně mužskou záležitostí, ale tresty se udělovaly všem, bez rozdílu pohlaví nebo věku. Takže dostali vyplaceno i ženy třeba, a ne na sukni, ale na gatě, tak jak všichni ostatní. Nemůžeme to vnímat jako potupu, je to spíš prvek stmelení té společnosti a to, že jsou si všichni rovni. Celý ceremoniál končí ve chvíli, kdy jsou odsouzeni všichni provinělci a v tuto chvíli může chasa vrátit právo starostovi s tím, že ho ujišťuje, že tu vesnici, tu dědinu předává v nejlepším pořádku.
0: My můžeme vidět třeba o masopustu, vlastně do jaké podoby se rozvinulo to právo masopustní, když vidíme třeba folklorní soubory, které nám tady ten obyčej předvádí. Jak je to s hanáckým právem?
1: Tak hanácké právo se na konci 19. století předvedlo v podstatě jako divadelní představení na národopisné výstavě československé. Tady už vidíme, že obyčej sice v té době se ještě konával, ale už postupně se vytrácel, takže se opravdu z toho stávalo spíš divadelní představení, které hlavně ve 20. a 30. letech 20. století bylo velmi populární po celé Hané, ale stalo se, že hanácké právo se předvádělo i jinde, i za hranici regionu. Máme třeba zmínku o tom, jak ve Vsetíně na stadionu dostali ministr, poslanec i francouzští důstojníci pěkně na gatě od hanáků, kteří tam zrovna v tu chvíli byli. A vůbec vlastně v této době na národopisných slavnostech se to hanácké právo předvádělo s velkou oblibou a často.
0: Tak a jak je to v současnosti? Můžeme se někde s hanáckým právem potkat?
1: Hanácké právo se konává většinou jenom za 10 let, takže moc často se s ním nepotkáte, ale když se vám poštěstí, tak třeba v Kojetíně, v Záhlinicích anebo v Rackové, což je teda na Zlínsku. V těchto obcích můžou být zaslouženě hrdí na to, že se jim tuto tradici podařilo obnovit a že se u nich hanácké právo konává.
0: Říká etnoložka Simona Pracná. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

bude defilovat Jiří Korn, možná i s Ivetou a Filharmoniky Symfoniky v Olomouci, ale co se aktuálně děje, proč není plná náruč, ale plné město, sváteční město Olomouc, připomeneme za chvíli ve zprávách v 15 hodin, teď je 14.57, ještě Pavel Bobek.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. Je Národní den neplodnosti. V Česku s ní má problémy 15 až 20% párů. Svátky města Olomouce vyvrcholí večerním koncertem pod širým nebem. Zítřejší počasí má být oblačné až polojasné s teplotami do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Nové parkoviště vznikne do 2 let Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
2: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou v řádově v desítkách milionů.
0: S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda. Ve Strašicích na cvičení Bahna to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v pátek řekl, že vláda složení delegace projedná 22. června. Dnes je Národní den neplodnosti. Česko má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často.
3: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete.
4: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají 2 malé syny. Jednou z hlavních příčin neplodnosti u mužů je ale klesající kvalita spermií. Za to může změna životního stylu, pokračuje urolog Michal Nekula.
5: Řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí.
4: Problémech s početím by se muži měli obrátit na svého urologa a ženy na gynekologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: Olomouce pokračují svátky města. Program nabízí hudební a taneční vystoupení, tvůrčí dílny, bublinovou show nebo komentované prohlídky. Oslavy vrcholí večerním koncertem, říká mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
1: Na Horním náměstí ve 20.30 pak začíná koncert Pod širým nebem v podání orchestru Moravského divadla. Současně se na něm představí i účastníci Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní. Zazní populární hity skupiny ABBA, Roxette a Nightwish. Sport.
0: Na tenisovém turnaji v Prostějově vypadl poslední český tenista. Hynek Bartoň podlehl v semifinále Slovákovi Alexi Molčanovi 3-6 a 2-6. Antukový challenger v Prostějově měl naposledy českého vítěze v roce 2023, kdy Dalibor Svrčina ve finále zdolal Tomáše Macháče. Rok předtím vyhrál Vít Kopřiva, který byl letos coby nasazená dvojka velkým adeptem na vítězství, ale vypadl už ve druhém kole. Počasí. Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici 47 u Kojetína na Přerovsku pracují silničáři. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nám před 15. těsně hrála studiová nahrávka Páně Kornova, ještě tě mám plnou náruč. Já jsem dohledal, že na tom ohňostroji, nikoliv teď v rámci svátku města a svátku písní Olomouc, ale už brzy 14. v tom fascinujícím krásném areálu na Letňáku 14.6. potom večer jedno vyvrcholení Dvořákovi Olomouce a festivalu Filharmonie a bude tam také hrát filharmonicky živě, ještě tě mám plnou náruč a taky pouze ta Iveta a ještě další kousky. No a u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc jsme jednak upozornili, proč je nikoliv plná náruč, ale plná Olomouc návštěvníků a také tanečníků, zpěváků, zpěvaček. A co dál? Velká sláva je nejenom v metropoli našeho regionu, ale určitě myslím, že také v Moravičanech a možná i okolí dneska probíhají oslavy 777 let obce Moravičany a k tomu se pořádá Den mikroregionu Mohelnicko. Tak se tam vydejme už za pár minut živě ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: ujížděl jako o život, jako v té písničce Jitky Zelenkové. Kdo? Náš kolega.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Těšil se na hody v Moravičanech, dnes slaví obec, ale i celé Mohelnicko. Stopař, reportér, kolega Aleš Spurný má slovo. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, neměl jsem to sem ze Šumperka, ze šumného Šumperka, kde dnes taky probíhá festival daleko do Moravičan. A tady je velice příjemně, protože stojíme u vody, tady dokonce se nám stéká v téhleté obci nebo u téhleté obce Třebůvka s Moravou a stojíme pod vzrostlým stromem ve stínu. Kousek od nás zní skupina Madalen právě teď z jeviště. Předtím tam hrály taky dvě místní dámy, které jsem před lety potkal na Litovelské otvíráku a celé to dění nám tady osvětlí paní starostka Jaromíra Saňáková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste tady, slavíte 777 let od první zmínky o obci. Máte pěkné tyrkysové tričko, na kterém to máte napsané. A také tady byl den mikroregionu Mohelnicka, takže nějaký program už tady probíhal. Já když jsem dojel z toho Šumperka, tak už se něco balilo. Viděl jsem třeba nějaký babiččin pokoj s babiččinými dezerty.
3: Ano, je to tak. Probíhal tady den mikroregionu Mohelnicka. Všechny obce tady prezentovaly svoji činnost a to, co v těch obcích umí svými stánky. Letošní ročník provázelo téma mezigenerační spolupráce a někdy to bylo trošku těžké uchopit, tak jsme k tomu přidali i retro, takže tady bylo k vidění opravdu retro obývák, retro zákusky, mléčný bar, různé síťovky a historické vybavení. Děti a nebo mezigenerační týmy mohly hádat ceny výrobků dnes a jindy, hádat staré a nové pohádky, zatloukat hřebíky, šroubovat šroubky, takže to bylo mnoho aktivit v každé obci jiná.
2: Zatloukali ti Moravičanští a z Pavlova přijeli s těmi zákusky a zábava pokračuje možná ještě uvolněněji teď odpoledne. Ono se i sportuje vlastně, děti tady mají i různé hry a já když se podívám na to sportoviště, tak to je hodně rozlehlé, to nemá každá obec. Je tady fotbalové hřiště, tenisové kurty, může se tu hrát košíková.
3: Tak areál máme, myslím si, že hezký a není to jediné sportoviště v obci, ještě Sokol, Moravičany má další sportoviště, kde jsou taky tenisové kurty v podstatě. Tady to hřiště je multifunkční a je obecní, je možnost si ho zarezervovat zadarmo na webu obce a využíváno je hojně veřejností a chodí sem i škola, školka, družina, takže k využití je téměř každý den.
2: A co Sokolové, předvedli se dnes, protože já vidím, že máte na krku i sokolský erb na řetízku?
3: Sokolové se dneska předvedli, řekla bych, nejvíc ze všech spolků, které to tady dneska pomáhají všechno zajistit. Měli asi 5 vystoupení od nejmenších dětí po právě mezigenerační setkání, které jsme nachystali a bylo to spojení seniorek a mládeže. A myslím si, že všechny ty vystoupení měly velký úspěch.
2: Jste tu nejen pohybově aktivní, ale věděl jsem třeba šikovného pána, který si sám sestavil mlýn na mouku ruční a k tomu si uplácal z hlíny dvě pece a v tom peče maso, chleba a všichni se tvářili, jako že jim to hodně chutná. No a obrovskou atrakcí tady je také dakarský vůz a jeho pilot, pan Jaromír Martinec. Dobrý den.
4: Dobrý den, já bych jenom upřesnil, jsem mechanik.
2: Jo, aha, pilot je ten pan Vrátný. Ano, pan Vrátný. Vrátný Martinec je tam napsáno, tak už jsme si to vyjasnili. Proto to tak rozumíte, když ti lidi obcházejí to auto a říkají třeba, no kolik tohle žere, protože když se podívá člověk do těch útrop a je to velmi přehledné, tak tam ty nádrže jsou velké.
4: My počítáme, když se jede etapa, tak počítáme 100 litrů na 100 kilometrů v tom závodním tempu. Na silnici je to pak nějakých 30, ale v tom tempu je to 100.
2: Když jsem tam viděl to Vrátný Martinec, tak jsem si to samozřejmě zadal do vyhledávače a vylezlo mi u toho titul vícemistra světa. Je to možné?
4: My jsme před 2 lety jeli seriál několika závodů a v tom celém seriálu jsme se umístili na druhém místě. No, ano.
2: Kolik času trávíte v Moravičanech doma a kolik trávíte třeba v Africe, v Americe?
4: Ono to není tak náročné, já jsem většinu času tady. Já tady mám to štěstí, že můžu i pracovat z domova. A na ty závody, my když jedeme na Dakar, tak jsme třeba 3 týdny pryč. Teďka jsme byli v Maroku, tak jsme byli, já nevím, 8-9 dní pryč. Takže není to tak náročné, jak by to možná mohlo vypadat.
2: Mně tady bylo velké vedro, to vy jste asi zvyklí na jiná vedra.
4: Jo, no tak jasně, když jedeme po poušti, tak tam vedro je. Já jsem to teď někomu říkal, že když jsme jeli, asi nejnáročnější byla rally Moskva-Peking a to jsme měli v kabině 56 stupňů.
2: My tady, když se porozhledneme, tak vidíme velmi přívětivou hanáckou krajinu. Ona je rovinatá, ale je obklopená z jedné strany lužními lesy, z druhé strany vidíme vrch Třesín, vidíme tady ten soutok Třebůvky a Moravy, vidíme tady nějaký splav, u kterého jsme před těmi dvěma lety stáli, paní starostko, a čekali jsme, jestli ta voda vystoupá tak moc, a dopadlo to dobře, že?
3: Dopadlo to dobře, asi o 10 cm naše protipovodňové hrázování vydrželo. Byly to velké nervy, ale nakonec všechno obec ustála bez jakýchkoliv škod.
2: Takže dnes můžete slavit, co ještě bude probíhat tady na tom velkém vašem hřišti.
3: Dnes už nás čeká jenom hudební vystoupení různých kapel. Jak už bylo zmíněno, byly tady The Adam Sisters, po dlouhé době si dali koncert právě u nás, pak byly místní AM Ulet, Mohelnicko-Zábřežský Madeleine a teď čekáme na příjezd Ztraceného ráje. Doufám, že ta hanáčtina tady bude mít velký úspěch a zakončíme to Argemou.
2: A na co nás pozvete příště?
3: Tak to je teď tak narychlo těžká otázka, ale v létě...
2: Jste říkali, že třeba Sokolové, že pořád cvičíte.
3: Jo, jasně, určitě. Sokolové mají spoustu aktivit, ale spíše máme teďka za sebou, ale v létě tady probíhají hasičské soutěže. Hnedka na začátku v červenci při svátcích je noční pohárová soutěž a pak tady u pana Martince zrovna v areálu potom probíhá soutěž veteránů, je to moc hezky, tam se pluje i na rybníku a první soutěží je přeplutí na Veslici, tak je to moc zajímavé.
2: Co vy máte za areál?
4: To je v Dobravici areál bývalého mlýna, který můj dědeček kdysi koupil a dneska tam provozujeme autoservis a děláme ty hasičské závody.
2: Jasně, a kdy zase vyrazíte někam na jih?
4: My máme v plánu, teď jsme to domlouvali v Kopřivnici, se stanovoval ten harmonogram, protože máme nového navigátora, tak se budeme snažit jet ještě nějaké rally. Pojedeme o prázdninách v Polsku takovou krátkou rally, pak na přelomu září a října rally du Maroc a pak pojedeme na Dakar.
2: Tak hodně úspěchů přeju. Posluchačům, jestli to máte blízko, tak se zastavte v Moravičanech, dá se tu také jezdit na koních. Kousek od nás se právě tady pasou koně. A já vás zdravím z toho krásného hanáckého kraje. Naslyšenou se těší Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 6.6. a milostné a písňové vloupání. Vloupačka opět Radeček a Márie Čírovej. Tak ještě přesně ve slovenštině taky Marika z 80. let a Chlapci v pasci. Závěrečnými prezentacemi slavností skončil v Litovli další ročník mapování živé historie pod názvem Příběhy našich sousedů. S pamětníky, účastníky, pořadateli se na té slávě setkáme ještě do 16. hodiny u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a něco málo historie a z našeho regionu tím spíš taky za okamžik v dalším příspěvku poučná historie a třeba taková, o které jsme nevěděli, netušili. Za druhé světové války došlo v souvislosti s rozšiřováním vojenského výcvikového prostoru k rozsáhlému vysídlení českého obyvatelstva z Drahanské vrchoviny. I to bude naším tématem a to už za chvíli. Teď je 15.28, 6.6. a toto je Marika. Na veselou notu a s chlapcami, chalanmi.

0: Chlapci v pasci, po půl čtvrté odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a osudy těch, kdož byli donuceni odejít z Drahanska za druhé světové války. Ty totiž připomíná nová výstava v muzeu a galerii v Prostějově. Nabízí pohled na jedno z opomíjených méně známých témat historie našeho regionu v moderních dějinách. Jak teď potvrdí také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc autorka výstavy a historička Dana Vedra.
1: Za protektorátu bylo vysídleno více než 17 000 českých obyvatel z 33 českých obcí, které se rozprostírají na Drahanské vrchovině a zasahují také i do Prostějovského okresu. To vysídlení se odehrálo z důvodu rozšíření vojenského cvičiště u Výškova, které v době války nebo v době okupace bylo pod správou Wehrmachtu. To cvičiště bylo vybudováno v roce 1935, nestačilo pro vojenské účely. To se vlastně propagovalo v době války, avšak víme dneska, že šlo i o skrytou germanizační politiku okupantů.
2: Podrobnosti o těch událostech se určitě ve výstavě dozvíme. Zároveň, když nahlížím, vidíme tam spoustu dobových předmětů, které nám tu historii dokládají jak jinak.
1: My jsme tu výstavu se rozhodli uspořádat více právě k regionu, k Prostějovsku, k Olomouckému kraji a použili jsme zde především také sbírkových předmětů z Muzea a galerie Prostějov. Tady vidíme například obrazy nebo také výpůjčky od rodin vysídlenců, které se vztahují právě k obcím na Prostějovsku.
2: To vnitřní vysídlování probíhalo 5 let. Kam ti lidé šli?
1: Lidé si museli najít svoje náhradní ubytování buď své pomocí, anebo jim k tomu pomáhala zvláštní kancelář, která byla k tomuto zřízena. Lidé museli vždycky před vystěhováním podat žádost o to, zda mohou se odstěhovat do té dané obce nebo dané lokality, což je vlastně jeden z těch hlavních důkazů toho, že se opravdu jednalo o řízenou regulaci ze strany protektorátních úřadů nebo spíše okupantských úřadů, tedy pozemkového úřadu, protože máme tady i na výstavě dokumenty, které tohle dokládají, že vlastně pokaždé, když ti obyvatelé našli náhradní ubytování, tak museli vlastně přes četnickou stanici podávat si povolení, zda se tam mohou či nemohou stěhovat, takže tady ten pohyb byl striktně daný, lidé se nesměli stěhovat do německy obydlených obcí, nesměli se stěhovat do měst, to je důležité říci, nesměli se stěhovat mimo rámec Moravy, nesměli se přesídlovat poté i do sousedních okresů, což bylo velmi komplikované. V praxi však to vypadalo docela jinak, poněvadž už to vnitrozemí bylo plně osídlené již utečenci po Mnichovské dohodě.
2: My jsme říkali, že vnitřní vystěhování Drahanska se konalo v letech 1940 až 1945. Řada z těch obcí, které to vysídlování zasáhlo, byla poměrně dost zničená. Jakým způsobem probíhala ta obnova těch obcí, protože my víme, že dodnes všechny svým způsobem fungují.
1: Ano, po válce se opět navrátilo cvičiště do svých prvorepublikových hranic a lidé se mohli vrátit do svých obcí. Nicméně hodně obcí, včetně těch z Prostějovska, byly v devastovaném stavu, poněvadž mnoho těch obcí bylo vybráno jako terče, jako cílové plochy pro dělostřelecký a další výcvik. Mnoho obcí tedy neobnovilo počet domů a obyvatel jako před válkou. A tady třeba například máme hnedka na úvod unikátní obraz, který zapůjčil pan Krajs a je tam zobrazený dům, který dneska nestojí. A tady na fotografiích vidíte i ze současnosti, jak vypadá to místo. A tak těchto míst v těchto obcích nacházíme hodně. Buď je to prázdné prostranství, anebo jsou tam sázeny stromy, aleje a tak dále.
2: Říká historička a kurátorka výstavy Donucení odejít vystěhování Drahanska 1940 až 1945 Dana Vedra. Z Prostějova Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucký mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc a vlastně jsme také ve víkendových vysíláních před časem nabízeli příběhy našich sousedů a sousedek, příběhy našich sousedů a mapování událostí 20. století právě skrze příběhy těch, kdož žijí třeba v našem okolí očima dětí ze základních škol a mladých reportérů tímto pádem. Děti nejenom, že zpracují příběh pamětníka, pamětnice v audio nebo ve videoformě, musí ho také veřejně prezentovat na slavnostním odpoledni. No a jedno takové proběhlo v uplynulých dnech v Litovli, kde se představili týmy mladých historiků z Litovelska, Šumperska i Rýmařovska. Spoluorganizátorkou té události byla Hana Lucuková ze společnosti Postbellum. A tady jsme se zeptali s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc, jak byla s pracemi, výsledky, výkony dětí spokojená.
1: Velká spokojenost. Měli jsme zase tady pestrou směsici různých témat, pamětníků, příběhů, takže si myslím, že bylo na co koukat.
2: Musím říct, že těch 7 pamětníků, každý byl trošku jiný, každý byl v něčem jiný. Ty jsi jich slyšela už spoustu, tak co tak člověka nejvíc jako překvapí a vůbec dá se ještě překvapit zkušené pracovníky Paměti národa a Postbellum?
1: No určitě, jako mě překvapuje většinou to, že týmy se zaměří na něco úplně jiného, než bych se zaměřila sama. A v tom je to velká výzva právě pro koordinátory projektu, aby necpali své vlastní představy tomu týmu, jakým způsobem to má zpracovat, ale vlastně předali jenom takový lehoučký mustr a návod, čeho si všímat, jak postupovat. No a pak můžou vzniknout naprosto dokonalé věci, které by žádný koordinátor sám nevymyslel. Navíc v těch kreativních hlavičkách takhle mladých lidí prostě to musí vždycky dopadnout zákonitě dobře.
2: Už bylo několikrát řečeno, že zatím velmi často stojí pedagogové, už s nimi pracujete dál, protože vím, že na nich to z velké části stojí.
1: Ano. My v podstatě tady po těch prezentacích vždycky už se nakontaktováme s těmi, co skončili. Zajímá nás, jestli chtějí pokračovat dál nebo ne. A vlastně paralelně tady s touhle naší aktivitou zase oslovujeme úplně nové učitele a snažíme se vlastně pořád oslovovat co nejvíc škol.
2: Jedni z účastníků, kteří představovali příběhy našich sousedů, byli také žáci základní školy v Dubicku.
3: Já jsem Eva.
4: Já jsem Julie.
5: Nikol.
6: Já jsem Amálie.
7: Já jsem Martin.
2: Proč jste si vybrali právě paní Suchou jako pamětnici?
7: Protože je to babička pana ředitele z naší školy, takže to byl docela lehký výběr.
2: Mně se moc líbilo, když ona vyprávěla o svém dětství vlastně na té holubici, což je samota nad Úsovem. Holky, dokázali byste si představit, že byste žili takhle někde na samotě, jezdili do školy na lyžích nebo na kolobrndě?
6: Asi ne.
5: Myslím, že by z toho bylo hodně zážitků.
6: Já se to nedokážu představit.
2: Jak složité bylo pracovat s paní Suchou? Vyprávěla sama nebo jste ji museli navádět?
6: Vyprávěla sama, byla tam její dcera, když občas něco vypadlo, ale jinak vyprávěla hodně sama, ale myslím, že je v pohodě.
2: Pro vás je takováhle práce asi docela ojedinělá. Spíš jste zvyklí třeba pracovat z učebnic nebo z nějakých učebních textů. Jaké to je vlastně pracovat, když to řeknu, s živým materiálem?
5: Je zajímavé, jak slyšíme ty příběhy, co se dělo a že to vlastně někdo prožil. Ví přesně, jak to bylo.
6: Myslím si, že definitivně vím mnohem víc, než kdybych seděla ve třídě a jenom poslouchala třeba paní učitelku a její výklad.
2: Paní učitelku Romanu Husákovou tady mám před sebou. Tak nezvažujete, že byste třeba zvali pamětníky častěji do výuky?
8: Už nás to napadlo, protože je to taková přece jenom živá historie pro ně a takhle si mnohem líp uvědomili ty děcka, že to není jenom učebnicová věc, jenom akademická záležitost, ale že to jsou opravdu jako věci, které někteří lidé zažili. Když se tam povídalo o druhé světové válce, o době komunismu, anebo i o takových obyčejných věcech, jako třeba zavedení elektřiny do domácnosti, nebo to, že vůbec děcka neměli hračky, nebo jak vypadal jejich všední den, nebo jak museli doma pomáhat, tak to pro ně byly jako věci, které se nedovedly úplně do té doby představit.
2: Paní Věra Večerková je jednou z pamětnic, jejíž příběh jsme měli možnost tady na příbězích našich sousedů slyšet. Co říkáte na zpracování kusu vašeho života dětmi?
9: Myslím si, že se jim to opravdu podařilo. Ono to není jenom těch 5 minut, co se tady promítalo, ale oni natočili ještě další příběhy, tak ty jsou tak jako do zásoby a myslím si, že byli velmi šikovní, velmi vnímaví. Byla jsem mile překvapena, jak pracovali, jak jsme se setkali, jak to všechno zorganizovali. Opravdu klobouk dolů. Oni přišli nejprve se domluvit, tak já jsem jim řekla určité příběhy, které bych mohla vyprávět, no a oni si pak vybrali ten válečný, ten byl takový dramatický opravdu. Ono to bylo trošku totiž delší, ale dobrý, oni vyhmátli to jádro toho příběhu a té doby. Myslím si, že se s nimi pracovalo velmi dobře a byla jsem spokojená.
2: Z Litovle Mirek Kobza, Český rozhlas.
10: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na tratě z Prostějova do Kostelce byl po páteční nehodě obnoven provoz vlaků. Prodeje aut v Česku od ledna do května stouply o 3%. Olomoucká ZOO slaví 70 let od svého otevření. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Na železniční trati z Prostějova do Kostelce na Hané opět jezdí vlaky. České dráhy provoz obnovily dnes popoledni. V pátek se tady na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. 8 cestujících se lehce zranilo. Škoda přesáhla 8 milionů korun. Motorový vlak po srážce vykolejil. Proč k nehodě došlo, šetří policie a drážní inspekce. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozu automobilů dál vede Škoda, za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Podle tajemníka svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě.
3: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím ale vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
2: Olomoucká ZOO slaví 70 let od svého otevření. Dnes a zítra se pracovníci zahrady připravili program pro děti, které se vyzkouší roli ředitelů ZOO a budou plnit zábavné úkoly. Pro všechny pak nabízí komentovaná krmení, například kočkovitých šelem, surikat, žiraf nebo ptáků ve voliéře, zvané bábovka, říká zoolog Jan Kirner.
4: Můžete pozorovat, jak tady ti afričtí ptáci v téhle voliéře se slétnou na hrstí červů přímo před vás. Harmonogram těchto krmení určitě najdete při vstupu do zoologické zahrady nebo na sociálních sítích nebo na webu ZOO.
2: Na osoblažskou úzkokolejku na Bruntálsku se vrací parní vlaky. Dnes začala nová sezóna, která turistům nabídne také upravené okolí tratě, včetně nové nádražní budovy v Horních Povelicích. Jak uvedl ředitel osoblažské úzkorozchodné dráhy Mojmír Pargač, historická souprava by mohla v příštím roce jezdit i v zimě. V plánu je pořízení dalších vagónů.
5: Součástí projektu jsou i zakoupení vagónů ze Švýcar, jsou to dva osobní vagóny, kryté vagóny pro ten provoz v zimě, nebudou to ty naše klasické otevřené vyhlídkové vagóny. Sport.
2: Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V troji vyhrála Australanka Foxová a mezi muži triumfoval Francouz Gestin. Nejlepším českým reprezentantem byl šestý Václav Chaloupka.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách

0: Kolem 18 povane slabý proměnlivý přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Mezi hranicemi a obcí Černotí nepracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě. A o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
3: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká. Ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden. Tohle je rukopis, jo? Víte, co to je rukopis? Tak je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel? Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatej člověk. No. A že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
2: Jseš mizerný chlap,

0: Karle, ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no myslím, jak s kým? Jak
2: my vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
4: To
2: a...
4: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
4: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no, jednou, jo.
2: Jo,
4: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment, že? To si ani nepamatuju, kdy? To
4: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
4: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko, no, kafičko.
4: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal, no, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
4: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal, teda, to by mě zajímalo.
4: No, šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
4: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, když to
2: jo,
4: tady říkám.
2: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to ne. Povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To. Včera jsem byl.
4: No.
2: A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
4: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
2: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
4: vypadá,
2: že,
4: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
4: Ne,
2: no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no, to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
4: Jsi včera byl?
2: Ale no, počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No, to je, no, vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
4: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No, to jo. No.
4: Takže, hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
2: A... No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
4: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
4: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
2: tohle. No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
4: Víš co?
2: No.
4: Já myslím asi takhle.
2: No.
4: Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší, začal psát i pro druhé a tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských vtipů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký stříhnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je, ze stavby přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovský krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? A on říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až 1 měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřed, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli vá trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži. A tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
3: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
3: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
3: Myslíš, že by mě vylepšil?
2: No, ještě? Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
3: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
3: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
3: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk. Luděk.
2: No, no to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
3: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
3: No, nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
3: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
3: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ, zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
3: No jo.
2: To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
3: Tohle, tě, no.
2: A potom vypadám jako nějaký takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
3: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
3: No já myslím, že jo. Tak
2: já si nějaký šoupnu. No. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
3: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
3: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej
2: Můžu,
3: se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H,
3: ale... Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč, no tak...
3: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, to já si to umožním sám
3: no,
2: sobě.
3: Tak dobře.
2: Hrome!
3: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
2: Jo.
3: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
3: To už vůbec ne.
2: Ne, tak vodks.
3: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
3: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... S tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma. Ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady. Jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě... Tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
1: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano. Tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni, kdo...
1: Zatímco ty tady, tak jsem viděl tvoji paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě, samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá? Co jsi to řekl? Hele, tady před lima.
1: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
2: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně,
1: ne,
0: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, tě, co si ne, budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jako by z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno, zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
3: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni se.
3: Řekni to ještě, no, řekni to.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
3: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
3: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
3: Vypadni, děkuji, zkazil ti. Si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku.
3: Já uklidni se, dítě.
1: Miláčku. Nenom taková hra, ne?
3: No hra.
1: No jistě, jsi... takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Z Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou...
1: Zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet bohu co o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předvěd ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, teď se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
3: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Nalež na to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No, jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já tě budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se oběsím sám. A budu vás trasit.

0: Tohle ne. Tohle ne, roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je mám, už je mám.
0: Co?
1: Ne, ne, už ty je mám. No, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
0: To si od mě stopuje.
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
2: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě Sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
3: Mohl.
0: Prosím.
3: Yeah.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na části průtahu Olomoucí bude dál platit zákaz jízdy těžkých kamionů. Armáda od ledna nabrala 1400 vojáků, cíle má ale vyšší. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v závodu světového poháru stříbrnou medaili. Zítra má být oblačno až polojasno, místy zaprší, naměříme až 620 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci začne příští týden platit staronový zákaz pro auta nad 12 tun. Kamiony nesmějí projíždět části průtahu města, tady ulicí Farstrova, Albertova a Pražská. Zákaz měl přestat platit po dokončení poslední části obchvatu Olomouce. Kraj si ale část komunikace první třídy převzal do svého vlastnictví, převedl ji na druhou třídu a průjezd kamionů omezil. Potvrdil to hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, tedy otravy krve. V Česku ji podle dat ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Resort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
1: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahno v Brdech, to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Ještě tento víkend je možné si v olomouckých sbírkových sklenících prohlédnout výstavu Živé pasti. K vidění je více než 1000 tuzemských i exotických druhů masožravých rostlin. Dnes můžou návštěvníci využít i mimořádné večerní prohlídky od 21 hodin, říká autorka expozice Markéta Aubrechtová-Dlouhá.
3: Budou tady svíčky, bude to podbarvený hudbou romantickou a budeme povídat i různé botanické zajímavosti k různým druhům masožravek, takže to si myslím, že je jedinečný zážitek. Sport.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. Česká závodnice byla po dojezdu v cíli trochu zaskočená.
4: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
1: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, Václav Chaloupka byl 6., Lukáš Rohan 7. a Lukáš Kratochvíl 10. Počasí. Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Olomouce směr Brno stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně.

Přejeme dobré odpoledne, či možná už podvečer, ale den jako malovaný i 4,5 minuty po 17. 6. červnového odpoledne podvečera. Posloucháte Český rozhlas Olomouc a my hrajeme pro radost. Třeba i za chvilinku zrovna vám, vašim blízkým vzdáleným rozhlasovým přátelům, klidně na lince 221 555 444. No a také, když nám dáte zavčasu vědět přes web olomouc.rozhlas.cz, stalo se, a tak právě dneska po 17. hodině v pořadu hrajeme pro radost i ten následující repertoár vybraný v této zprávě zahrajeme, a cituji, mojej sestře Anke Filipkovej z Borčic, k milým narozeninám tento hudobný pozdrav posílala sestra Marta s rodinou z Moravy. Anka, prajeme ti zdravě a dlhý spokojný život a za tvou starostlivost moc děkujeme. A pěkně zahrajeme sestřičce Aničce Filipkové z Borčic.

0: Krásná táhla, dojemná, nejen pro mamky od Jošky Černého a kamarádů. No a teď možná hodně krásná, podobná, dojemná klasika. Veselá je dědina, taky moc krásná verze. No a hlavně krásná slova, už na ně čekáme. Zdravíme do Nemile a Olda z Nemile zdraví. Kam pak, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím celý rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Božku, děkuji za vybrání písničky. Zradím rodinu Gotwaldovou do Doubravice a Lidušku Siglovou taktéž do Doubravice, Emilku Horákovou do Zábřeha a Drahušku Pospišovou taktéž do Zábřeha. A mám návštěvu tady kamaráda Františka, tak mu nechám zahrát. Děkuji vám, nashledanou.
0: Kamaráda zdravíme, všechny jmenované taky a Oldu též, Olda z Nemile a může být následován zase třeba vámi 17:14, 6.6. Čas zahrát taky babičce Marunce k narozeninám. Všechno nejlepší od Marušky dcery a pak taky od tety, strejdy a Jitule. Moc zdravíme všichni z celé rodinky. Pozdravení posíláme taky ovšem v další zprávě. Právě zase třeba strejdovi, všechno nejlepší k brzkým narozeninám a taky všechno krásné na nadcházející dlouho plánované, zasloužené, dovolené i spojené s výletem díky výročí s tetou. Moc pěkně zdravíme a my taky zdravíme i k vám do rodinky.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: No krásně, zase tentokrát manželé Vavrisovi vzpomínání, zpívání, rozjímání. No a teď ještě výlet tam na stráň při měsíčku a taky naskok, ale opravdu naskok, ať neotravujeme do Litovle. Zdravíme návštěvu, zdravíme pane Jiřího hostitele.
1: Krásný dobrý podvečer nebo pozdní odpoledne, jak to chcete, přeji vám, pane Bosku, a přeji všem posluchačům, kteří teď poslouchají Český rozhlas Olomouc. Tenhle týden mám dosti hektický a víkend mám ještě hektičtější. Tak jak jste uvedl, ano, mám tady návštěvu z česko-německého pohraničí. Oni teďka jedí, takže já můžu onem rychle aspoň zareagovat na a poděkovat mojim hudebním přátelům, protože absolutně jsem nestíhal a nestíhal a ještě stíhat nebudu. Takže bych chtěl poděkovat všem těm, kteří mi nechávali rád, psali mi SMSky. Moc krát za všechny děkuji a přeji vám také a vracím vám to, moji hudební přátelé. Přeji vám krásné prožití sobotního podvečera a večera. Krásně prožité neděle celé ve sluníčku, ve zdraví, ve štěstí, v lásce a ve spokojenosti. A přeji to Janě a Jiřímu doroštění, Maruškám do Kroměříže, Prostějova, Milace do Přáslavic, Venice do Prostějova, Lidušce do Olomouce, Vláďovi do Tovačova. No, myslím, že už jsem to přepiskl o jednou zas, takže nechci zneužívat. Je vás ještě daleko, myslím na vás, na všechny, ale kvota je neúprostná, 5 posluchačů, tak to nechci to přetáhnout. Mějte se hezky, přátelé. Děkuji za všechno a posílám vám pěkné pozdravy. Tady to voní uzením a chystám na zítra na oběd zase dobrotu a ještě dneska takovou na večeři, takže ať se návštěva po mně je snad jim to bude chutnat. Mějte se hezky, pěkný večer a vám Božku děkuju, písnička i pro vás, ať se líbí vám všem. Děkuji vám pěkně, klidný večer a pěknou, nerušenou, dobrou noc. Děkuji vám všem, naslyšenou.
0: Děkujeme, vrnilo to tam zvučilo, to nebyly včely, možná ano, ale asi udírna ještě krásně tak pobrkovala. Das Rauchfleisch pro česko-německé pomezí a prolitovel, Reuchern. A děkujeme za chutě. Písničkou, prosím, potěšte ovšem. Teď tady máme z okolnosti taky pozdravení na zahradní party tetě, babičce a strejdovi a dědovi, který to dneska všechno taky krásně absolvoval. Moc ho zdraví rodinka Venca a Tomík. Zapsali zprávu za rodinku. Zdravíme i k vám. No a ještě pozdravy pošleme k dalším oslavám, ať už kdekoliv vevnitř, venku, s uzeným či bez. Zahrajeme totiž ještě pro nejhodnější Mirečku, protože je nej, skvělá ženská na světě. Tu zdraví a pozor, my máme tady děvčata, která zdraví manželka, dcera, tak tentokrát kluci zdraví a těší se taky na krásnou, zaslouženou, brzkou rodinou dovolenou. Zdravíme rodinku, zdravíme Mirečku.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala Den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: No teď doufám, že pěkně budeme moci zahrát tu klasiku, tu Moravu, co je tak krásnou. A doufám, že teďka už, když dáme slovo panu Františkovi, se dozvíme v ten správný čas, komu kam ta písnička poletí. Dobrý podvečer.
5: Dobrý večer. Chtěl bych nechat zahrát naší vnučce i větě Strohové do Babic nad Svitávkou a ještě naší kamarádce i větě Procházkové z Dolního Hvězda.
4: Rádi děvčatům zahrajeme krásně, Ivetky pěkně zdravíme. Zítra 7. Iveta taky slavojí v kalendáři. No a za chvilinku třeba ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc zase vy. Mezitím ještě také přáníčko, pozdraveníčko, a teď zase tečou v tuto chvíli, nabírají se SMSky, ale tak máme tady jednu, která míří pro rodinu Pavlíkových Adamcových na chalupu v Březince k dobré pohodě, k dobré náladě. Děkuje Petra Pavlíková, my Peťu taky pěkně zdravíme a všichni Pavlíkovi Adamcovi. Rádi pošleme písničku taky na oplátku Jiříčkovi z Litovle. Hezký večer, hezkou neděli. Pozdravujeme návštěvu, všechno dobré i dobré chutnání. Bude, myslím, křenová, bude i uzené, rauchfleš a paní Marušku z Prostějova pěkně zdravíme a možná i Jiříček pěkně navnadil jako nás všechny.
6: Tam, kde vlají vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohají z chasů zaspívá.

0: Jedna krásná klasika s trumpetami a moravankou. A teď 17 hodin, skoro 33 minuty, další zájemci, další host na lince 221 555 444. Pěkně zdravíme, koho pak, kam pak a kam pěkně pozdravíme.
1: Dobrý večer, tady Lukáš. Lukáš východních Čech, který měl dědu v Radonicích. Václava Klímu. Abych vzpomenul na dědu, na dědu, který ho se nepoznal, a vzpomenul na jeho syny Václava, jeho jsem syn, Oldřicha, Karla a Marušku. Posílám všechny pozdravy a vzpomínky.
0: Tak z východních Čech pěkně zdravíme i v těch Radvanic, pokud jsou to ty v našem kraji. Pěkně zdravíme a písničkou prosím pěkně potěšte taky babičku Jarču, která dneska slavila. Ještě několikrát tady to je, to slovíčko zopakováno, tak to byly velké oslavy, taky rodinka moc zdraví a my jí všechno dobré přejeme i od nás. Dál moc rádi zdravíme do babic, Kopickovým všechno dobré, krásné, příjemné, malebné odpoledne přeje taky švagrová a my též. No a ještě od Nikolky, krásně stručně, písnička míří i pro všechny do Březinky. Děkuje, Nikolka.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

šup, s cymbálem, teď taky ještě jedna krásná, veselá, lidová a roztomilonká, něžná, ať si zanotujeme, zaspíváme, usmějeme se krásně, roztomile, a hned budeme také u vás, kdo voláte teď v závěru písničky, hned vás nabereme, hned zjistíme, co budeme hrát v zápětí. Teď ještě chvilinka, minutka, dvě minutky, právě s touhle roztomilou písničkou a doufám, že rozzáří úsměv i u vás. A taky u babičky Marušky, kterou zdraví zase celá naše rodinka, a to z celého světa i ze zahraničí. Krásný podvečer pošleme a hodně krásné melodie, tedy hlavně roztomilé, veselé, dětské, příjemné a spoustu dětské energie. Taky Toničkovi z Bedihoště, zlepšení zdravíčko, hezky prožitou sobotu, neděli od Evy z Modřic u Brna. A pozdravení jsou tu ještě taky od Františka z Hanušovic, taky dokážeš vždycky optimisticky mladistvě potěšit všechny i po telefonu, takže teď i píše František, zdraví všechny, kdo jsou u rádíka, moc krásné sobotní, nedělní, majové a pak i letní dny přeje z Hanušovic František. Ještě přidáváme také spod hostinka od Jany Jiřího z Roštění. Krásná pozdravení Zdeničce z Prostějova, Lidušce z Olomouce, Zdeničce z Hrochova, Virušce z Adámkem, Jindřišce z Chropině, Marušce z Kroměříže i Lidušce z Moravičan, taky Jiřímu z Litovle. Srdečná pozdravení tedy od Jany Jiřího z Roštění.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
2: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pokračování minutku a půl před 3/4 na 6, ale tedy den ještě určitě nepůjde spát. Je to krásné jarní letní odpoledne, ještě i možná u vás krásné modravé, slunečné, skoro letní, ale 6. červnové. A teď i s krásnými pozdraveními ze Strkova, kam my zdravíme paní Evu. Dobrý podvečer.
4: Dobrý večer, já vás zdravím všechny v rozhlase a všechny naše milé posluchače. Dneska bych chtěla popřát k krásným narozeninám paní Alence Čeplové z Jeseníku. Já, Alenko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a ať už tě žádné nehody nepotkají. To ti přeje Eva a František ze Strkova. A ještě bych tuto písničku chtěla poslat Lidušci do Uchytňové, do Jeseníku, Deničce Pavelčíkové do Unišova, Haničce do Předmostí, potom ještě do Miladce, do Přáslavic a všem našim přátelům z Unišova, kteří nám posílají písničky. Moc vás všechny zdravím, přeju vám krásné dny a hezké večery. A nashledanou. Děkuju vám, Eva. Zdraví vás Eva ze Strukova.
3: My taky moc pěkně zdravíme, jak zaznělo na začátku, hlavně bez jakýchkoliv nehod, jakéhokoliv rázu a charakteru a jakýchkoliv porytanic nepříjemností. Tak hodně zdravíčka a děkujeme. Pozdravy teď pošleme taky, jen tak pro potěšení a třeba i pro zaspívání osvěžení jedné sučské a tentokrát trošku slovenské od Věrušky z Písečné pozdravení a písnička pro potěšení pro všechny srdečná pozdravení Věrušce od nás do Písečné. No a pak taky Lidušce do Olomouce a od ní krásná poděkování i za krásné cymbálové písničky. Ta následující se třeba hodně zapsala s Jarunkou a cymbálem a cymbálkou Technik, ale umí taky na slovenskou notu Vlčovanka s trumpetami.

A ještě rádi zahrajeme moc hezký májový, no už tedy červnový večer. Tady máme popřát, ale vyřídit každopádně krásná pozdravení. Jednak Martičce, kterou moc zdraví celá rodinka. Pozdravy prosím vyřiďte taky naší skvělé Dášce, která je dnešní oslavenkyní. Všechno nej máme popřát Dášence do Přerova. No a pak ještě krásné, nádherné pozdravení. A ještě, ať máme prý trošku chutí na další grilovací akci. Tentokrát je to na zahrádku kousíček od Olomouce a to moc skvělému oslavenci Mirovi, který dneska nádherně všechno připravil a moc zdraví všichni jeho kamarádi. A živio, ještě tady píšu. Prosíme zahrát písničku pro skvělého strejdu Tondu. Toho moc zdravíme, těšíme se, až přijede z práce. Moc se na něj těší celá rodinka a především manželka Jitka.

0: panenka z jižních Čech a krásné flétničkové pohvizdování a ještě krásná přání. Tak a je nádherně, je krásně, opéká se, údí se, slaví se, takže máme moc pozdravit Matyáška, kterého zdraví babi a děda a přejou mu všechno nejlepší k neuvěřitelným už 21. narozeninkám. A dneska slaví 67. výročí svatby manželé Winterovi z Hanušovic. Tak všechno dobré od nás a hodně štěstí, zdraví do dalších společných let vám přejí synové s rodinami. Krásné 67. výročí manželům do Hanušovic přejeme i my.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Falešní policisté odčerpali z obecního účtu majetina miliony korun. Soud poslal do vazby ženu ze Sokolovska obviněnou z vraždy po nálezu části těla. Česko má od dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Zítřejší počasí má být oblačné až polojasné s teplotami do 26 stupňů. Hezký podvečer vám o zpráv přeje Gabriela Adámková. Obětí kyberútoku se stala i obec Majetín na Olomoucku. Falešní policisté a bankéř si vynutili přístup k obecnímu účtu a z něj pak ukradli 5 milionů korun. Zhruba milion se díky rychlé reakci skutečné policie podařilo zachránit. O podvodu tento týden jednali zastupitelé. Schválili přísnější pravidla pro posílání plateb a většina z nich odmítla návrh na odvolání starostky Miroslavy Zavadilové za nezávislé. Pro její rezignaci hlasoval zastupitel Pirátů Jaroslav Konečný.
2: Samozřejmě lidsky pochopit se to dá. Není to o tom, že bychom nepochopili, že se může něco takového stát, ale myslím si, že prostě každý politik by měl za to vzít nějakou zodpovědnost. A to se tady prostě nestalo.
0: Soud dnes poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Další podrobnosti zatím policie neuvedla. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale vyšetřovatelé zatím oficiálně nepotvrdili. Na letním koupališti v Soběchlebích na Přerovsku finišují přípravy na novou sezónu. Brigádníci natírají lavičky, čistí bazén a chystají zázemí. Koupaliště v Soběchlebích funguje nepřetržitě od roku 1982. Provozuje ho obec a přestože na něj každoročně doplácí zhruba 500 000 korun, ani letos neplánuje zvýšit vstupné, říká nezávislý starosta Miloslav Jančík.
3: Bereme to jako službu veřejnosti a takové vnímání občanů, že tady je něco víc než jenom škola, školka, hřiště, ale že máme v létě ještě možnost právě té rekreace a na to jsou ti občané tady jako takový hrdí. Takže myslím si, že by byla chyba to neotevřít.
0: Česko má ode dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev odpoledne na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Boly a Václava Drboli, dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
4: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
5: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
6: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
7: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
5: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Český rozhlas. Sport.
0: Na tenisovém turnaji v Prostějově vypadl poslední český tenista. Hynek Bartoň podlehl v semifinále Slovákovi Alexi Molčanovi 3-6 a 2-6. Antukový challenger v Prostějově měl naposledy českého vítěze v roce 2023, kdy Dalibor Svrčina ve finále zdolal Tomáše Macháče.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky ojídněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírený západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D1 u obce Mořice směr Brno stojí porouchané nákladní auto, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
8: Ano, sobotní podvečer a u nás vysíláme pravidelný pořad známého názvu Setkání s literaturou, nikoliv nedělní rozhlasové listování. Do Valašského Meziříčí v době Böhmen und Mähren nás zavede povídka Aleny

Rammsteinové Růže. Vůně zmrzačených růží, která se jednoho bezstarostného letního odpoledne otiskla do paměti tehdy malému chlapci, znamenala předtuchu konce a zkázy. Ale co malí chlapci vědí o předtuchách? Ale na Monšajnová vypráví nejen o dětské bezstarostnosti, ale také o růžových keřích, které přežily své majitele. Autorce příběh založený na vyprávění Michaela Haniho, který jako jeden z mála přežil Terezín i Osvětím, uvízl v hlavě při psaní jejího posledního románu Hana. A tak mu dala podobu povídky. V rozhlasové úpravě nabídneme teď výkon Stanislava Šárského. Připravila Eva Lenartová. Zvuk Vojtěch Dluhý, režii měla Simona Křístková.

Seděl jsem venku na pumpě, vyráběl indiánskou čelenku a přemýšlel, jaké jméno bych měl, kdybych žil mezi Indiány. Když mě matka zavolala a předala mi dopis. Doneseš ho doktoru Hellerovi, řekla. Jen doktoru Hellerovi, nikomu jinému, rozumíš? V širokém okolí měla matka pověst milé paní, která nikdy neodmítne pomoc nikomu potřebnému, ale nás, svých 6 synů, nijak nerozmazlovala. Z tónu matčina hlasu jsem pochopil důležitost svěřeného úkolu a tak jsem se ani nepokusil namítnout, že mám mnohem lepší práci, než honit se po městě a roznášet poštu. Zastrčil jsem zalepenou bílou obálku pod košili a rozběhl jsem se kolem řeky. Dokud jsem v zádech cítil matčin pohled, ukázněně jsem horkým odpolednem pospíchal po prašné cestě. Ale za první zatáčkou jsem zvolnil a sešel jsem až k řece. Sundal jsem si boty, brouzdal se mělkou vodou a pátral po placatých kamíncích, které dělaly na vodě parádní žabky. Slunce se mi opíralo do zad, pálilo ve vlasech, jako kdyby nebyl začátek září, ale nejžhavější letní den, a já jsem měl chuť svléknout se, položit se pod nízký splav a nechat se nadnášet mírným proudem. Dopis pod košilí se mi potom lepil na kůži a šustil, jako kdyby mi chtěl připomenout, že ho mám rychle doručit. A tak jsem si alespoň opláchl obličej a šídi. Naposledy jsem rukou zašmátral mezi kamínky a vylovil bílý oblázek. Vklouzl mi do ruky jako ptačí vajíčko. Chvíli jsem si prohlížel vodou ohlazený hladký povrch a přemýšlel, k čemu by mi mohl být dobrý. I když jsem na nic nepřišel, strčil jsem ho do kapsy u kalhot a znovu jsem se obul. Přidal jsem do kroku, přeběhl lávku a vyšplhal jsem se do prudkého svahu k ulici, v níž stála vila rodiny Hellerových. Zastavil jsem před brankou, opřel se o ní čelem a nakoukl mezerou mezi kovovými tyčkami dovnitř. Než jsme se museli přestěhovat, bydleli jsme taky v domě, ale tak velkou zahradu jsme neměli. A pěstovali jsme hlavně zeleninu, protože matka byla praktická žena a z květin uznávala jenom ty, ze kterých se dali vyrábět masti a vařit čaje. Pupalku, rebarboru, měsíček, šalvěj. O růže se starala, protože vypadaly dobře na jídelním stole a z jejich okvětních plátků vyráběla léčivý olejíček, kterým potírala dospíváním rozbouřenou pleť mých starších bratrů. Přední zahrada Hellerových byla růží plná. Ještě kvetly. Ale starší hubený muž v zahradnických rukavicích nemilosrdně zastřihoval dlouhé výhony i rozvité květy a házel je do přistavených koleček. Zvedl se osvěžující vánek a přinesl ke mně vůni mrzačených růží, hlasy dětí hrajících si v zadní zahradě a občasný smích. Zahradník asi v zádech ucítil můj pohled, protože se otočil a tázavě se na mě podíval. Rozpačitě jsem pozdravil, stiskl jsem kliku a opřel se do branky. Jsem tady správně u Hellerových.

kývl hlavou k pootevřeným dveřím do domu, hřbetem ruky si otřel mokré čelo a pokračoval v práci. Když jsem kolem něj procházel, všiml jsem si, že se mu propocená košile lepí na záda a na odhalených předloktích má krvavé škrábance od trnu. Strčil jsem do vchodových dveří, nahlas jsem pozdravil a vešel do chodby. Mým očím přivyklým slunečnému dni se zdála tmavá, ale chlad vycházející z dlaždic a z nažluto natřených stěn byl příjemný. Zaváhal jsem, protože jsem nevěděl, jestli se mám zout nebo jít dál, a tak jsem ještě jednou pozdravil, tentokrát hlasitěji. Tady jsem, ozvalo se ze dveří, které zřejmě vedly do kuchyně, a než jsem stačil něco říct, objevila se v nich štíhlá žena. Pokud jsem ve svých téměř 13 letech mohl posoudit, velice pohledná a usmála se na mě. Co pak nám neseš? Paní Hellerovou jsem samozřejmě znal. Několikrát jsem ji potkal i s panem doktorem Hellerem a jejich dvěma dcerami, ale nikdy jsem si nevšiml, že je tak hezká. Trochu mě to vyvedlo z míry. Paní Hellerová byla přece už maminka a maminky by měly být starší paní s objemnějším pasem, vlasy vyčesanými do drdolu a vrázkou mezi obočím, tak jako moje maminka. Položil jsem dlaň na košili v místě, kde se mi na tělo lepila obálka. Mám dopis pro pana doktora Hellera. Paní ke mně natáhla ruku. Ještě není doma. Můžeš ho nechat u mě. Vzpomněl jsem si, že mi matka zakázala dát dopis komukoli jinému než panu Hellerovi a o krok jsem ucouvl. Navíc by mi bylo nepříjemné podat upocenou obálku paní, která v naškrobené a nažehlené zástěře vypadala, jako kdyby vystoupila z časopisu pro hospodyňky. Nesmím ji dát nikomu jinému. Jenom panu Hellerovi. Zdálo se mi, že se na mě paní zamýšleně zadívala, pak se ale usmála, otočila se zpátky ke stolu, nalila ze džbánu připraveného na stole do vysoké sklenice rybízovou šťávu a podala mi ji. Chceš? Poděkoval jsem a vypil jsem šťávu až do dna. Paní mi přisunula tác se džbánem a několika sklenicemi a podržela dveře, abych mohl projít. Dones pití i děvčatům. A počkej na zahradě, manžel by měl už brzy přijít. Trochu se mi ulevilo, protože jsem měl strach, že mě bude paní Hellerová přemlouvat, abych jí dopis dal. A ještě víc jsem se bál, že mi nabídne, ať se posadím a počkám na pana Hellera v kuchyni. Co bych si s ní asi tak povídal?

Znovu jsem vyšel do pozdně letního odpoledne a zamířil jsem směrem, odkud zaznívaly dětské hlasy. Horko se mi už nezdálo tak dusivé. Možná to bylo pozdnější hodinou, možná stínem nebo sklenicí osvěžující rybízové šťávy. Obešel jsem roh domu. Z větve vysokého stromu visela houpačka. Menší dívenka se na ní pokoušela vylézt, ale houpačka byla vysoko a pořád jí podjížděla. Starší holčička se sestře snažila pomoct, ale místo, aby jí houpačku přidržela, nešikovně malou popadla v podpaží, vší sirou ji tahala nahoru a strkala na sedátko. Ve stínu vedle stěny porostlé vínem stál dřevěný stůl a lavice. Odložil jsem tác a naplnil sklenice. Dívenky zanechaly marných pokusů a přiběhly ke mně. Nejdříve sáhly po sklenicích a žíznivě se napily. Pak starší holčička odložila pití a řekla: tebe já znám, ty jsi Míša. Michal, opravil jsem ji. Překvapilo mě, že si mě pamatuje. Jak to víš? Já vím všechno, řekla, jako kdyby to bylo úplně samozřejmé. Já jsem Mira. V listopadu mi bude 7. A tohle je Hana. Je ještě malá, má teprve 5. Nejsem malá, namítla Hana. Chceš se pohoupat? Nejdříve mě napadlo, že hrát si s takovými malými holkami je pod moji úroveň. Ale pak jsem si řekl, že mě stejně nikdo neuvidí. A kdo ví, kdy budu mít příležitost zhoupnout se na houpačce, když se budeme zase stěhovat. A tak jsem děvčatům znovu naplnil sklenice šťávou, frajersky jsem se postavil na sedátko, přece se nebudu houpat v sedě jako dítě, a pořádně jsem houpačku rozhoupal. Míra s Hanou seděli ve stínku, ucucávali sladkou šťávu, pohupovali nohama ve vzduchu a dívali se, jak se houpačka vznáší vepředu k nebi a vzadu až do větví stromů. Páni, řekla obdivně Míra, ty to umíš, že nás taky chvíli pohoupáš. Ale ne tak vysoko, přikazovala Hana a už natahovala ruce, abych ji vysadil nahoru. To byla vážně dost nepříjemná situace. Sám se houpat a vznášet se odvážně k oblakům byla jedna věc. Ale starat se o dvě malé holky a houpat je jako nějaká chůva, no to bylo napováženou. A Hana mě zatahala za rukáv. Musíš mě tam vysadit, já nahoru nevylezu. Co mi zbývalo? Pro jistotu jsem se rozhlédl, abych se ujistil, že mé nemožné chování nikdo neuvidí, a pak jsem tu mrňavou holku posadil na houpačku. Spokojeně se usadila, pevně se chytila bočních provazů a znovu mi připomněla, ale jen opatrně, ať nespadnu. A tak jsem houpal chvíli Hanu, potom Miru a oběma se to moc líbilo. Časem se osmělovali a pobízeli mě, ať je houpu svědčí silou a výš, až už jsem nemohl, nebo mě to spíš ani trochu nebavilo, ale nevěděl jsem, jak se mám vymluvit. Když budeš houpat Hanu sama, dám ti tenhle kamínek, řekl jsem Míře a ukázal jsem jí bílý oblázek, který jsem našel u řeky. Nevím to jistě, ale myslím, že je kouzelný, dodal jsem, abych ji nalákal. Zvědavě se na něj zadívala, prohlédla si ho ze všech stran a potom se na mě přísně podívala. Kouzelný tedy docela určitě není, ale je moc hezký. Už ho chtěla strčit do kapsy u zástěrky, když se Hana zeptala: máš takový kouzelný kamínek i pro mě? Nemám, řekl jsem popravdě. No,
povzdechla si Mira a podala oblázek sestře. Pak směrem ke mně pošeptala: říkala jsem ti přece, že je ještě malá.

Vrátil jsem se do přední zahrady. Růžové keře byly ostříhané. Květy ležely na jedné hromadě s odstraněnými výhony a pomalu uvadaly. Zahradník klečel na zemi a balil keříky do slámy, kterou měl přichystanou v jutovém pytli. Podej mi ten motous, řekl, když si všiml, že postávám opodál a pozoruju ho. Podal jsem mu klubko a klekl si vedle něj. Proč ty keře balíte? Zeptal jsem se a přisunul jsem pytel k vedlejšímu keříku, aby na něj zahradník dosáhl. Zahradník obtočil další keřík slámou, omotal jim motouzem a teprve potom odpověděl, pán s rodinou na nějakou dobu odjíždí a růže je potřeba zabalit, aby přežili zimu. Zvedl hlavu, podíval se na mě a pak pohledem sklouzl k mojí košili. Myslel jsem, že se dívá na místo, kam jsem zasunul matčin dopis a trochu jsem znejistil. Ale zahradník uhnul pohledem a soustředěně se zadíval na své prsty utahující provázek. Já vím, řekl jsem, my taky odjíždíme. Muž jen pokrčil rameny a pokračoval v práci. Podával jsem mu slámu, odstřihoval provázky a postrkoval pytel. Na rozdíl od dospělých mi vůbec nevadilo, že z města odjíždíme. A nezdálo se mi to nijak důležité. Ve městě se nedělo nic, kvůli čemu by tady 13letý kluk chtěl zůstat. Do školy jsem chodit nemohl a většinu času jsem musel trávit doma. Odjet se mi zdálo lepší, než zůstat. Pan Heller přišel dřív, než mě balení keřů do slámy přestalo bavit. I když bylo horko, byl oblečený v tmavém obleku a na hlavě měl klobouk. Zdál se mi starý a unavený a napadlo mě, že vypadá spíš jako otec paní Hellerové, než její manžel. Postavil jsem se, oprášil jsem si kolena, zdvořile jsem a pozdravil a předal panu Hellerovi dopis. Vyřiď matce, že děkuji, řekl. A utíkej domů, za chvíli bude 6. Zamumlal jsem něco na pozdrav a rychle jsem apelášil zpátky k domovu. Když jsem se u plotu ohlédl, pan Heller stál před domem a otevíral matčin dopis. Ve dveřích se objevila ženská postava a zpoza rohu se vyřítila Mira a za ní malá Hana a natahovala k otci ruce. Pan Heller strčil dopis do kapsy, vykročil, vzal Hanu do náručí, něco řekl své ženě a všichni zmizeli v domě. Zahradník balil do slámy poslední keříky růží. Na zabalené růžové keře, horké odpoledne, Haninu žízeň, Miřinu sukínku povlávající ve vzduchu, naškrobenou zástěru hezké paní Hellerové, a unavená ramena pana Hellera jsem si vzpomněl, když jsem pokládal kamínek na žulovou desku památníku stojícího u řeky. Po jejíž hladině jsem před více než 70 lety házel žabky. V obálce ukryté pod košilí, v místě, kde jsem měl našitou žlutou hvězdu, jsem tehdy nesl vzkaz, který k mé matce doputoval z Terezína. Terezín je chudé, ale bezpečné ghetto, stálo v něm. Je tady hlad a nedostatek, ale žádné bití ani zabíjení. V dopise nebyla ani zmínka o transportech, které odjížděly dál na východ.
do Treblinky, malého Trostince, a osvěti mi. Do té osvěti mi, kde o 2 roky později zahynula i moje matka a bratři. A kde v březnu 1944, kdy se růže v zahradě Meziříčské vily po zimním spánku probouzely znovu k životu, zemřeli při likvidaci osvětimského rodinného tábora i Hellerovi se svými dětmi, vševědoucí Mirou a Hanou, která na houpačce létala až k oblakům.

0: Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc jsme si poslechli povídku Růže autorky Aleny Mornsteinové. Připravila Eva Lenartová, zvuk Vojtěch Dluhý, režii měla Simona Křístková. Četl Stanislav Šárský.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
4: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: No a teď pojďte hudebně vzpomínat třeba na 50. a 60. léta a taky na kolegu rozhlasáka Jaroslava Vikrenta.
5: Candy, candy, candy, candy.
6: Spoustu rozhlasové pohody každému, kdo je v nejbližších necelých 30 minutách ochoten věnovat příslušný díl své posluchačské pozornosti právě začínajícím hudebním vzpomínkám na světová muzikantská léta minulá. Přeji, přátelé, v tomto okamžiku Jaroslav Vikrent. Pokud, vážení a milí, dovolíte, dnes se vás v rámci příslušných melodických reminiscencí dovolí moje maličkost mírně pamětnicky pozvat do přelomu 50. a 60. roků 20. století za vydatné pomoci svého času velice mladičké americké zpěvačky.

Dodie Stevens, občanským jménem Geraldine Ann Pasquale, se sice narodila 17. února 1946 v Chicagu, v americkém státě Illinois, ale když měla 3 roky, přestěhovala se její rodina do kalifornského San Gabriel Valley, kde posléze, údajně už ve 4 letech, začal můj dnešní hudebně vzpomínkový host chodit do hodin zpěvu a tance. V 7 se pak tento holčičí showbiznisový zázrak začal, přátelé, objevovat v místní televizi. O rok později natočil svou první gramodesku, ale rozhodujícím okamžikem pro onu talentovanou mladou dámu se ukázal až průběh letopočtu 1958, kdy jedno její lokální vystoupení shlédl náhodně prezident firmy Crystal Records Carl Benz. Uvedený pán totiž v zápětí smluvně kontaktoval příslušné pány rodiče a po jevištním přejmenování jejich potomka na Dodie Stevens přivedl začátkem roku 1959 následujícím rozverným kouskem růžové tkaničky do bot tehdy teprve 13-letou dívčinu napřímo neuvěřitelný 3. zaoceánský hitový stupínek popový a zároveň na billboardovou černě singlovou šlágrovou pozici 5.

Někdejší právě dozněla americká popově singlová trojka, příslušně doprovázená milionovým gramoprodejem, udělala z Dodie Stevensové okamžitě hvězdu. Nicméně všechny na věci tehdy zúčastněné určitě přinutil stanout zase nohama pevně na zemi fakt, že druhá dívčina Malá deska, vydaná zhruba v polovině téhož roku jako její předchozí úspěšný debut na dnes už jednou vzpomenuté etiketě Crystal Records, ani zdaleka takový šlágrový výšin nedosáhla a musela se za velkou louží onoho času žebříčkově spokojit s nejvyšší dosaženou hitovou pozicí 79. Yes, sir.

Ještě v průběhu letopočtu 1959 opustila, přátelé, Dodie Stevens svou dosavadní domácí etiketu Crystalette a vydavatelsky se přemístila na gramoznačku Dot, založenou sice někdy kolem roku 1950 Randy Woodem a Jeanem Noblesem v Gallatinu v americkém státě Tennessee, ale tou dobou už spadající pod společnost Paramount Records.

jmenované etiketě Dot Records se Dodie Stevensová, kromě řady singlů, dočkala i několika LPček. Svým způsobem však pro ní bylo interpretačním neštěstím, že na ní uvedená značka přes tehdejší věk necelých 14 let pohlížela díky neuvěřitelně školenému hlasu i fantastickému talentu jako na vyzrálou zpěvačku, takže i repertoárově, a to docela netakticky a obchodně také dost nesmyslně, doslova zhoubně nasměrovávala k songům, které sice na straně jedné umožňovaly hlavnímu objektu mého dnešního hudebně vzpomínkového zájmu prezentovat příslušnosti mimořádné kumštýřské schopnosti, ale na straně druhé, zvláště pak při živých vystoupeních, vyvolávat v publiku poměrně značný rozpor mezi jeho představami a shlédnutou jevištní realitou. Somewhere over the rainbow.

Hvězdná kariéra Dodie Stevens zahrnovala, vážení a milí melodičtí staromilci, opravdu všechno, co k takovému showbiznisovému postavení patří. To znamená účast v těch nejoblíbenějších zaoceánských televizních show, docela velké role v několika hollywoodských filmech a v neposlední řadě také četná turné s řadou dobových pěveckých idolů. A i když už vzpomínaná mladá dáma svou bronzovou šlágrovou pozici ze začátku letopočtu 1959 nikdy nezopakovala, do amerického popového žebříčku se přece jen ještě párkrát zapsala, přičemž jejím druhým největším billboardovým úspěchem, viz pozice 60., se v samém závěru roku 1960, bohužel naposledy, stal následující slaďáček Ano, jsem dnes večer sama, tedy dílko, se kterým, abych tak řekl, v mužském tázacím tvaru ve stejném čase nejenom zámořským, ale i jiným hitparádám královal Elvis Presley. Yeah.

svou ranou slávu, jak už jsem ostatně, dámy a pánové, před malou chvílí naznačil, si Dodie Stevensová bohužel nebyla schopna udržet a tak už v 16 letech přestala vystupovat, velice rychle se provdala, porodila dceru a následně žila na farmě v Missouri. Ovšem, když její manželství poměrně záhy zkrachovalo, bez muziky to nevydržela a z někdejší pozice solistky se proměnila v doprovodnou zpěvačku, kterou bylo možno vidět a slyšet třeba v Las Vegas, ale i jinde, v tehdejších show hollywoodské hvězdy Raquel Welchové, amerického countrysty Maca Davise, popřípadě viz malá dokumentační hudebně vzpomínková ukázka brazilského pianisty, kapelníka, skladatele a aranžéra Sergia Mendéze.

i dnes, a to dokonce společně se svou dcerou Stefany. Takže této už od samého mládí školené zpěvačce se značným hlasovým rozsahem dopřejme pro dnešek poslední hudebně vzpomínkové slovo z dob její někdejší největší slávy a už teď se Jaroslav Vigrant jméno mé společně těšme na naše mírně připomínací melodické oldies setkání příští na stejných rozhlasových vlnách přibližně i o stejném čase, ale pro změnu zase s někým světově showbiznisově úplně jiným.

0: vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2-hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
1: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou v řádově v desítkách milionů.
0: Na železniční trati z Prostějova do Kostelce na Hané opět jezdí vlaky. České dráhy provoz obnovily dnes popoledni. V pátek se tady na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. 8 cestujících se lehce zranilo. Škoda přesáhla 8 milionů korun. Motorový vlak po srážce vykolejil. Okolnosti nehody šetří policie a drážní inspekce. Olomoucká zoo slaví 70 let od svého otevření. Dnes a zítra si pracovníci zahrady připravili program pro děti, které se vyzkouší roli ředitelů zoo a budou plnit zábavné úkoly. Pro všechny pak nabízí komentovaná krmení, například kočkovitých šelem, surikat, žraf nebo ptáků ve voliéře, zvané bábovka, říká zoolog Jan Kirner.
2: Můžete pozorovat, jak tady ti afričtí ptáci v téhle voliéře se slétnou na hrstí červů přímo před vás. Harmonogram těchto krmení určitě najdete při vstupu do zoologické zahrady nebo na sociálních sítích nebo na webu zoo.
0: Karvinské louky znovu získaly přímé spojení s Polskem. Dnes se slavnostně otevřela sousedská lávka přes Olši, která v místě navazuje na historické propojení zničené povodní před desítkami let. Dosud museli lidé mezi oběma břehy jezdit velkou oklikou, upřesnila mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
3: Nad terénem je ve výšce 7 metrů. By náhodou přišli povodně nebo něco, tak nehrozí, že by tady ta lávka byla zaplavená jak před 70 lety. Jak vidíte, ta lávka je opravdu dost široká. Šířku má 3,5 metru, takže se tady bezpečně vlezou i pěší, i projíždějící cyklisté. Sport.
0: Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvaliňskou 6-3 a 6-2. Počasí. Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumperku v obci Malá Morava se řeší nehoda 2 osobních aut. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělá, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili, a když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Aby úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kosterní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celý 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lepka. Ta lepka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lepku. Proto zůstala ta lepka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lepky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lepka paní Zdislavy.

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, já mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala, to si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu, rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala, tak doufám, že láska prostoupí naše životy, obzvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby skultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, to známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, no to, co to malujete tady, já vás znám jako abstraktního malíře a on říká, no jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z běže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavé, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zděslavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Náš host pochází z Belgie a v Česku žije už 20 let. Proto jsou mu blízké věčné migrantské otázky. Například ta, kde se cítí doma.
2: Chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, se cítím, že patřím tam i tady.
1: Tolik na začátku. Goranka Oljača vám od mikrofonu přeje příjemný poslech. Začátky u nás v pořadu skoro povinně řeší otázku správného vyslovování jména hosta. Dnešní nebude výjimkou už proto, že se to dá říci alespoň dvěma způsoby. Takže...
2: Jsem Bruno Skokert. Francouzsky se říká Skokert.
1: Po nizozemsky je to trošičku jiné?
2: To by bylo Skokert, jako v češtinu asi. Moje jméno je docela holandské.
1: Z které části Belgie vy vlastně pocházíte?
2: Narodil jsem se v Liège, což je na východ. Pak jsem hlavně žil jich od Bruselu, 40 kilometrů. A taky v Bruselu. Hlavně je to francouzský mluvící část.
1: Zeměpisná orientace je pro našeho hosta důležitá, ostatně pro většinu Belgičanů také, a to nejen kvůli mapě. Když se vydáme na sever, dostaneme se do vlámského regionu neboli Flander, kde se mluví holandsky. Na jihu leží valonský region a obyvatele mluví francouzsky. Hlavní město země Brusel se nachází v centrální části Belgie, také má zvláštní postavení samostatného regionu.
2: Já mluvím francouzsky, máme taky dialekty.
1: Ale my jsme zapomněli, že i němčina je také oficiálním jazykem a je to na východ.
2: Přesně tak.
1: Když už mluvíme o jazycích, mě zajímá, jak to vlastně probíhá v praxi. Co to obnáší? Kterým jazykem se mluvilo u vás v rodině například?
2: U nás to bylo 100% francouzsky. V Bruselu se mluví asi 80% francouzsky a pak holandštiny a další jazyky samozřejmě.
1: Jsou situace, kde například neumím francouzsky a jsem v Bruselu nebo pocházím ze severní části. Jak to řešíte v běžném životě?
2: To je těžký, protože nevím proč, ale máme v kultuře, že valonský lidi nemají rád mluvit nebo si učit holandštiny. Dokonce, když se podíváme na televizní zprávy, třeba když mluví vlámský politik, tak místo slyšet máme dabování.
1: Překlad do?
2: Do francouzštiny, což pro mě je úplně nesmysl. A nemůžeme ani slyšet, co říkají. Takové věci samozřejmě nejsou šťastný. A to je překlad, který ukazuje, že vztahy nejsou dobrý.
1: Ku podivu i v našem rozhovoru jsme v češtině těžko nacházeli korektní název skupin obyvatelů.
2: Valonský lidi a vlámský lidi.
1: Vlámští.
2: Jo, vlám, promiňte.
1: Nebo lidé žijící v holandské části, nebo jak vy to tam říkáte?
2: Říkáme francouzsky le flamand, pro nás le wallon, wallon a flamand.
1: Co se děje, když se nacházím v severní části, kde je oficiálním jazykem holandština a neumím holandsky, je to problém? Pro lidé, kteří pracují v obchodech, lidé, kteří jsou úředníci a musí komunikovat se mnou. Jak se to řeší?
2: Je to problém a proto lidi to asi nedělají. Je to pro mě trošku šílený, protože To vypadá skoro jako dva různé země, malé země. Kromě, když třeba my chodíme rádi na moře, moře je u vlámští lidi. A Tamara mluví francouzsky. My jsme tam turisti. Jako turisty a mohou vydělat.
1: Je to biznis.
2: A to funguje.
1: A to funguje.
0: My a oni.
1: Co ještě funguje?
2: Já nemám problémy s tím. Mám rád multikulturní život. Jsou problémy ty jazyky a taky kulturní rozdíly, a protože všechno je rozdělané mezi sever a jih. Třeba vysílání, to jsou skoro dvě země.
1: Rozdílné administrativní struktury také?
2: No, administrativní a politik a všechno je rozdělené.
1: A zakládá se to na nacionální otázce?
2: Já mám rád osobně jeden národ. Mám rád, když žijeme spolu a když máme harmonie, ale mnohem lidí to vidí jinak. Ještě chtěl bych říct, že Belgie funguje jako federace. Části fungují zvlášť, ale taky jsou nějaké unifikované věci. Třeba fotbal. Když vyhraje fotbalový tým, to je na národní úroveň, tak Belgičani vyhrají a tak najednou jsou ty části jako víc
1: sjednocené.
2: To je stejný, když třeba je Stromae, umělec, zpěvák, je známé všude na světě. A to je taky něco, který sjednocuje.
1: Je to jako
2: společná věc. A ještě všichni mají rádi brambory, ty
1: hranolky.
2: Hranolky, čokoládu a pivo. Hlavně si myslím, hranolky vidíme, jsou na ulici, máme takový staňky a to je jeden příklad, že můžeme být na druhý části a jíst hranolky spolu. Bohužel lidi často zapomínají, že máme nějakou společnou kulturu. Mají tendenci se podívat na rozdíly víc než na co máme spolu.
1: Míní náš dnešní host, Belgičan Bruno Skokard.

0: Vy ste nejakou dobu byl zvukařem a my sme teď si společně prohlídli náš rozhlas na Karlíně. Podobá se to tomu prostoru, ve kterém jste vy kdysi pracoval?
1: No je to velmi podobný, i když jsem tam pracoval do 20 let zpátky, je to ještě velmi podobný.
0: Už to bylo také digitální. My jsme se teď především dívali na zařízení v režii a jak to chodí i ve studiu, kde moderátoři dělají i zvukaře zároveň.
1: To je zajímavé. Já jsem žil tranzice. Na začátek bylo víc technikáři a moderátory pracovali bez techniků. Ještě jsme pracovali trošku s magnetický...
0: S magnetofony na pásky?
1: Jo, s magnetofony na pásky, taky gramofon. Jsme používali ještě starší systémy a potom byla ta tranzice na digitální systémy a víc a víc a víc. A já jsem ztratil tam svoje práce, protože je to státní instituce. Starší lidi tam zůstali, měli práce na neurčitou dobu a ty nejnovější lidi jako já jsme ztratili. Moderátory měli taky dělat technik, všechno.
0: Ve kterém roce jste pracoval pro belgický rozhlas?
1: To bylo mezi asi rok 2000 a rok 2006.
0: A předtím?
1: Studoval jsem gymnázium a pak jsem studoval na vysoká škola. To bylo filmová škola jako tady FAMU, profese zvukář. Na všechno, na film, na rádiu, na hudbu.
0: A vystudoval jste?
1: Ano.

0: Po visoke škole Bruno Skokart získal práci na belgickém rozhlasu, což byla a je rozvětvená veřejnoprávní mediální instituce.
1: Ne v Bruselu, v Liež a taky v Mons, což to jsou lokální regionální stanice.
2: To je jako tady ve systému belgického rozhlasu.
1: Přesně tak, všechno je spolu, funguje jako připojené. No a dokonce jsem pracoval na 3 místa, na různé stanice.
2: To schéma programové bylo jednotné, nebo ty regionální měly i nějaké své zvláštní vysílání?
1: Já jsem byl na oba regionální a taky národní programy. Když říkáme národní, pro nás to znamená na celou francouzský části kvůli jazyky.
2: Severní část měla zvláštní program?
1: Přesně tak. A to se rozdělilo na RTBF francouzský a VRT, vlámský radio a televize. To je zajímavé, že v Bruselu, to je ten hlavní budova a tam je to pro mě strašný a ošklivý, že levní část a pravní část, jeden je pro vlámský a jeden pro... Rozumím, že je to praktický, ale to nevypadá dobrý mít takový úplně rozdělaný. Tam byla pořád špatná atmosféra, tak špatná, že nějakou lidi asi byli ve hodně stresu. Ale jsem taky pracoval na Classic 21. To je klasik rockový stanice. To byla nová stanice z roku 2004 a já jsem byl tam na začátku, tak byl jsem docela nadšený.
2: Mluvilo se o poplatcích. To je tady velice, velice aktuální téma. Sledujete to?
1: Sleduju a pro mě je to důležitý mít nezávislý média a pro mě je důležitý to nechat financovaně, jak je to teď.
2: Nevadí vám, že platíte ty poplatky?
1: A já osobně platím. Nikdy jsem ani to všiml. Ale velmi rád platím poplatky, aby to bylo nezávislé.
2: V politickém slova smyslu o tom mluvíte?
1: Ano, politické, jo.
2: Jaké to bylo v Belgii? Víte, jak se financoval rozhlas?
1: Stejně jako tady, jsou taky poplatky. A pro mě je velmi důležité, aby lidi to zachránili, protože chceme mít objektivní nebo nejobjektivnější informace, což je možná.
0: Tímto uzavřel část rozhovoru Bruno Skokart, bývalý zvukař belgického rozhlasu. Řeč však nebyla jen o médiích. Dotkli jsme se i dalších témat, která považuje za podstatná pro svůj život v České republice. Vrátíme se k ním v některém z příštích pořadů. Na další My a oni se těší Goran Kaoljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. V neděli se hlavně na severovýchodě objeví přehánky a bouřky, teploty vyšplhají až k 28 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který

0: Forum o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
2: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali stavení zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
1: Povodí Ohře od roku 2011 převzalo více než 40 malých vodních nádrží po bývalé zemědělské vodohospodářské správě. Většinu z nich už obnovilo a další opatření zaměřuje na zadržování vody v krajině, říká ředitel chomutovského závodu Povodí Ohře Pavel Eger.
3: Řekněme, za poslední 20 let se nám podařilo vytvořit mnoho revitalizací vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, zahloubeny. Obnovujeme malé vodní nádrže v době, kdy je sucho, abychom byli schopni zachytit vodu, tak aby v tom místě, kde zrovna ten problém je, aby byl nějakým způsobem kompenzován. Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky se objeví hlavně na severovýchodě, jinde jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Řekněme, za poslední 20 let se nám...
1: Na D10 směrem na Prahu se kolem 66. kilometru stala nehoda osobního auta. Na D1 směrem na Ostravu je na 215. kilometru překážka v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už rozhlas jede za vámi.
4: Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč, a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum, je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí České.

0: turistických a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura. Všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
0: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
2: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
1: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
2: ano,
1: sáli.
2: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
1: Suchý mejdan, ano, ano.
2: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
3: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
3: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
1: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by za
3: horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále, mám vás vyhodit nahoru, nebo...
3: Já doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
3: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
3: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
3: No ale nemám kartičku.
1: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
3: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
3: Aha, dobře, dobře. No.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte, Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
3: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
3: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
3: Děkuji.
1: A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
4: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun. Ano, já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium, a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože Jasně. Ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu, a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Arona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží Otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo ne, si řeknou, že se to jako nehodí.
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám, třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle to vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu, takže ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku, toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, co mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No, varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a smrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastišné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma a ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Církev blahořečila dva kněze, které popravili komunisté. Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 tisíc lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Černy. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly obětmi vykonstruovaného politického procesu. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
2: Potřeba je jasná, z toho

0: z ODS.
1: Zvláštní význam má také použitý materiál. Konstrukce je doplněna břidlicí pocházející z místního lomu Šárka, čímž lavička přímo odkazuje na geologické bohatství regionu a tradici těžby břidlice, která je pro tuto krajinu typická.
2: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
3: Jsme uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive v Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda. Sport.
2: Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba také zatýkání během šampionátu.
4: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
2: V neděli bude polojasno až oblačno, teploty budou od 21 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 28.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: A na D35 ve směru na Hradec Králové stojí kolem 139. kilometru porouchané osobní auto na konci připojovacího pruhu. Tak tam nohu z plynu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
5: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková. A pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství, pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí, nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovémto normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí z nám, i kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je dole ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
3: Karkulka,
2: karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bejvala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
4: Většinou...
3: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někde někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
3: a
2: přebírat
3: ověřovat,
2: a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, ne, snad v Evropě?
2: Ne,
3: nebo
2: nemá,
3: to
2: není
3: je?
2: Burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytli té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
4: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dýzlová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokryla dotace.

0: Jiho Nováka sice ztratil první sadu, potom už ale zápas kontroloval. Nejvíc bodů dal Marek Šotola, který jich nazbíral 25. Češi na turnaji nejdřív porazili domácí Maďarsko. Příští týden budou hrát v Jihlavě proti Bosně a Hercegovině a potom proti Dánsku. Počasí. V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky dorazí hlavně na severovýchod. Teploty vstoupí na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji, a to 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se na 281. kilometru ve směru na Ostravu stala nehoda. Na silnici 424 u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku leží člověk na vozovce. Místo je sjízdné jen se zvýšenou opatrností. No a na dálnici D6 u 143. kilometru ve směru na Cheb už skončilo zdržení po odstavném autobusu s defektem na pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
3: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
2: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
3: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
2: No jak... Vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
3: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
2: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
3: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
2: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
3: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
2: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
3: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele jen do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, začnem trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, dějí tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co, to jsou bičí žláze, že jo? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvěcení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, nic nepe, já jsem tak roztržitej, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. No říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o tanéře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitější.
4: Pojďte, nechte si zajít, choď, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a až sem jdou ještě ty, co jsou za
4: dveřma. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl, ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální se vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. No. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To je humor humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdka, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, protože vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože vás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý, čiče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, mohu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Veďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No a co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk, ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala, ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
5: zelenou.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Snad se k tomu došlo.
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný sobotní večer přeju, vážení přátelé. Mimochodem, jakou jste měli sobotu? Byla pracovní? Byla výletnická? Nebo jste relaxovali na sluníčku? Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás zdraví Borek Kapitanček. A držím vám pěsti k tomu, abyste se dovolali. Telefon má číslo 731 800 900 a je to vlastně jenom ta polovina možností, jak se svým příběhem zúčastnit té dvouhodinovky právě začínající Noční linky. A jako vždy mají tyhle dvě hodiny jedno téma společné. Čísla. Učíme se jim ještě, než nastoupíme školní docházku. Obklopují nás. A někdy se jimi i řídíme a někdy jim přisuzujeme až magickou moc. Čísla, cifry, numera. Dáte na magickou moc čísel? Plánujete třeba práci na zahrádce podle data? Vybrali jste si registrační značku vašeho auta složenou z vám sympatických cifer? Pamatujete si životní či dějné události, které se odehrály ve snadno zapamatovatelném datu? Jak říkají cimrmanologové? O vašem speciálním vztahu k číslům budete moci něco říct nebo napsat v Noční lince, která právě začíná. A když jsme u těch čísel 731 800 900, to je ten telefon, který byste měli využít až do zítřejší jedné hodiny. Máte-li svůj číselný příběh? Psát můžete tradičně na rozhlas.cz/linka. Nerušený poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to čísla, která jsou v hlavní roli, tedy jsou tématem našeho povídání. První volající na číslo, apropo číslo 731 800 900, je paní Dana. Pěkný sobotní večer. Jakou jste měla sobotu? Oddávala jste se sluníčku?
1: No, tady nám teď bouří, bych vám přiznala pravdu.
0: No tak než to zblatné přijde do Brna, tak snad ještě stihnu přijet domů.
1: To ještě. No, to určitě ano. Ono to bude jenom taková místní bouřka. No a můj syn, ten se vrací až ze Španělska, takže já jsem taková trošku nervní, ale chci poslouchat, ale volám hned první, protože za prvé teda mě čísla, pro mě to je prostě životní filozofie, dá se říct. Zabývám se numerologií, teda mimo jiné také. A numerologie je strašně vzácná, zvláštní věda, protože tam je to opravdu o datu narození. Když vlastně uděláte si takovou mřížku a teď zkoumáte vlastně v tom rozboru, zkoumáte vlastně, která čísla chybí, která čísla jsou ve větší množství a podle toho vlastně je to daleko osobnější než nějaké, já třeba horoskopům vůbec nevěřím, jo, jako takový všeobecný, to mě nezajímá. A k tomu mě vlastně dohnali, já jsem kdysi byla v astrologicko-léčitelské škole a byla jsem tam teda jenom na jeden semestr, ale to mi stačilo a tu numerologii jsem dostala vlastně jako dárek potom poštou, jo, jako za účast. A je to velice zajímavé, protože jako dá se opravdu člověk, kterýho jsem potkala poprvé, když se o to zajímá trošku, tak já si ho rozeberu tak jako opravdu do detailu.
0: No tak na vás pozor.
1: No to jo, teda.
0: Nezdělovat na potkání datum narození. Ale paní Dano, víte, co mě zajímá? Já už párkrát o něčem takovém, ano, o čem mluvíte, slyšel. A znamená to, že se, když se narodí vícero lidí ve stejné datum, ve stejném roce, že jsou všichni stejní?
1: No, nejsou všichni stejní, protože potom teda hraje čas narození, přímo ten čas, taky roli, ale to už zase v astrologii, jo, ale v numerologii ne. Tam je teda fakt, že těžko se to dá popisovat. Já třeba vím, co znamená, který číslo v té mřížce, když si uděláte vlastně těch 9 čísel, si dáte prostě do takové mřížky a teď to prostě prozkoumáte, tak jako překvapila jsem mnoho lidí v životě, jak přesně to vycházelo, jak klady, tak vlastně i nedostatky, na kterých je potřeba vždycky zapracovat. Je to zvláštní věda. Numerologie je zvláštní věda a říkám, pokud ten člověk se narodí, tak má zase jiný ascendent a to už není o číslo.

0: příklad, jo? Má jiný ascendent, protože tam hraje čas i ten čas zrodu toho narození, nadýchnutí prvního. No, ale já to nebudu, já to budu dneska určitě poslouchat, protože budu napřímo teda stoprocentně. A je teda fakt, že mě zajímají prostě hlavně šestky. Šestky jsou důležité, sedmičky. A pak osmička, to je takové číslo, které prostě v té numerologii dělá trošku neplechu. Je to takové karmické číslo.
1: No tak mě osmičky vytrhly už dávno teda. Ale slyšel jsem, že Asiaté mají jako šťastné číslo právě osmičku.
0: Je to zvláštní, ano, ano, Asiaté to tak mají. A nevím proč, já vlastně vůbec nevím proč.
1: No tak máte aspoň domácí úkol,
0: ale víte,
1: paní Dano.
0: Víte co, já jsem třeba zkoumala, já jsem milovala, zbožňovala princeznu Dianu. Jo, to byl takový můj idol ženství. A já jsem zkoumala vlastně, že ona fakt umřela v ten den osmičky. A ono se to vlastně střídá pak po měsících a po rocích a prostě se dá pracovat se vším možným. Nic, nebudu to natahovat, Borku. Já jsem ráda, že jste mi pustil, přijal teda do vysílání. Já vím, že prostě já jsem třeba dvojka a to je takový intuitivní člověk.
1: No ale počkejte, vy už mě opouštíte, ale já ještě potřebuji něco vysvětlit. Teď jste se toho vlastně dotkla. Vy jste dvojka a říkala jste, že Diana umřela na den osmičky. Tomu nerozumím, protože umřela 31.8.1997. Tam se jedná o ten ciferný součet?
0: Ciferný součet, přesně. A pak záleží na tom, vlastně, kdy se kdo narodil, tak vlastně se to dává do takový tý vlastně devíti místní mřížky a pak ještě který čísla chybí v té numerologii, tak to je taky podstatný, protože to je taky podstatný. No a já věřím tomu, že vy jste člověk plný odhodlání a dokonce máte takovou senzibilitu určitou, jo, máte asi čiš na lidi, to určitě stoprocentně, jenom tak, jak vás typuju.
1: No, ale tak dobře, budu se tvářit jako, že ano, i když, no, nechme to na jindy. Paní Dano,
0: já mám zase velké odhodlání, jo, ale ne, když všechno dotáhnu do konce. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím vás, Borku, mějte se moc krásně, krásný večer, noční linku celou. Budu se snažit poslouchat až do konce, protože mě to docela zajímá. A nebudu rozvádět takové ty věci, které už jsou víceméně individuální pro každého.
1: Děkuji za váš telefonát. Otevřela jste noční linku, patří vám. Dík.
0: A už nám zmí, což je znamení.
1: No, tak znamení, to je taky pěkné téma. Možná někdy příště. Naslyšenou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer, dobrou noc, no prostě je tu noční linka, já vás zdravím a na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy na téma čísla. S tím dalším čeká teď Iveta, tak aby nečekala dlouho. Iveto, zdravím do Olomouce.
2: Krásnou noc, děkuji za přivítání. Tak zdravím všechny posluchače, já volám tedy z Olomouce Radíkova a já chci navázat na tu paní, to, co říkala, to je pravda.
1: A myslíte numerologii, to... abychom vysvětlili těm, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům, ano? Pokud tedy navazujeme.
2: Ano, tak ano. Numerologie je vlastně věda, nauka o číslech. A chtěla bych říct, navázat na tu paní, ona měla nějaký odborný kurz, ale já jsem se tou numerologií, mě to vždycky zajímalo, ta astrologie, numerologie a tak dále. Horoskopy, no to je jiné téma. Ale k té numerologii, já jsem byla takový samouk, já jsem si kupovala různé knihy, jako mladý děvče, už od 19 let jsem se tím zabývala, teď už jsem teda stará babka v důchodě, ale chci říct, navážu na tu paní. Já věřím číslům, opravdu ano, vím, o čem ta paní hovořila. Ona hovořila o mřížce, to je takový čtvereček, abych to divákům, posluchačům upřesnila, to je takový čtvereček, je rozdělený na takové dílky 3, 3 a 3, čili 9 takových čtverečků ve velkém čtverci.
1: Taková sudoku.
2: A teď, prosím?
1: Taková sudoku.
2: Ano. A teď máte své datum narození, ano. A teď v tom prvním sloupci nahoře je jednička, vedle je dvojka, trojka a v tom další je čtyřka, pětka, šestka, 7, 8, 9. A teď, když máte své datum narození, třeba moje 18. ledna, ano, 1961, tak já si to tam napíšu do té mřížky a teď se vám tam ukáže, která políčka zůstanou prázdná, jak ta paní říkala, jo? A to také něco znamená. Já mám
1: ale
2: takovou
1: co to,
2: knihu.
1: Co to znamená právě? U vás třeba konkrétně, co to znamená?
2: Co to znamená konkrétně moje datum narození? Tak to znamená, když si vyplním tu mřížku, tak vidím, že tam mám 4 jedničky, což je vysoká senzibilita a je to někdy i na obtíž, že ten člověk je strašně citlivý a v tom životě to je závada, jo, protože nevíte, co sám se sebou, jo, když jste třeba mladý, jo, máte třeba nějaké zamilování, nebo vás někdo zklame, nebo to, tak ten člověk má problémy. Ty 4 jedničky, to je vysoká senzibilita, vysoká citlivost, to je taky špatně, jo. Potom, když tam má někdo 2 v té mřížce, datum narození, to je něha. Jo, když má někdo třeba 2, tak je to strašně něžný, citlivý člověk, hodně, hodně fakt něžný. Potom, když tam má někdo 6, to je pro mě důležité číslo. Já vždy, když jsem si našla nějakého chlapce, já jsem se dívala do té mřížky, jestli tam má 6. To je rodinné číslo, který muž má v datu narození 6, tak je pro rodinu. Kdo tam nemá 6, tak s tím nic neuděláte. Měla jsem takového přítele, on tam tu 6 neměl a opravdu neměl vztah k té rodině. Furt někde lítal, s prominutím v uvozovkách, furt někde musel brousit, kavárničky, hospůdky, kamarádi, jo. A měl třeba, znám takového přítele, který byl 2 rozveden, protože neměl, já jsem se na to dívala, na to jeho datum narození, neměl v té mřížce nebo v datu narození tu 6.
1: A jde o datum narození měsíc, den nebo letopočet?
2: Celé datum narození.
1: Celé, včetně letopočtu, ano.
2: Ano, samozřejmě den, měsíc, rok.
1: Jo.
2: Teď vám chci říct, dá se vypočítat takzvané životní číslo. To je také velmi důležité. Sečtete si celé datum narození, třeba moje 18, takže 1 a 8, 9. Leden, to je jednička, takže 10. a rok 1961, takže 10 a 1 je 11 a 9 je 20, 61, 20 a 6 je 26. Ne, teď jsem to řekla blbě.
1: Pardon, znova. Že se směju, ale teď mi tak napadlo. Já už jsem zapomněl, jak mluvíte dokonce i PIN na svoji kartu. Bankomatovou. Vy jste mě zmátla úplně.
2: Takže znova, prostě to řeknu znova, já jsem to blbě sečetla. Takže 18.1.1961 moje číslo celkové, když to všecko sečtete a vyjde vám třeba na konci 26, tak to ještě musíte sečít znova, čili 2 a 6 je osmička. Takže životní číslo vaše je osmička. A moje celkové datum narození, když to celý sečtu, potom když vám to skončí třeba 13, jo, ten konec, tak ještě 1 a 3 jsou 4. Jo. Musí vyjít jedno číslo. Takže mně to vyjde, takže já mám 9 a teď vám to chci vysvětlit. 9 to je mé životní číslo a to znamená, to je duše, nejvíce vyspělá duše. Někomu vyjde 2, to je dle karmy, níže vyspělá duše, ještě se musí několikrát narodit, aby dosáhla té 9.
1: Tak já si to tady počítám a pořád mě vychází po každý něco jiného. Já nevím.
2: Tak.
1: Já nevím.
2: Kdybyste mě prozradili.
1: No, nebudu tak... Vy jste sice prozradila svoje datum narození, ale
2: ano,
1: já s tím nebudu obtěžovat.
2: Tak bych vám to číslo hned řekla.
1: Děkuju. Jste moc hodná, ale víte co, když jsme tak u těch čísel a vy jste to rovnou položila do té numerologie, vzpomínáte si, jestli tahle vášeň začala ještě v době, když jste byla na základní škole?
2: Mě to začalo bavit. Jsem se tím začala zabývat tak v 18 zhruba.
1: 18, takže to už bylo po základní škole. Takže mě neřeknete pí na, dejme tomu, 10 desetinných čísel. Nebo tíhové zrychlení. Pamatujete si, jaký je tíhový zrychlení na Zemi? To je taky číslo. Taky nevíte. Takže vy jste prostě jenom přes tu numerologii. Já si to potřebuju ujasnit. Jo? Jestli je to obecná vlastnost vůči všem číslům, nebo jestli je to jenom na tu numerologii. Jo, jestli si pamatujete...
2: Ne, já jsem se hodně zabývala hlavně datum narození, tou mřížkou, jak říkala paní. To je takový čtverec a on je rozdělen, jak se vám říká.
1: 9x9, ano, teda 3, ano. Jo, čtverce, sudoku, ano. Mimochodem, víte, jaký je součet těch cifer od 1 do 9? To je taky potřeba někdy v sudoku, pokud děláte killera.
2: Já jsem to zkoušela, já to nedokážu, já vás obdivuju.
1: 45.
2: Já to nedokážu.
1: No tak to jen tak, a vidíte, my jsme posluchači, slyšíte, a jak každý prostě k těm číslům přistupuje úplně jinak.
2: No, ano, to je pravda. A pro mě to sudoku, to je fakt pro chytrý lidi a já jsem to zkoušela několikrát, já jsem to tak chtěla jako dokázat a mně to nejde prostě, jo.
1: No tak každý jsme na tom trošku jinak. Já si konec konců předplácím ten, nemůžu říkat, jaké jsou to noviny, ale vždycky v sobotu je tam i trojice killer sudoku a jenom kvůli tomu já si to předplácím, protože ten zbytek je strašný, ale jako sudoku to musím vždycky v sobotu ráno mít. No. Paní Iveto, já vám moc krát děkuju, já se budu asi zabývat numerologií, aspoň na tyhle 2 hodiny noční linky, protože s tou mřížkou
2: jste mě inspirovala. Je to 45.
1: 45, ano, od 1 do 9, ano, to je 45.
2: Je to 45, teď jsem si to vypočítala. Ještě vám chci něco říct, někteří lidi se bojí 13, jo. Nemusí to být vždy nešťastné číslo. Třeba můj manžel byl narozen 13. září, moje dcerky dvojčátka 13. června.
1: No.
2: Nemusí to být vždy nešťastné číslo. A ještě chci říct, jak mám tu knihu, jo, té numerologii, tak tam píšou, že ta 13 je opravdu jako v datu narození, jo, že ti lidi to mají jako trošku těžší v životě, jo, že ta 13.
1: No tak činí... konečně vím, čím to je, no, já jsem 13. No? Paní Iveto, děkuji moc krát a aby dostali šanci ještě i další, kteří se třeba zabývají čísly, anebo mají vztah cifrám.
2: Takže ať hledají děvčata, dívky, 6. Šestku, to je muž pro manželství.
1: Muž pro manželství. A musí to mít v datu narození, tak jo, to ještě
2: ano,
1: musíme
2: říct. Ano, šestka. A bude to dobrý manžel.
1: Mějte
2: tak,
1: se pěkně.
2: Dobrou noc. Všichni, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když jsem v úvozovkách vymýšlel téma pro dnešní noční linku, vůbec jsem netušil, že to naše posluchačky, zatím to byly pouze dámy, které se dnes dovolaly do noční linky, že je to tak chytné. No tak jak Dana, tak Iveta se zabývali a zabývají numerologií. No a dnes máme pořád ještě 6.6.2026, tak právě proto dnes mluvíme v noční lince o číslech a o vašem vztahu k cifrám, k numerům, k číslicím. Kdo pak další nám teď poví na naší telefonní lince 731 800 900 ten svůj příběh o číslech? Je to Monika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitančiku, i všem přeju dobrý večer. Dnešní téma se mi moc líbí, opravdu, akorát teda ještě, musím vás za něj pochválit, ještě by bylo lepší 26.6.2026, abyste tam měl všechna čísla se stejným obsazením.
0: I zrcadlově, ale ano, aby to bylo.
1: Musím říct, že teda čísla asi určitě mají nějaký význam hlubší, než si myslíme, ale nesmí se to jako hnát přes sílu. Moje maminka se chtěla jako dobře vdát, vzala si teda dobrého člověka, mého otce, ale to datum trošičku se jí jakoby vymklo ze šťastného manželství, že pak tedy manželství mých rodičů skončilo rozvodem. Maminka si vybrala 22.12.1962 a pak se někde dočetla, že ty dvojky nejsou úplně optimální.
0: Že kdyby třeba počkala měsíc, že by to vyšlo, jo, to manželství?
1: Já bych řekla, že spíš by to chtělo jako impulzivně. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych se, nebo třeba máte ty drahé svatby za 500 000 hostina. Já kdybych se někdy vdávala, a to není vyloučený na starý kolena, jsem si říkala, proč ne, tak si vemu, jak to bylo v moderních 70. ve Spojených státech, tak si vemu džíny, kopretinu do vlasů a budu se vdávat bosá na pláži a nějaký hostiny za 1 000 000. A datum nebudu vůbec o tom přemýšlet, ale to sem nepatří. Například na území Spojených států jsem vkročila přesně 11 let a 9 měsíců před 11. zářím, což mě teď úplně vyděsilo, když tak přemýšlím o těch číslech, jak paní Dana, nechápu, kde nabrala tu osmičku u té Diany, to trošku bych chtěla vysvětlit, já když sečtu datum jejího úmrtí, tak mi vyjde 38, jo. To nevím, kde vzala.
0: No, 3 a 8 je potom 11, 1 a 1 jsou 2, takže dvojka mě tam vychází. Ale to, já nejsem numerolog, to je, jenom
1: no,
0: se držím toho, co říkáte vy.
1: Čísla jako opravdu teda s tou posluchačkou, s tou dámou, co říkala, že 6 je rodinej typ, tak můj nejlepší ex-partner teda nemá 6 v rodném datu narození a byl fajn, tak jako
0: no,
1: nevím.
0: No, ale je ex, no, takže taky to asi nevyšlo.
1: No tak máte, teda vy mě dáváte, ale je fakt, že třeba moje babička se narodila 15.3. a moje maminka 13.5., ale to nebyla její máma, to byla její tchyně, jo. A nebo 26. března se narodila moje prababička a na její narozeniny naštěstí, když už teda nežila, zemřel její syn, můj dědeček, takže takovýhle různý.
0: No máte k číslům blízko. A teď mě řekněte, máte auto?
1: Nemám žádný čísla na autě, ale vím, že Karel Gott měl rád osmičky a měl je na autě v telefonním čísle a dokonce se vlastně ženil sice 7. ledna, ale to bylo v Las Vegas, tady už bylo 8. ledna 2008. A například teda zase ty osmičky jsou tedy pro mě, já jsem měla 2x autonehodu 8. možná i umřu 8. teď jste mě úplně vyděsil. A 8.8.2008 8 mrtvých ve Studénce. No tak já nechci končit smutně, tak něco veselejšího. V hotelích nebývá 13. patro, že jo?
0: Taky jsem o tom slyšel, no.
1: 13, pokud vím, není v letadle, nebo aspoň si nevzpomínám, že bych někdy seděla na sedadle 13. Tak
0: nevím, to vám budu moct říct za 2 týdny, no.
1: Tak se podívejte prosím pozorně. 11 je prej nejlepší číslo, tam snad všichni přežívají, nepřeju vám žádnou nehodu, chraň pánbu, ale já jsem teď poslouchala teda výjimečně nikoli vaší audioknihu, ale audioknihu Davida Hecla, prvního našeho pilota, který přiletěl na Airbusu A380, já jsem se vždycky bála lítat Airbusama a teď už se nebudu snad bát, doufám, ale
0: No ale je dobře, že jste pochopila moji otázku na téma čísla, když jsem se ptal,
1: no,
0: jestli jste někdy měla auto.
1: Moje maminka,
0: a jaké byste si vybrala vy číslo, kdyby vám nabídli, jo? Tak to by mě taky zajímalo.
1: Jaký číslo bych si vybrala?
0: Jako SPZ-ku, jo, myslím. No ale nemáte auto, takže teď se nemůžeme o ničem bavit, jo?
1: No já bych si tam nedala čísla, bych si tam dala jméno.
0: Je rovnou jméno. No tak taky řešení. Dnes už to jde.
1: No, ale jako ještě na závěr řeknu, že moje mátě mě trošku zklamala. Já jsem se narodila 10.1. a maminka umřela 1.10. Tak nevím, jako jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo co to má znamenat, ale je to strašidelný trošku.
0: Monika, která má vztah k číslům přímo nepopiratelný, byla další posluchačkou dnešní noční linky, která zavolala. Já vám za to moc krát děkuji, Moniko, a přeju vám
1: krásné léto. Naschledanou.
0: Bedřich, jak je jeho zvykem, na rozhlas.cz/linka napsal velmi stručný vzkaz na téma čísla. Cituju. Dobrý večer, já mám rád čísla. Konec citátu. Tak něco dalšího. Michal píše, čísla mě přitahují, ač ne tolik jako písmena. Uměl jsem Ludolfovo číslo na 110 míst, jenže mi došlo, že na pí se holky fakt balit nedají. Dnes už si pamatuji jenom tak 30 pozic za desetinou čárkou. Pořád si ale opakují sled čísel na francouzské ruletě. Používám je totiž ve svém vlastním systému, který mi pomáhá snadno vytvářet a pamatovat si různé kódy a hesla. Než mě to nějak přestalo bavit, používal jsem v běžném životě takzvaný master systém, mnemotechnickou pomůcku k zapamatování čísel, která funguje na principu převodu číslic na souhlásky. Následuje příklad, který vám sice můžu ocitovat, ale nevím, jestli to pomocí pouze hlasu bude znít tak, jak to zamýšlel Michal. Například šesticiferné číslo 202527 bych si zakódoval jako N, velké, malé O, ční, malé I, linka, N rovná se 2 a tak dál, uvidíte po jedné hodině. Ale když padla zmínka o ruletě, zakončuje Michal, víte, jaký je součet všech jejich čísel? 666, ano, ďáblovo číslo. Ruleta je prostě ďáblův vynález.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas na čísla. No tak na noční linku rozhodně. A tématem dnešního povídání jsou právě čísla. Volá první muž, tedy dovolal se první muž. Možná vás bylo víc takových, ale zatím to byly pouze samé dámy, které mluvily o svém vztahu k číslům, k cifrám, k numerům. Teď je to Matěj, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače u rádia.
0: Zdravím vás. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám z čísel upřímně veliký respekt. A hlavně, když se mluví o nešťastných číslech.
0: Máte nějaký konkrétní příklad toho, že se nějaké neštěstí stalo pomocí čísel třeba?
1: Pomocí čísel takhle úplně ne, ale třeba datum 13. duben byl pro mě velmi osudným, protože se mi stala taková menší autonehoda. A od té doby vlastně číslo 13 považuji za velmi strašidelné, minimálně jako pro mě.
0: Kdo byl viníkem té nehody?
1: Bohužel to byla kluzká silnice.
0: To se mi stalo pod Rohlenkou. Tam jsem udělal první jarní brázdu, kdysi dávno. A stalo se to 14. března.
1: Vám?
0: Mně.
1: No já jsem udělal hodiny. To bylo fakt strašidelný a od té doby se 13. jako opravdu bojem.
0: Kolikátýho je? 6. Ano, 6.6., proto je taky tématem číslo, respektive čísla. Takže máte ještě týden na ježdění autem a potom si dáte den pauzu?
1: No to já vždycky právě. Ale možná v létě bych asi ani nemusel, jsem myslel.
0: Takže to je den, kdy, tedy 13. je den, kdy chodíte do práce pěšky?
1: To, dá se to tak říct. Já mám vlastně ještě vlastní bicykl a tím bicyklem většinou taky jezdím, ale málo kdy.
0: Pamatujete si čísla bez jakýchkoliv problémů, nebo si musíte zapisovat třeba PIN k vaší kartě nebo k vašemu telefonu?
1: Záleží, jaký čísla. Třeba PIN zrovna ne, ale třeba na roky, na dějepise, to jsem měl problém, abych se jako přiznal.
0: Takže letopočty, to byl problém v dějepise. Taková ta mnemotechnická pomůcka 4, 5, 6, 7, mám tím na mysli slavné červencové dny, respektive upálení mistra Jana Husa, to si nepamatujete, jo? 4, 5, 6, 7, 14, 15, 6, 7.
1: To si pamatuju.
0: Jo, no tak prosím, tak můžeme pokračovat v tomto duchu. Tak mě řekněte, třeba, ne, vážně, já si teď dělám legraci, takže čísla ovládáte, dobře, tak ovládáte, ale máte k ním respekt.
1: Ano.
0: Matěj, děkuju. Mějte se hezky.
1: Mě taky, nadchla.
0: Pavel ze Židlochovic píše, přeji všem krásný noční čas a co se týče čísel, tak jenom bych tady zmínil, že podávám sice ne pravidelně, ale jenom když to finančně situace umožní, tak 10 šťastných, aha, a sice ne, napsal totiž dohromady, to mě zarazilo, a používám stále stejný tiket se stále stejnými číslicemi, nebo čísly, i když jednou za rok to změním, protože jsou tam nějaké údaje, co se týče věku, takže to jsou vlastně každý rok jiná čísla. Jinak zůstávají data narození a podobně, ale číslo věku se mění každý rok. Ano, to tak bývá. Tak tam akorát nedochází ke změně, jinak stále stejná čísla. Tak to je asi tak, co se týče čísel všechno. Děkuju, Pavel ze Židlochovic. Já děkuju, Pavle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čísla, numera, cifry, číslice, no všechno, co s čísly souvisí. O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A tohle je naše posluchačka Staňka, která zřejmě má co říct. Pěkný večer přeju.
1: Děkuji pěkně, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co se týče numerologie podle čísel data narození, to je jedna věc, ale já spíš tedy holduji numerologii podle jména.
0: Jak no to je taky se to dělá?
1: No, písmena. Já jako vaše třeba Borek, jo, nebo to. Takže já vám to můžu říct.
0: Víte co, já o sobě nechci radši nic vědět. Jestli můžete, třeba demonstrujte
1: ačko,
0: na někom jiném.
1: Ačko je jednička a je S taky je jednička. Jo, Bčko je dvojka, KT je taky dvojka.
0: Takže k písmenům jsou přiřazena čísla.
1: Ano. LU je taky trojka. D je čtverka, MV je taky čtverka. Ečko je pětka, N a dvojité V je pětka. F je šestka, OX je šestka. G7, P a Y, to všechno je sedmička.
0: Teď to znělo trošku jako záznam šachové partie. Promiňte, že jsem vás přerušil, ano. Mě to prostě nedá. Já jak poslouchám, tak si říkám, jestli se dostaneme i do autu, jako Jara Cimrman. No nic, pokračujte prosím dál.
1: Háčko je osmička, Q je osmička, Z je osmička. I je devítka a R je devítka. Mhm. Jo? A podle písmen ve jménu, potom vlastně přiřazujete a sčítáte ty čísla, jo? Jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, jo?
0: A kde je nula? Ta nemá přiřazeno ne, žádné písmeno?
1: Ne, ne, ne. Mhm. O je tam šestka. F je šestka, O je šestka a X
0: ano,
1: je
0: ano,
1: šestka.
0: To jste říkala, mě zajímala ta nula, jestli je k něčemu přiřazená.
1: Ne, to jsou písmena, tam nula není.
0: Dobře, jenom jsem se ptal.
1: Ale potom, když sčítáte a vyjde vám nula, tak třeba jedna plus nula je jedna, jo? Mm-hmm. Takže spíš podle tohohle toho se orientuji, ale jinak, že bych byla až tak nějak upřeně důvěřivá, já si myslím, že ten život trochu tak máme ve vlastních rukou. Já se tedy zajímám o automatické písmo už pár let, ale jako jsou to všecko máme ve svých rukou, všechno je síla mysli.
0: Paní Staňko, řekněte nám, kteří neví, co to je automatické písmo?
1: To je písmo, že, jak bych vám to řekla, kladete otázku, musíte se ale na někoho obrátit, musíte mít takového toho pomocníka svého, no a v podstatě držíte lehce tušku, jo, a na základě těch vašich otázek, jako vám to potom píše celé věty.
0: Jako vy sama nevědomky píšete celé věty?
1: Celé věty, ano, nevědomky. Mm-hmm. Do toho žádnou mysl nemůžete jako vkládat. Mm-hmm. To nejde, to byste ovlivňoval nebo něco si přátom. Musíte mít opravdu čistou hlavu.
0: No tak já si dám k posteli dneska papír, tušku, kdyby náhodou to na mě přišlo v noci.
1: Dobře.
0: Děkuju, paní Staňko. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: Jaký je váš vztah k číslům? Jestli pak si pamatujete všechny ty takzvané piny, které potřebujeme skoro denodenně. No, možná někdo ne, ale věřím, že se pár takových najde, kteří si je někam píšou a někteří si je pamatují pomocí, dejme tomu, mnemotechnických pomůcek a někdo ta čísla vidí třeba jako písmena nebo přiřazuje. Taky už tady byly ty případy i citované od Michala, že si přiřazuje k písmenům čísla. Stejně tak jako, tedy podobně jako teď Staňka. O číslech si můžeme povídat ještě zhruba hodinu a 10 minut, takže tady je další číslo. To byste měli volit, chcete-li vstoupit do vysílání Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to máme další cifry, 10 prstů pro život. O číslech. O číslech si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je připravena Petra, která nám řekne, jestli je kamarádka s čísly. Dobrý večer, Petra.
1: Dobrý večer.
0: Jste nebo nejste kamarádka s ciframa?
1: Já jako s číslama jsem docela kamarádka. Mě strašně bavila na základce matematika, úplně mě to fascinovalo. Ale já jsem se vždycky k tomu snažila nějak přijít poškrkané všechno, nějak jako jinak než ostatní, jo. Takže učitel ze mě šílel. Výsledek byl správný, ale postup nemohl absolutně pochopit, jo.
0: A vy jste viděla čísla jinak než asi my ostatní, že jo?
1: Jo. A prostě když jsem šla na učňák, když jsme byli na základní škole v 8. třídě, tak se připravovali na přijímačky a já jsem šla na učňák. Ale fascinovaně jsem s nima počítala ty slovní úkoly, to mě úplně fascinovalo. A byl tam jeden slovní úkol, už je mě přes 50, tak už to nepamatuju přesně, ale prostě já jsem si ho tak vzala do paměti, spočítala jsem ho teda dobře. Učitel ze mě šíle, proč poslouchám je, proč si neopakuju něco jiného, ne? A přišli jsme na učňák a teď učitel první hodinu matematice říká, já si nedívám na známky, já si vás nebudu, to vám dám jeden úkol. Oznámkuju první tři, ti dostanou za jedna, nemusíte se bát, nikoho jiného známkovat nebudu. A začal říkat ten slovní úkol a ještě než prostě on ho dořekl, tak já už jsem si vzpomněla ten výsledek. A já už jsem se hlásila, ne? A teď jsem si mezi tím psala něco na papír, škrkala tam, ne? A už se, ale jak ho dořekl, v momentě, kdo ho dořekl, tak se přihlásil další spolužák a chvilinku po něm ještě jeden. On řekl, že prvním třem dá jedničky.
0: To je třída plná geniů.
1: A teď prostě on říká, no tak dobrý, nebudu se vás, ale říkal, tak pro jistotu jenom vy máte za jedna, říkám ne. Tak za dva jste měla z matematiky, říkám ne. Za tři? Říkám, myslíte 8. třídě, no. Říkám, tak ne. A on, to není možné, já jsem říkal, že se mě nebudu dívat do papíru, jste měla čtverku, říkám jo.
0: Takže přestože čísla jsou vaší v uvozovkách vášní, vy jste skončila základní školu se čtyřkou z matematiky.
1: Ano, na učňáku už jsem měla teda dvojku a potom jeden rok i trojku, ale jinak jako čísla mě fascinují. A můj taťka byl vlastně kouzelník amatér. On kouzel, dělal různé čáry, triky. Aha. A já jsem do toho vyprávila s číslama různé hádanky a fígle. A třeba jenom taková jedna, si můžu kratička, myslíte si nějaké číslo v duchu? Připočtěte k tomu 5. Připočtěte 4.
0: No jo, a já to mám desetinný místa.
1: Aha, tak to jsem zase říct, že to má být.
0: Teď jsem vás dostal, že jo?
1: No. No ne, a promiňte, když to prostě... Když to prostě tak řeknu a ještě tam mají dělení a pak řeknu, abyste odečetl to číslo, které si myslíte, tak uhodnu, které číslo vám vyšlo. A když to řeknu třeba 10 lidem, tak všem vyjde stejné číslo, ne? A to vždycky pro všichni úplně, nebo když jsme byli někde to, tak všichni úplně nechápali, jak to vím, ne?
0: No, tak tatínek byl kouzelník a vy jste kouzelnice s čísly, no.
1: No a já jsem do toho s číslama různé takové ty fígle a... Takže jako čísla mě vždycky fascinovaly. Piny si pamatuju některé, kde už to musí být složitější, tak si to musím jako psát, ale...
0: A jako máte čísla... vůz? Já už jsem se na to ptal třeba i naší posluchačky Moniky a zeptám se i vás. Máte auto a nabídli vám na dopravním inspektorátu nebo na dopravním odboru, že si můžete vybrat SPZ-ku? A jakou jste si vybrala? To by mě zajímalo.
1: Ne. Značky jsem tu možnost neměla si vybrat. Ale když už jsme u těch aut, tak... Já jsem měla auto, to je teda trošku mimo téma, a my jsme si koupili nové auto s manželem, škodovku, já jsem vždycky chtěla 120, starou, tak jsme si koupili 120 a byla jsem si na sebe přepisovat. Přepsali nám to úplně v pohodě a byli jsme to přepisovat v Kyjově a jeli jsme do Brna a hned za Kyjovem první policie zastavili nás a zastavili, zkontrolovali, že teď se pali na auto, vy si děláte srandu, říkám proč. Že v techničáku máte, že to auto bílé. A říkám, ale ono je modré, ne? Teď jsme na to koukali a ona to tam nějak blbě, ono bylo původně bílé. To tam blbě napsala.
0: Ajajajajaj.
1: No, ale co? Po cestě nás zastavili ještě 4 policajti. A tím druhým už jsem hlásila, já mám takový problém, ono není moc bílý, je modrý, ale já to přepíšu.
0: Já mám takový pocit, že oni si vás předávali pomocí vysílačky.
1: mě to taky tak přišlo, já říkám, ještě jedno a už to bude. A manžel vždycky, no tak už to bude po třetí, no tak už to bude po čtvrté, ne?
0: Petro, moc krát vám děkuju. Mějte se hezky, jo, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Jo, vám taky naslyšenou.
0: Blíží se půlnoc, za malou chvilku už bude nový den. A svátek bude mít Iveta. No, gratuluju, dámy. A vlastně bych měl ještě teď pogratulovat všem Norbertům. Pořád ještě máme 6.6. I proto je tématem noční linky to, o čem si dnes povídáme, tedy čísla, cifry, numera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Už minutu a půl jsme ponořeni v novém dni. A abych byl stylový, protože tématem noční linky, kterou právě posloucháte, jsou čísla, jsme ponořeni v nové cifře, v novém čísle. No tak už je 7.6.2026, ale pokračuje ta možnost, máte-li kladný, anebo třeba i velmi záporný vztah k číslům, zavolat a říct právě ten svůj příběh o číslech. Zabýváte-li se numerologií, tak teď na malou chvilku neposlouchejte, protože Vláďa napsal na rozhlas.cz/Linka: Dobrý večer, nemáte to teda dnes vůbec jednoduché? Úsměváček. Nazývat numerologii vědou je odvážné, ale jako koníček je numerologie bezva. Nutí lidi aspoň počítat, když dnes není matematika v kurzu. Pěkný večer všem. Už můžete poslouchat, numerologové a numeroložky. Mám tady další vzkazy. A samozřejmě, že i vy můžete napsat na rozhlas.cz/Linka. To je jedna z možností, jak svůj příběh, svůj postřeh o číslech dnes dostat do vysílání. Ta druhá šance je potom pomocí telefonu 731 800 900, ale zpět k té naší bráně, respektive k webu, na který píšete. Mám tady vlastně dva vzkazy, řekl bych synchronizované, protože ve 23.40 napsal Michal: A my na Slovensku máme rádi čísla. Pozdravujem z Valdova u Nové Paky. A o 8 minut později napsal Jaroslav zo Židlochovic: Já mám čísla také velmi rád, jako ti Slováci. Prosím, zahrajte Prodigy. Děkuji. Není zač, protože Prodigy opravdu nabídnout nemůžu. A teď další z vás, který má vztah k číslům. Je to František. Já jako majitel firmy musím stále pracovat s číslama. Za prvé, když beru nového zaměstnance, tak ten se prvně ptá, kolik si u mě vydělá. To za prvé. Já mu musím říct podle toho, kolik on vydělá mě. Dále se ptají zákazníci, abych jim udělal nabídku za práci, kterou chtějí po mně, abych jim udělal. Musím znát ceny materiálu, ceny za

0: Já vlastně nevím, jestli jsem se toho spojení bál nebo ne, ale zatím jsem ho nepoužil. Udělá to za mě Radomil. Já, když jsem měl v úvodu říct, jakéže je téma dnešní noční linky, tak jsem sice použil hodně slov, ale spojení kouzelná čísla jsem nějak vynechal. Radomile, dobrý večer. Děkuji, že jste mě k tomu znovu dostal.
1: Krásný, dobrý ráno, tady Božku.
0: Zdravím vás, vy máte...
1: Posluchačům, kteří ponocují stejně jako já a poslouchají vaši linku, máte dneska úžasný téma, čísla. A já jsem si tak hned jako vybavil, když jsem slyšel poslední váš hovor do éteru takhle po zprávách nebo po přelomu na půlnoc, půlnoci na teďko, na novej den, tak já mám ty kouzelný čísla v tom, asi v těch datech narození, možná mě a mý partnerky současný, kterou mám už o víc jak možná 13 let. Není to teda moc častý, že bych měnil partnerky, ale...
0: Ale když ale... už, tak je to podle čísel, jo?
1: Tak možná ty čísla byla spíš jenom náhoda, protože já když jsem narozen posledního dne v měsíci desátém, 31.10, a jsem rok výroby 85, tak jsem zjistil, až jsem se vlastně s tou děvčinou seznámil trošku víc, že ona je narozená 13.10.86. Jo, takže se prohodily dvě cifry. A co je ještě, ale není to o číslech, je ještě víc zajímavý, že já jsem Radomil, jak jste mě představil, a moje partnerka je Radmila.
0: Takže jo? Něco jí tam sice chybí, ale něco zase přebývá. To je ten 86. zatímco vy jste 85. Takhle bych si to vysvětlil já. Jo? Mnemotechnicky bych si to možná i pamatoval. A když jsme tak u toho, já vím, že není podstatné to, co já si myslím o číslech, ale přece jenom já jsem byl vděčný za to, že v těch dávných dobách, kdy jsem ještě byl ženatý, že datum svatby

0: by bylo 10.10., protože já bych si to jinak nezapamatoval. No, to se dobře pamatuje, to je dobře zapamatoval ten
1: datum. Mám ještě jedno zajímavé číslo, tak jak pan František ze Židlochovic psal, že má firmu a teda firmy mají IČA. Já když jsem si šel dělat OSVČ na úřad, tak mi vlastně ten jejich jako generátor vygeneroval automaticky nějaký číslo jako IČ a to moje IČ je 0406, když to spojíme ty dvě čísla 4 a 6 je 10, tedy 10. měsíc narození pro oba dva a 13.10, jo? 0406, 13.10.
0: Jo, tak nevím, to je Radmila, takže ta firma je z poloviny Radmily. Jo?
1: V podstatě.
0: Až půjdete od sebe, tak bude chtít půlku.
1: Nejsem ženatý.
0: No tak to je dobrý, to je dobrý. To je celý vaše. To je celý vaše.
1: Zatím.
0: Ano, to mě připomíná ten vtip. Jsem vděčný své ženě, udělala ze mě milionáře. Jo, ano, předtím jsem byl miliardář. No.
1: No, jak se to vezme. Někdy jsou ženy naše poklady a když až chlap jako přijde o tu babu, tak zjistí, o co přišel. Někdy není za co stát, tak to pustíš dál, jo? To jedno, kvítí, slunce nesvítí, jak se říká. A nic nevydrží věčně ani láska k jedný slečně, to se taky říká.
0: Ale když vyprchá ta chemie, tak potom už zbývá jenom úcta, že?
1: Tak, respekt a porozumění a pomoc, když ten druhej nemůže a tolerance chyb a opakování, protože ty roky prostě letí. A je fakt, že když je někdo spolu už 13 let, tak to už jako můžeme před sebou prdět a říkat si opice a jo a prostě se s ním snad možná do konce života. Je otázka, jak dlouhý ten život bude, že jo. Ale jako fascinuje mě, že když ty čísla mají ti lidi spolu jako kulatý 30 let spolu, 50 let spolu, to je fascinující.
0: To je, to je. Já se ještě zeptám na jednu věc. Radomile, vy asi máte auto, že?
1: No, na štěstí. Ještě.
0: Ještě pořád? Tak máte Radmilu, tak máte ještě i auto. Když vám nabízeli SPZ-ku, jsem málem řekl, ale je to registrační značka, takže když vám nabízeli SMS-ku, SPZ-ku, tak jste si mohl vybrat z čísel? A jestli ano, tak vybral jste si nějaké kouzelné?
1: Zatím ne, ale už jsem párkrát uvažoval nad tím, že bych si nechal RZ-u jako udělat na požádání. Mm-hmm. A spíš bych tu RZ-u neudělal jakoby tady z těch nějakých 13, 10, 85 a tak dále, ale já bych ji udělal takovou jako textovou. Koko, co, TCO, CO nebo C0, C0. A Fox, FO nebo F0X, Coco Fox.
0: Takže kysličník uhelnatý, fluor, kyslík a X. Jo. Já bych si to takhle pamatoval.
1: Ne, když se to zafixuje jinak, tak Coco je jméno, respektive byla přezdívka pro paní Chanel. Coco. A Fox je anglicky liška, takže liška Coco, to je mý druhý já, moje dítě, v závorkách hřezavý, čtyřnohý, s oháňkou a to je taková druhá bystrouška, současnice.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak si, už jsme tady o tom mluvili, jak si někdy třeba policisté vysílačkami předávají kontrolovaného či kontrolovanou, oni teď už asi mají nějaký přístup do databáze, jo, aby zjistili, jestli třeba vůz není kradený, ale v dobách, kdy se to ještě hlásilo někam na centrálu, tak vlastně museli číst to číslo. Jo? Tak jak to, jak to je vlastně dneska, když třeba by, kdyby třeba vypadlo to datové spojení a oni museli hlásit na ústřednu, on tady má napsaný COCO, prosím tě, netahej sem nějakou civilní obranu. Jo? Jak by to asi četli, tu vaši SPZ-ku, teda RZ-ku, no?
1: Jo, rozumím. A pardon, teď ještě poslední vtip nakonec, než pustíte další song. Jak to mám říct, takhle. Baví se dva kamarádi a říká jeden, tyjo, můj děda ten byl elektrikář. A ten kamarád se ptá, jak jsi na to přišel? No já jsem našel na půdě helmu a na tý byly dva blesky.
0: To byl, ano, elektrikář. Mějte se hezky a naslyšenou, Radomile. Raději. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jsou to čísla, která spojují všechny vaše příběhy, vaše telefonáty i vaše psané poznámky, glosy a třeba i názory na to, jaký vztah k číslu mají ti ostatní, kteří už byli slyšet. Paní Marie, zdravím vás, vy jste vlastně přímo za rohem. Vysíláme z Brna a vy jste taky Brňačka. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Ráda poslouchám vaši linku a dneska mě to zaujalo, protože ty numera jsou opravdu velice zvláštní a někdy až takový jakoby strašící. Mluvila tam paní, která mluvila o tom, že její, já nevím už teď, kdo z rodiny byl narozený 22.12. A že to teda nedopadlo dobře a dvojky a tak dále, že nedopadly dobře. No tak bohužel já mám ten opačný názor na to. Já jsem narozena 22.12.42, což už je teda požehnaný věk. Brala jsem se, nebo vdávala jsem se 22.2.63 sice. Syn, když se narodil, tak měl na ruce čísilko 22. A navíc 22. je Petra, což se jmenuje taky Petr, teda ten první syn. No. Takže mě fascinují dvojky. Navíc jsem dělala zkoušky na vysoké, měla jsem, vytáhla jsem si otázku číslo 22. Takže mě dvojky pronásledují celý můj život. A manželství moje trvá 63 let. Takže... A můj muž zase obráceně, ten je zase čtyři, ten má zase jedničky, 41, ale je 22. ledna, takže zase má 22, ale jedničku jako v měsíci a jedničku na konci, takže jedničky, dvojky mě pro nás sledují prostě celý život a mohla bych říct, že to je docela příjemné, nemám s tím špatné zkušenosti ani s dvojkou, ani s jedničkou.
0: Ale víte co, já si myslím, že tak, jak jsme každý trochu jiný, někteří hodně jiní, tak každý to můžeme mít vlastně jinak, jo? Někomu dvojky takzvaně konvenují, prostě jsou mu sympatické a někdo má oblíbené úplně jiné číslo. Nakonec, vemte si ty takzvané osudové osmičky pro naši republiku. 18., 38., 68. A těsně to vyšlo v tom 89., že tam ještě byla ta osmička sice na desítkovém místě, ale byla tam, no.
1: Je to tak. Já jsem si ještě vzpomněla, že taky Helena Vondráčková se vdávala 22. února 22.2., myslím 2000, nevím jestli 2002 nebo 2, taky má dvojky a taky šťastně dopadla. Takže jako, ale opravdu ty numera jsou velmi zajímavé a někdy, a zase vnučka, ta zase má trojky, ta se narodila v pátek 13.3., to zase pro nás sledují trojky. A tak myslím si, že každý něco jako v tom životě nějaké to čísilko má, buď příjemné nebo někdy nepříjemné zkušenost, příjemnou nebo nepříjemnou zkušenost, ale že je to docela fajn.
0: Já si myslím, že pravdu definitivní a stoprocentní asi nikdy nepoznáme. A pokud nás třeba teď poslouchá někdo z klubu Sisyfos, takový ten opravdový skeptik, tak si řekne a zase nám tam někdo hledá spojitosti a pravidla a vzorce tam, kde nejsou. Jenomže, jak říkám, kdo může říct, že zná stoprocentní pravdu a stoprocentně všechno?
1: Nikdo, protože pravda je relativní a to opravdu ne. A každý myslí, já si myslím, že je to tak, že jak se každý s tím čísilkem vyrovná a není nutné nad tím nějak tak bádat a rozebírat. Já sice na takové ty numerologické předpovědi tak moc nevěřím, i když člověku navrtává takový červíček potom, když slyší nějaké nepříjemnosti o tom čísle třeba, tak vás to navrtává. Takový nějaký ten červíček tam prostě je. Zas navrtá, jestli jako opravdu je to dobře, nebo je to špatně, ale já si myslím, že člověk se s tím nějak jako...
0: Já bych to přirovnal k tomu, že každému se líbí jiná barva. A není na tom nic špatného, že někdo má rád fialovou, někdo kombinaci žlutá, oranžová, třeba.
1: Každý jsme nějaký.
0: A prostě máme i sympatická čísla. Když jsem u toho, kdybyste měla Kdybyste měla třeba PIN k vaší bankomatové kartě, který se skládá z čísel, která vám sympatická nejsou, co byste dělala?
1: Neměnila bych to. Dobře. Ne. Mám samozřejmě úplně jiná čísla na PINu a to, ne, tak to ne.
0: No to nemusíte říkat, z vás neloudím a už vůbec ne, do éteru.
1: Ale říkám, že mám úplně jiná čísla a nikdy bych to neměnila. Ne, tak dalece, jak si nejsou závislá na těch čísílkách.
0: Rozumím. Jako. Paní Marie, děkuju. Jsem rád, že si rozumíme v tom směru. Sympatická čísla, já je taky mám a já vám přeju krásný červen. Naslyšenou.
1: Já vám také. Naschledanou.
0: Telefon je 731 800 900, volat na něj můžete ještě 30 minut, abyste řekli, jaký je váš vztah k číslům. František píše, moje narození je, uvádí datum, to vzhledem k GDPR a já ani nemůžu uvádět, že to až potom dám na web. Nevím, co se z toho dá vyčíst. Františku, já taky ne, já nejsem numerolog. To si budete muset zajít zřejmě za paní Danou nebo za Ivetou, která je numerolžka samoučka a už byla slyšet na začátku noční linky. Teď pokračujeme k písničce Jiřího Korna a potom k dalšímu vašemu příběhu na téma čísla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a opravdu jsem až tak moc nepředpokládal, že vás tak zaujmou čísla. Je to téma Noční linky. Dokonce natolik, že jedna z našich posluchaček, která před chvilkou volala, zatím ji můžu jenom pozdravit, říkala, jestli by paní Iveta nemohla zopakovat, co která čísla znamenají. Nemohl jsem je propojit, ale mám pro ně i pro vás, kteří třeba máte podobný problém nebo touhu, jeden návod. Buď to aplikace Můj rozhlas, anebo audioarchiv na webu, rozhlasovém webu, tedy rozhlas.cz. Tam si vlastně můžete znovu a znovu přehrávat třeba i celou naši dnešní noční linku. Včetně všech mých přeřeků, proto ho mám tak rád, ten audioarchiv. Ale teď čeká paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je váš vztah k číslům, paní Marie?
1: Já bych řekla asi tak, nevím, možná je v tom nějaká symbolika, protože když jsem chodila s manželem, on si koupil motorku, přijel a já jsem měla jako narozeniny 25. a on 7. A on měl na té motorce, tam bylo GT, jo, 25.07.
0: Takže no, on si vybral SPZ-ku?
1: Tenkrát to nešlo, bylo ještě za starého režimu, to nešlo, prostě to byla náhoda, jo? A ty čísla prakticky, ta sedmička, dvojka, pětka, to nás provázelo, vždycky jsme to měli, třeba koupili jsme auto, měli jsme v tom ty čísla nějakým způsobem, tady tyto tři. No a další věc je taková, že on měl rodné číslo, já jsem měla rodné číslo, nebo mám ještě rodné číslo, manžel umřel, bude to 8 roku, jo, a jeho rodné číslo končilo tím trojčíslím na konci, jak vždycky bývá, že datum narození a na konci jsou tři čísla.
0: No, bývala tři čísla, teď už jsou to čtyři, ale bývalo to tak.
1: Tak za nás byly tři čísla, takže on měl 0,098 a já jsem měla 0,02.
0: Takže dohromady jste dali kulatou stovku.
1: Ano, dohromady jsme měli kulatou stovku. A prostě takové ty čísla, které se skládaly, jo, tak to byly takové náhody, že prostě to do sebe zapadalo.
0: Ale já vám rozumím, já vám rozumím. Já jsem svého času, teda já mám hodně úchylek, jo, já třeba počítám schody, kolik schodů máme do práce a kolik schodů máme domů a tak dále, a tak dále. Ale já jsem svého času si sčítal vlastně ta dvě dvoučíslí v těch registračních automobilových značkách. A pokud to byla dohromady stovka, tak jsem si v duchu říkal, hurá, mám dalšího výherce.
1: No, tak ono je to prostě, já nevím, je v tom určitá symbolika, nebo jestli je to karma, nebo já prostě nevím, my jsme spolu žili 38 roku, že, než prostě až umřel, že, no a jestli ty čísla do sebe zapadaly, jestli jsme měli spolu být tolik roku, že je to osud asi. A ty čísla nějakým způsobem asi v tom mají nějakou symboliku, tak si to myslím.
0: A že jsem tak smělý, vsázíte třeba číselné loterie podle dat narození?
1: Ne. Občas jsem si sadila, ale teď vůbec ne, jo, ale manžel kdysi někdo chytila ho taková prostě, že dělal rozpis, jo, a já už nevím na dost těch sloupků a teď přišel do práce a říká, chlapi, mám rozpis, že dejme si to, složme se, dejme si to, jo. Tak prostě složili se, dali ten rozpis, jo, prakticky, a teď bylo, že to je moc peněz, že dejme to jenom na první tah, jo. Dali to jenom na první tah a ten druhý tah vyhrál první cenu.
0: Tak to je na infarkt.
1: Ano, a potom si to dali ještě párkrát a už nikdy nevyhráli.
0: Já myslím, že ten, který navrhl dát si to pouze na jeden tah, potom byl cílem no mnoha útoků, že?
1: To byl ten auto, to byl můj manžel.
0: Tyže, tak byl takhle přímo váš manžel. Je, no tak to...
1: No, tlouku do hlavy, no.
0: No, nejvíc to brzelo asi jeho, to je pravda. Paní Marie, moc krát děkuju.
1: Ale taky byla to, že byla to hra, byla to jako to, no, tak já říkám, no, tak
0: hra, hra to byla, ale mít tehdy 100 tisíc, že, to je jako dneska vyhrát, no, jen tak prostě
1: to bylo,
0: mega.
1: To bylo ještě za starého režimu.
0: No. No, dyť. No. Paní Maruško, děkuju. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto, které už se blíží.
1: Mějte taky hezky a naschledanou.
0: Naslyšenou. Telefon, který za malou chvilku uslyšíte vás, ještě 20 minut bude spojovat se studiem Noční linky Českého rozhlasu. Neváhejte a napište, jestli váš vztah k číslům je něčím výjimečný. No nebo jestli vás to vůbec nezajímá, taky napište třeba na rozhlas.cz/linka. Jana už napsala: já tu mám takové zajímavé číselné údaje. Začátek první světové války 28.7.1914. 28 plus 7 plus 19 plus 14 rovná se 68. Začátek druhé války 1.9.1939. Opět číselný součet, no ciferný součet, rovná se 68. Rus vkročil na Ukrajinu 24.2.2022. Ciferný součet 68. Zajímavé, že? Tak dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: svém vztahu k číslům teď přichází do noční linky něco říct náš posluchač Ivan. Vítám ho a zdravím. Dobrý večer. Dobré ráno, už jsem málem řekl rovnou. Ale ano, skoro ráno, za chviličku vychází sluníčko.
1: Ano, je to pravda. Podívejte se takhle, pokud je o čísla. Já jsem nevidomý a byl jsem 40 roků u telefonu. Jsem bývalý telefonista. A samozřejmě čísla, telefonní čísla si pamatuju, ještě už dávno nefungují, ty lidi už možná třeba ani nežijou. Bohužel si pamatuju i číslo kamaráda, který už bohužel tady není mezi námi, ale ty číslo si neustále pamatuju. Samozřejmě v celé Praze došlo k velké změně telefonních čísel, hlavně v roce 2002, kdy došlo k hromadnému přečíslovávání.
0: Nebyl to rok 2001?
1: No, víte, že jo, asi budete mít pravdu. Já teď už to mám trošku přece jenom po tolika letech už možný to byl 2001.
0: Já mám mnemotechnickou pomůcku, že to bylo tehdy, když jsem byl na dovolené na Lesvosu, takže to muselo být 2001. No, ano. Ano, a teď si zrovna píšu telefonní, já si pamatuju dodnes telefonní číslo, které jsme měli, když mi bylo 6 roků, 59404.
1: No. No vidíte, to je brněnský číslo, ano.
0: No správně, ano. Jste profesionál, Ivane, na vás já asi nepřijdu.
1: No, stává se mi, že mě potkají třeba bývalí kolegové z práce a říkají, hele, jaký měl číslo, dejme tomu pan Novák. No, říkám 383, no.
0: Páně, dobrý.
1: Takže akorát jednou to se mi stalo, to jsem byl po vážné operaci a chtěli po mně telefonní číslo. A já si za něj nemohl za nic na světě vzpomenout. Vlastní telefonní číslo, říkám, no to už je teda v háji se mnou. No a mi říkali, ale sám sobě nevoláš přece. No, kamarádů číslo jsem si pamatoval, já nevím, to byla těžká, to byla takzvaná jaterní encefalitída, jo? To znamená, že v podstatě nemoc jater způsobila, že se mi v podstatě vymazala velká část paměti, ale kamarád mě ujišťoval, neboj, to naskočí znova. Já jsem třeba volal kamarádovi, prosím tě, jaký číslo je na tu a tu službu. Volám už asi po šestý. Mě to je blbý, ale ne a ne se zapamatovat. Když jsem ležel v IKEMu na pooperačním oddělení na ARu, že jo. Ale opravdu jsem si říkal, no to už je se mnou teda hodně špatný, když už si nepamatuju vlastní telefonní číslo. Jo, ale opravdu já skutečně teď se to naskočilo a pamatuju si, říkám, čísla lidí u bývalých v práci, že jo, kdy opravdu ty lidi jsem měl, že tam byl velký provoz a opravdu jsem teda. A mě ty telefony baví dodnes v podstatě jako některý takový i řekněme jakýsi provolby, který nebyly zrovna veřejný a tak podobně. Ale jako tady prostě musela být hlava, protože jako někam si něco zapisovat, byť ve slepeckém písmu, no jsem opatrnej, no ale tak stejně prostě ta paměť na ty čísla a říkám, to si vzpomínám na lidi čísla, který už seba dávno ani nežijou, jo, který už dávno ani neexistují, třeba skupinový linky, skupinový telefony v Praze, že jo. To bylo velká část Spořilova, Vršovic i v Dejvicích. Tam byly skupinové sedmimístné linky, že jo. Tam bylo sedm míst vlastně a to byla skupinka, že jo. To bylo tehdejší vlastně, nebyly telefony, tak se to řešilo skupinovými ústřednami a teda skupinovými, že jo. No, jak ty malá ústřednička byla v baráku a tam měl třeba, já nevím, 5 nebo i 10 účastníků a když někdo zapovídal, tak ti ostatní byli chudáci, ty se nezavolali, že? Takže jako to tehdejší způsob, no, já jsem potom měl teda podvojnou linku, že jo? To potom brzo teda skončilo, když se natáhla přílož, ale tak ty čísla, prostě o ty čísla, ty čísla si pamatuju prostě dodnes. A to jsem si říkal, že už mi to už pamatovat, ale jsou prostě čísla, které. A to je zvláštní, že čísla třeba, které bych si měl zapamatovat dobře a zapomenu celkem krátké době, ale
0: no,
1: čísla, které...
0: No tak to mě povídejte,
1: dávno,
0: to mě povídejte. No. Já si dodnes pamatuju SPZky všech automobilů, který měl tata, ale já si nespomenu, ano, kolik deka se dává, jakém poměru se dává, když dělám palačinky, no, kolik mlíka, jo.
1: Ano.
0: Vždycky se musím podívat znova, no.
1: No, to je to, ano, to je to vaření, to je pro nás chlapi jako většinou velký problém, že jo, protože...
0: Ano, my radši telefonujeme a jezdíme autem, no.
1: Tak, radši telefonujeme a můžeme si zase zavolat a popřiju dobrou noc, abych to neblokoval zase dlouho tu linku.
0: Ivane,
1: tak,
0: moc krát vám děkuju a přeju vám krásný červen.
1: Díky, vám taky, díky a
0: díky
1: dobrou.
0: Díky a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, která se dnes zabývá čísly, respektive vašimi příběhy s čísly a vaším vztahem k numerům, k cifrám, k číslicím. Ale ještě dřív, než tohle všechno řekne naše další posluchačka, tak se jí musím zeptat na něco mimo téma. Nejdřív popřeju dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, všem přeji pěkný večer.
0: No a to je právě ono. Petro, když vám někdo říká Petro, tak to znamená něco, a když vám někdo říká Veroniko, tak to taky něco znamená, nebo vám říkají oběma křestními jmény?
1: Já dávám na výběr, já používám Petra Veronika, a to z toho důvodu, že Petra mi bylo dáno a Veroniko jsem si vybrala.
0: Takhle je to. Takže Veronika se vám líbila, vybrala jste si, takže...
1: Veronika má určitý význam.
0: Aha, dobře. Tak já si ho samozřejmě najdu, ale teď se vraťme k číslům. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám ráda čísla, mně se čísla líbí, já se s nimi hraji a baví mě. A nepřeceňuji jejich význam, v žádném případě rozhodně ne. Mě to baví jako hra, taková životní hra, a pořád pozoruji čísla a baví mě třeba, když mám svůj mobil, svůj krásný velký mobil, a když tam je takový ten displej na tom widgetu a probíhají tam různá čísla, datum a podobně, ty hodiny a tak. Mm-hmm. A někdy to vyhodnocuji a někdy mě překvapí, že třeba ten jejich součet nebo prostě ta jejich kombinace, a pořád to sleduju a baví mě to pořád. A dokonce se stalo, že jeden den jsem měla nepříjemný a vůbec se mi nedařilo. A já jsem z toho byla nešťastná, podívala jsem se jenom tak na mobil a tak najednou mě to napadlo, já se na to podívám. Já jsem udělala jen takový rychlý součet, protože to bylo úplně mimo mě. Udělala jsem nenápadný rychlý součet, který jsem ani nevyhodnocovala. A najednou jsem zjistila 666, number of the beast. Vůbec, úplně mě zabrazilo.
0: Teď mě strašíte teda, ale vy musíte být přímo exaltovaná, když je 11. listopadu, 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin.
1: Ano, můj manžel se narodil 11.11. a je Martin.
0: No prosím, no tak ale to má blbý, protože svátek i narozeniny ve stejný den, to je o dárek míň za celý rok.
1: Ale my jsme takhle oslavili v 11 hodin toho data, jsme oslavili v jisté brněnské kavárně Husu na provázku.
0: Jo. Rozumím. Tak Petro Veroniko, on je to trošku dlouhé, když vás takhle oslovím oběma jmény, ale Petro Veroniko, já vám děkuju a...
1: Já bych ještě chtěla doplnit toho svého kolegu, který mluvil přede mnou, protože já ho úplně obdivuju. Mě to připomíná toho, jak se jmenuje ten americký herec, který tenkrát četl ten seznam, telefonní seznam, jmenoval se, a teď mi pomozte, jmenoval... Přesně tak, mě to ten pan z Prahy připomínal, Raymana.
0: Jo, Raymond Babbitt, ano.
1: Takže je blahopřeji, výborně Raymond, jen tak dál. Ale mně se stalo takováhle věc, já jsem úplně jiný obor než matematika, já už jsem, bohužel mě to minulo, já jsem studoval jsem lékařské vědy, ale já jsem jednou takhle hledala, když ještě za komunistu, telefonní číslo v tom seznamu zlaté stránky, a hledala jsem nějakou SEFT, nebo ne, to bylo tehdy nějaká jiná, prostě zákony se tam prodávaly, a já jsem tam našla nějaké číslo, mě to asi 8 nebo kolik tenkrát cifer, a já jsem si to jako vytočila a tak jsem to tam vyřídila, a druhý den jsem si říkala, ale já potřebuji ještě jeden zákon, a já jsem si na to číslo vzpomněla a vytočila jsem ho z hlavy. Tak to mě zarazilo.
0: Vy jste talent, vy jste ciferný talent, musím gratulovat.
1: Mě to baví, to je všechno.
0: Petro Veroniko, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Tak ať se daří a pěkný rok.
0: Nápodobně. Veronika. Zejména Berenike. Já jsem si mezi tím našel ten význam. Nejčastěji se vykládá jako nositelka vítězství, nebo ta, která přináší vítězství. Ale protože už máme jen necelých 8 minut zbývajících do 1 hodiny a ta poslední písnička, která je před námi, má tolik minut a tolik vteřin, kolik má, já už to raději ani nebudu říkat, když mluvíme o číslech, tak teď je čas na dalšího z vás, vlastně na posledního z vás ve vysílání. Kdo je prosím na telefonu? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Tady Honza z Libiše.
0: Já vás zdravím, Honzo, nevím sice přesně, odkud volám. Od Mělníka, tak posloucháme. Jaký je váš vztah k číslům?
2: Já jsem se narodil 27.6.1938 pak jsem zjistil ještě v 5 hodin ráno a teďka ještě by to bylo ještě 6 minut, tak by to bylo všech 9 čísel za sebou. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co to znamená.
0: Já vám rozumím, co po mně chcete, Honzo, ale to já nemůžu splnit, protože já nejsem ten, který se zabývá numerologií. Já jsem jenom ten, který vašim příběhům dává zelenou do vysílání noční linky. Já to opravdu nevím. Tohle no, po mě prosím, nechtějte.
2: Je to zajímavý, všech devět čísel, vlastně 10, protože tam je i 0. Takže no. všech 10 čísel tam je, to by mě zajímalo a žádný se neopakuje.
0: No tak taky je to zvláštní. Nevím, co by na to řekl numerolog, ale jak říkám, nejsem tím, kdo by vám mohl podat odborný výklad na tohle téma v úvozovkách.
2: Kde se na to zeptat? Já ti děkuju moc krát, že jsem nejasně sebral. Nakonec volám už asi 1.5 hodiny.
0: Tak konec dobrý, všechno tak, dobré by se chtělo říct, že?
2: Takže dobrou noc a hodně zdraví co v tomhle roce. No.
0: Děkuju. Mějte se hezky, Honzo. Čau. Naslyšenou. Noční linka je takřka na svém konci. Měl bych ale říct ještě jednu velmi důležitou věc, že ta další začíná za 22 hodin a že v ní nebudete sami, to je samo sebou. Moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem bude, co vás v životě úplně pohltilo. K tomu nebudu raději dodávat nic, to už si Jarka určitě ošetří takzvaně sama. Snad jen dodám, že já se za vámi brzo vrátím znovu. Znovu a brzo, to znamená v úterý 9. a tématem té brněnské noční linky, která začne právě v úterý 9. ve 23 hodin, bude milosrdná lež. Přeju vám dobrou noc, sladké sny a těším se zase někdy na slyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
2: Guten Abend, Herr.
1: Počkejte, jsme v rozhlase.
2: Good evening, sir.
1: V Českém rozhlase.
2: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
1: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
2: Víte, některý herci by se měli fackovat.
1: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
2: To už mě nepotká nic takového v životě.
1: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
2: Přátelé, vás nebudu napínat.
1: Tak prozraďte už své jméno.
2: Bohužel, je mi to.
1: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
1: Tak mámo, jsme doma.
2: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
3: Já se legro ví, co se jí nestalo. A ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
4: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich, který později usínal, tak i později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 vstávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krečíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pane, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane? Hele, Krečíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
5: Co je s elixírem?
6: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
5: Je, ale pít se nedá.
6: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
5: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce. Krač. Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kapotovost.
4: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný napad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlápne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude jí sundávat jako holínku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravena.

0: znamená ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, Noveri ho poslal někam do patřičných míst, pak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
1: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
2: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl, ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, tak jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku, zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem, velikým a jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec, už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděla, a Ježíš Maria. Položili mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. u nás ubrat.
3: No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čan pryč, já jsem z něho celá skoprněla.
2: A pan Richter měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víc, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Krejčík, hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I sfír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr k říši. Ryšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jdete si ty vaše švejkoviny, Ryšanku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Mají tady bezesný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Rule! Nejtý legend, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední závěr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahleta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? To oni
2: ne,
1: vám...
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: tak sto pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana Čo. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no, paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda,
2: já
1: že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku, prostě. Trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a na stranu?
2: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. Pak vznikli, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. Ohromně říkal, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal, už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře. Tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jeden, hodina H. Asi 4x. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jednit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: Tak se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste tady po cestě, k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musíš na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Já tak, ty jako, nevíš, když jste takhle. Už jsem dělal nezlost, ale to je tedy. To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo?
6: Mhm.
7: 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nuto.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z vodotryska?
6: Ne, s vodotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbět. Po babičce 5, 6, no. A jo, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžundělej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky, jako mnozí jiní, pozván. Tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam. Najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené naladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou Ljubo a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík. A ta ladinina jako přišla jako i zvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. A teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No jak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu ladinu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás se budu napínat. Já tu mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském Činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám hlad.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové, poroučím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
7: Já ho budu setat.
5: Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
8: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak, Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
9: Ne, paní Vilma, ne.
8: Ale tak, pane profesore.
9: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
8: To není ajerkoňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
10: Já jsem bolestá! Já!
11: Točím takové Pelíšky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře.
9: Byl to naprostý debil. Ten lékař.
11: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak to... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisér, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisér, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
9: No, jsme se vsadili.
11: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
9: Strašný. Jo,
11: a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mě řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
9: Nebylo. Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

Čeká. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.